0: Část však ano. Šlo ale o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie podle něj také dospěla k závěru, že Turek příspěvky psal. Na Chrudimsku chybí doktoři z mnoha oborů. Na jejich přilákání do regionu pracují města i kraj.
1: Například Hlinsko chce do města získat nové dětské lékaře. Nabízím dotace 300 tisíc korun. Žádat o ně bude možné od září do konce příštího roku. Další možností až 500 000 bezúročná půjčka pro lékaře. S Chrudimi zase píšou na zdravotní pojišťovny s žádostí o uzavření smluv. Samotné hejtmanství pak praktickým lékařům a zubařům nabízelo až 900 tisíc. Pokud si v kraji otevřou ordinaci pro dětské a dorostové psychiatry, pak má dokonce 2 miliony. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Spojené státy zaznamenaly první 2 úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení lidé zemřeli v Michiganu, který dosud registroval přes 11 000 případů nákazy, informují agentury AP a Reuters. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Hapoelem Berševou a Červenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec Králové ve třetím předkole soutěže překvapivě vyřadil Bešiktaš, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi s horším z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas.
2: Frekvence 1.
0: Také v úterý bude vedro, jasno a polojasno, nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Na Moravě padl absolutní rekord. Letiště má nového předsedu a fotbalisté Sparty se připravují na Olympique Lyon. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord padl v pondělí na 56 stanicích. Desetina z toho má nové maximum pro celý srpen. A nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici. Tam bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo v pondělí svým předsedou Radomíra Lašáka. Ten do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě dřívějšího rozhodnutí ministerstva financí. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici 1. třídy 37 mezi Osovou Býtýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů korun. Práce skončí v říjnu. Jako první bude upravený asi 1,5 kilometru dlouhý úsek mezi Velkou Býteší a Osovou Býtýškou, řekl mluvčí ředitelství Jan Riedl.
2: Řidiči budou v tomto úseku projíždět Kyvadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
1: Na částečnou uzavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou nájezdů a sjezdů z dálnice. 60-letý Velšan Christopher Phillips byl v pondělí odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům vězení. Tělo své mrtvé matky totiž umístil do mrazáku a další 3 roky pobíral její důchod a další sociální příspěvky. A přišel si tak více než na 2 miliony korun. Karolína Plíšková vstoupila do turné v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olejnikovovou 2x6-4. V dalším koleji čeká Ruska Mira Andrejevová. Fotbalisté Sparty jako 3. český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon. Ten ještě nikdy neporazili. Za 4. mužstvo uplynulé sezóny Ligue 1 nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant, ale nejspíš kvůli zranění do 1. duelu na Letné nezasáhne.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v úterý nás čekají letní teploty. Jasno až polojasno bude nejvyšší teplo. Ty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Plašek Ideál odmítá obžalobu. Odložení prověřování Turka je pravomocné a na Chrudimsku chybí doktoři. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V bitcoinové kauze žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala Tomáše Jiříkovského, ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Pro všechny požaduje několikleté vězení, například pro Blažka 6,5 roku. Obžalobu obdržel krajský soud v Brně. Všichni aktéři kauzy s ní nesouhlasí. Nemá podle nich oporu ve vyšetřování. Usnesení policie o odložení prověřování poslance Filipa Turka v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci, uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Žalobce uvedl, že část obsahu nenaplnila skutkovou podstatu žádného trestného činu, část však ano. Šlo ale o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie podle něj také dospěla k závěru, že Turek příspěvky psal. Na Chrudimsku chybí doktoři z mnoha oborů. Na jejich přilákání do regionu pracují města i kraj.
2: Například Hlinsko chce do města získat nové dětské lékaře. Nabízí jim dotace 300 tisíc korun. Žádat o ně bude možné od září do konce příštího roku. Další možností až 500 000 bezúročná půjčka pro lékaře. S Chrudimi zase píšou na zdravotní pojišťovny s žádostí o uzavření smluv. Samotné hejtmanství pak praktickým lékařům a zubařům nabízelo až 900 tisíc. Pokud si v kraji otevřou ordinaci pro dětské a dorostové psychiatry, pak má dokonce 2 miliony. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Spojené státy zaznamenaly první 2 úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení lidé zemřeli v Michiganu, který dosud registroval přes 11 000 případů nákazy, informují agentury AP a Reuters. Fotbalisté Plzně se v závěrečném 4. předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Hapoelem Berševou a Červenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec Králové ve 3. předkole soutěže překvapivě vyřadil Bešiktaš, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi s horším z dvojice Dynamo Zářeb Žalgiris Kaunas.
0: Frekvence 1.
1: Také v úterý bude vedro, jasno a polojasno, nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Jedna vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Na Moravě padl absolutní rekord. Letiště má nového předsedu a fotbalisté Sparty se připravují na Olympique Lyon. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord padl v pondělí na 56 stanicích. Desetina z toho má nové maximum pro celý srpen. A nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici. Tam bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo v pondělí svým předsedou Radomíra Lašáka. Ten do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě dřívějšího rozhodnutí ministerstva financí. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici 1. třídy 37 mezi Osovou Býtýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů korun. Práce skončí v říjnu. Jako první bude upravený asi 1,5 kilometru dlouhý úsek mezi Velkou Býteší a Osovou Býtýškou, řekl mluvčí ředitelství Jan Riedl.
2: Řidiči budou v tomto úseku projíždět Kyvadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
1: Na částečnou uzavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou nájezdů a sjezdů z dálnice. 60-letý Velšan Christopher Phillips byl v pondělí odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům vězení. Tělo své mrtvé matky totiž umístil do mrazáku a další 3 roky pobíral její důchod a další sociální příspěvky. A přišel si tak více než na 2 miliony korun. Karolína Plíšková vstoupila do turné v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olejnikovovou 2x6-4. Dalším koleji čeká Ruska Mira Andrejevová. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon. Ten ještě nikdy neporazili. Za 4. mužstvo uplynulé sezóny Ligue 1 nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant, ale nejspíš kvůli zranění do 1. duelu na Letné nezasáhne.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v úterý nás čekají letní teploty. Jasno až polojasno bude nejvyšší teplo. Ploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Moc vás zdravíme, přejeme hezké ráno.
2: Krásné ráno, zprávy má pro vás Katka Vavřínová.
3: Krásné ráno, dnes vyprší termín pro podání senátních kandidátek do komunálních voleb. Z Francie se vrací vrtulník s českými hasiči a bouralo se na D1 směrem na Brno. Dnes je poslední den pro podání kandidátních listin pro podzimní komunální volby i přihlášek kandidátů do voleb do třetiny Senátu. Jak významné volby to budou, přibližuje Frekvenci 1 politolog Lukáš Jelínek.
4: Jakékoliv volby, které se odehrávají mezi volbami sněmovními, jsou vnímány jako určitý test především pro ty vládní strany. Test toho, nakolik jsou oblíbeny, nakolik jsou populární ve společnosti a nakolik je populární jejich politika. Proto nejspíš ty výsledky budou nejvíce zajímat hnutí ANO a jeho koaliční partnery. Ovšem pro opozici bude zase důležitá zpráva, jestli jí voliči dávají šanci na jakési znovu zrození nebo vzkříšení.
3: Ve velkých městech podle něj mají velké ambice středopravicové strany jako ODS nebo Starostové a nezávislí. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. A silné lesní požáry již třetí den pustoší předměstí Spokane ve státě Washington, kde zničili nejméně 700 budov a donutili 64 tisíc lidí k evakuaci. To je o 4 tisíce více než předchozí den, uvedla v noci na dnešek agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady. Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s obráncem Mikulášem Konečným. 20-letý odchovanec pražského klubu se v Edenu nově upsal do roku 2031. Úřadující český mistr o tom informoval na svých internetových stránkách.
0: Frekvence 1. Počasí.
3: Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky a dnes se opravdu ohřejeme, nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Na horách naměříme denní maxima kolem 30.
0: Frekvence 1. Doprava.
3: Komplikace hlásí z D1.
5: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 u zúžení u mostu Šmejkalka na 22. kilometru z Prahy na Brno. V místě nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení je okolo 10 minut. A s hustým provozem počítejte také na dálnici D1 mezi 210. a 207. kilometrem z Vyškova na Brno. Zdržení aktuální je do 10 minut. Dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A po zprávách jsou na Frekvenci 1 připraveni Lubka Ponížová a Míra Michálek.
1: Ano, jsme zde, hezké ráno přejeme.
2: Krásné ráno a máme tady moravský teplotní rekord, který padl včera. Bylo to těsně, ale opravdu těsně pod hranicí 40, 39,9, a bylo to kde?
1: No, to nevím.
2: Bylo to ve Strážnici.
1: Ve Strážnici, kde jsme byli minulý týden. Tam bylo ve druhém bázem.
2: Tak, nejteplejší místo na jižní Moravě včera a celkově na Moravě. No a uvidíme, jestli náhodou dneska na tu 40 není taky zaděláno. Mm-hmm.
1: My jsme tam dostali samozřejmě spousty darů, logicky, Morava. Dostali jsme třeba i vínečka nějaká. Ano. A během, nekecám, třeba 2 hodin z toho byl svařák.
2: Ano.
1: Že jsem fakt měl strach, to bude pokračovat.
2: Dostali jsme i čokoládu, která si myslím, že byla vylisovaná do tabulky. A nevím, jak vypadá teď.
1: Jo, ale dostali jsme třeba palačinky s marmeládou.
2: Ty byly vynikající.
1: A já říkám, no a jsou studený. O 6 minut později. Všechno bylo v pořádku. No nic, tak zdravíme samozřejmě do Strážnice. Uvidíme, třeba ten rekord padne, třeba když zase ty 40, já nevím. Já myslím, že už je to moc.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: hrajeme samozřejmě i dnes ráno. Peníze už pomalu přiskakujeme ke 20 tisícům, ale já nebudu předbíhat, ty budou podle mě zítra živě na kempu.
1: 20 tisíc, myslíš, že tam...
0: Myslím si, že by mohlo být. Včera jsme hráli o 16, 16 a půl, 17,
1: ne,
0: 17
1: my jsme včera hráli...
0: O 14, tak počkej, o 13,
1: ne,
0: 12...
1: Ne, my jsme včera hráli o 6.
0: O 6, počkej, tak jak jsme si tam přidali jedničku před to.
1: Lítají ti tam desítky.
0: Takže o desítku budeme hrát.
1: Ano, dneska hrajeme o 8 tisíc v podstatě za hodinku.
0: Tak, ale víš, čím to je? To je tím, jak se to slovo strašně rychle mění. Teďka nám několikrát padlo. Tak můžete být rádi, že neslibuju 60, které tam byly ještě před týdnem. Teď si ale dáme horoskopy.
1: Krásné ráno.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Dobré ráno, milí přátelé, vítejte u úterních horoskopů. Svátek slaví Dominika, Neda, Rainier, Ruby. Blahopřejeme. Slunce ve lvu a luna v beranu výrazně zvýší vaši aktivitu. Vaše síla spočívá v odvaze a ochotě riskovat. Nic pro vás není problém. Co čeká lvy? Cítíte se v báječné formě. Máte všechny předpoklady k tomu, abyste si splnili nějaký sen. Panny, věnujte se všemu, co vám přijde zajímavé a přínosné. Největší výzva pro vás bude naučit se přijímat kritiku a umět dát protějšku za pravdu. Váhy, nejlépe se budete cítit s lidmi podobného smýšlení. Pokud jste měli až do posud pocit, že na vás Venuše zapomněla, můžete si být jistí, že láska je na blízku. Štíři, ve vztazích to může trochu pokulhávat. Horečnatě pátráte po něčem, co by ozvláštnilo vaše soužití. Střelci, je na čase udělat něco pro svoji kondičku. Nemusíte se týrat přes polním během, ale zacvičit a zaplavat si by bodlo. Kozorozi, dnes budete trochu opatrnější při jednání s člověkem, který vám již delší dobu jde na nervy. Střežte se silných výroků, hrozí konflikty. Vodnáři, pokud jste včera hřešili, dnes je den jako stvořený k usměřování, ale nepokoušejte se nic vynucovat. Ryby, dnešek může být přelomem ve vašem vztahu. Vše jste si vyříkali, prožíváte novou vlnu citů. Berani, jednou jste u kormidla vy a jednou váš partner. Mějte to na mysli, ať neuděláte chybu. Býci, i všední den vám může poskytnout nevšední zážitky. Nejdůležitější je být v pohodě. Blíženci, bez obav se můžete pouštět do akcí, které jsou vám milé. Motivovat vás bude nejspíš láska. Radci, je možné, že nějaká situace otřese vašimi jistotami, a to jen z toho důvodu, že jste v minulosti dostatečně neřešili zásadní záležitosti. Milí přátelé, nejvíc vám dají zabrat vaše sklony k požitkářství. Proto věnujte více času jídelníčku, nepřehánějte to s tučnou stravou a alkoholem. Opravdu všeho s mírou. Myslete na své zdraví a opatrujte se. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Melodie, která se krásně hodí k tomu počasí venku dnes. Skoro 40 stupňů, počítejte, přátelé, s tím, ale teď si pojďme trochu zvednout náladu. Máme tu další fórek.
1: Jseš na řadě ty dnes.
0: Dorazil mi tentokrát od Jany.
1: A dorazil tě? No tak,
0: není špatný, je policajský.
1: Jo, dobře.
0: Jo, tak můžeme, jo. Dopravní policie zastaví řidiče. A říká mu, vy jste pil? A řidič. No a co? Hemingway a Beethoven taky pili. Policajt se otočí k tomu kolegovi a říká, Karle, dávej bacha, ještě tady pojedou dva nalitý. Teda musím se přiznat, že vlastně ne, jako, že pil Hemingway, to se ví obecně, že jo?
1: A že pil Beethoven?
0: Ale že Beethoven, to nevím, teda to si musím zjistit, jestli to náhodou není jen tak jako, aby tam byli dva známí.
1: Dva známí.
0: Každopádně, Janě, děkuji.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
6: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
2: Tak není tomu tak dlouho, co přišly Činasky s novinkou Měl bych si boty zout.
3: A teď přichází Marek Ztracený s novinkou Obuj si mé boty.
2: My ji střihneme teďka na Frekvenci 1. Je to vlastně relativně nová věc, tak si můžete vychutnat, pokud jste u nás ráno ještě neslyšeli.
3: Ona je to fakt úplně nová věc, protože ona je zveřejněná teďka v podstatě od víkendu. Mimochodem, on ji složil během jedné jediné noci a druhý den ráno utíkal do studia a za dva dny bylo nahráno, takže je to taková opravdu fakt jako rychlá písnička, i když tempo možná trošku pomalejší.
2: No, tak si ji pojďme takhle dát jako ochutnávku před jeho velkým koncertem na Letné teďka, který probíhá. No, hezké ráno vám přejeme.
3: Krásné ranko.
4: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý,

to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než bojuju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

0: toho filmu většině z nás začaly ty deprese, že jo?
1: Přesně
0: tak. Se tam utopil kůň.
1: Přesně tak.
0: Tam někde to začalo.
1: Souhlasím.
0: Naše psychické
1: Počkej,
0: problémy.
1: Počkej, ty si pamatuješ Nekonečný příběh?
2: No jasně.
1: Fakt?
2: A souhlasím, že to opravdu všechno začalo.
1: Depka strašná.
0: Koně, no.
1: Strašná depka. No nic, pojďme na počasí. Nejteplejší den z celého týdne je tady, přátelé, na jižní Moravě. Může být až 40 stupňů, tak si to užijte.
3: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
4: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které mění všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
5: Dostaneš do držky.
4: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
6: I letos v létě jedeme za vámi.
7: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Radio Kempy Frekvence 1.
7: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
8: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
0: Přesně o půl sedmé začínají krátké zprávy, tu Katka Vavřínová.
9: Dobré ráno, v loňském roce přišlo do Česka více ukrajinských uprchlíků než uprchlic. Stalo se tak poprvé od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Podle průzkumu, který zveřejnili Novinky.cz, ukrajinských mužů v produktivním věku u nás za rok přibylo více než 20 tisíc. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o situaci, která nastala minulý týden ve španělském městě Ceuta, kam nelegálně dorazily desítky tisíc lidí z Maroka. Neformální mimořádné jednání na dálku začne v 10 hodin. Knihovna Václava Havla chce jako instituce pokračovat pod novým jménem, dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se už ale podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva, protože nemůže používat jméno ex-prezidenta v názvu projektu.
7: Frekvence 1.
6: Doprava.
9: Stále se zdržíte na D1.
10: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 u zúžení u mostu Šmejkalka na 22. kilometru z Prahy na Brno. V místě nehody je neprůjezdný pravý pruh a zdržení je okolo 10 minut. A s kolonou počítejte na dálnici D7 od Slaného na letiště. Popojíždět budete mezi 4. a 2. kilometrem okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: 2 minuty po půl sedmé, Míra Zlubku a Frekvence 1 s vámi. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Já tady celou dobu přemýšlel, jak se jmenoval ten kůň z Nekonečného příběhu. Ten hlavní hrdina byl Atrej, to si vybavu. Falka taky víme, že jo, kamenožrou.
1: Falko je jedinej, koho bych
0: věděla. Želva byl Morlor. Ale ten kůň, to jsem si nemohl vzpomenout, tak jsem si to našel na internetu.
1: No.
0: Jmenoval se Artex, což Artex. Si teda nepamatuju, musím říct. Ale už v tom popisu, jo, tam napsaný Artex byl kůň bojovníka Atreje, proslavil se svou velmi smutnou a slavnou scénou v bažinách smutku. A teď čtu ten popis, a mi z toho blbě ještě teďka, jo. Kůň v příběhu podlehne hlubokému smutku a ztratí vůli žít, načež se potápí do bahna.
1: No, jako ze života, no.
0: Mnoho diváků si myslelo, že kůň při natáčení opravdu zemřel.
1: No, já jsem si to taky myslela.
0: No, ale jde samozřejmě o rozšířený mýtus. Ve filmu hrály dvě trénované klisny.
1: Chlap no. by to nezvládl, no.
0: No, pro, tak. Ty jsi kůň.
7: Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno z Frekvence 1.
1: Krásné úterní.
0: Včera jsem si bral pivo. Včera jsem si bral pivo takhle u výčepu, jen tak jedno, stál tam takový pán, tak jsem mě pak prohlížel a potom najednou říká, no přemýšlím, jestli bych si taky neměl dát ještě jedno, jenže to já pak přijdu domů a budu chytrej jak rádio. Koukal tak na mě, jestli se chytím.
1: Jo.
0: Tak jsem dělal, že jako nevím.
1: Srabe.
0: Přátelé, moc vás zdravíme, pojďme si prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: No, mluvili jsme tady o tom nekonečném příběhu, tak já, jak jsem to tady studoval, tak jsem se koukal, kdy byl tenhle film natočený.
1: A
0: vlastně mě to překvapilo docela.
1: Dávno.
0: Umíš si tipnout ten rok?
1: Tipnout si umím, no, to jste bude správně.
0: Tak schválně.
1: Ale fakt si myslím, že je to dávno. Jako je to takový, holky moje by ti řekly, že už se na to nedá koukat, že už je to starý.
0: Já jsem na to koukal nedávno a nedá se na to koukat.
1: No, je to starý.
0: Opravdu, ty efekty jsou jako tak strašně starý.
1: Tak já bych řekla, že to bude starší než my. 70 třeba, typuju.
0: 1975, typuje Lubka.
1: Ne, 18.
0: Zkuste si taky typnout, kdy byl natočen Nekonečný příběh, schválně.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: Kdy se točil Nekonečný příběh, nebo jinak, kdy měl premiéru tenhle film? Já jsem říkala, že je to opravdu starý, typovala jsem 75. Ale teďka tady, prosím tě, přišla zpráva od Crazy z Grešla u Znojma. A ta píše, ahoj Míro a Lubko, je to rok 83. A zní to tak jako dost sebejistě, ta odpověď.
1: Kdybych
0: jako...
1: já dostal tuhle otázku, tak bych to tipnul taky na 70. roky. Úplně bez diskuzí, Vič? Podle toho obrazu, Vič? Podle efektu a tak. Ale člověče, potlesk patří tady do Znojma, nebo odkud jsi říkala, je to přišlo?
0: Crazy z Grešla u Znojma.
1: No, takovýhle. Je to rok 84, kdy se film objevil v kinech. Taky bych řekl, že je to starší teda.
0: No já úplně. Toho. To by mě vlastně nenapadlo. 83. To jsou naše no Arabely, ne?
1: Já na tom byl v kině teda rozhodně, takže ono to jako dorazilo nakonec.
0: Jo, až takový traumatě způsobili,
1: no,
0: jo?
1: No, jako strašný to bylo.
0: Já jsem to viděla teda jenom v televizi, v kině jsem na tom nebyla, ale stačilo mi to, no.
1: No nic, tak se sekla o 10 let, zaskočilo tě to docela, ale to nevadí. Mám tady ještě jednu věc, která tě možná zaskočí, a na to se podíváme za chvilku.
0: Dobře. Hezké
2: ráno. Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a Planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme. Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.

0: něco.
1: Překvapila jedna věc. Řešili jsme tady nekonečný příběh, jo, různý ty jména, natáčení a tak. Falko, všichni známe Falka, ten bílej lítací pes, jo. Tak pozor, Falko je šťastný drak, označován jako rychlodrak, který umí létat bez křídel, pomáhá hlavnímu hodinovi Atreovi. Filmu připomíná obřího bílého psa s měkkou srstí, kvůli čemuž si jej často lidé pletou se psem.
0: Já jsem fakt myslela, že
1: ale je to
0: pes.
1: Drak? Prej, je to tak, vypadá jak pes úplně.
0: Vypadá, ale úplně, já jsem si vždycky myslela, že to je normální živej pes, který mu jenom jako trikem prodloužili tělo.
1: Ne, vůbec, je to drak, to je taky jako dost zásadní
0: to
1: zjištění.
0: To je zásadní zjištění, tyjo, v tolika letech.
2: To nejlepší z muziky.
3: Frekvence 1.

0: 7, tohle je Jana Kirchner, která, když tady u nás byla, je tomu podle mě tak půl, tři čtvrtě roku možná, tak jsme se s ní bavili právě o pékání buřtu, protože ona žije v Londýně,
1: jo,
0: v Anglii, a říkala, že jediný, to jsme měli v posledním slově, jediný, co mi ještě chybí na zahradě, je ohniště. A řešili jsme to, že v té Anglii vlastně to není zas až tak úplně jednoduchý. Oni tam jsou zvyklí grilovat, ale dělat vyloženě oheň, třeba na veřejných prostorách, je to plošně zakázaný v celé Anglii, jakože by si někde jako tak zakempila, rozdělala ohýnek a opékala buřty, tak to je opravdu průšvih, kdyby tě tam chytli.
1: No takže to musíš mít na vlastní zahradě a to...
0: A i tam jsou velmi přísná pravidla,
1: jasně,
0: že jako co je nejzásadnější, nesmíš obtěžovat okolí.
1: No, jasně.
0: Tím kouřem a tak dále.
1: Hele, ale to bych zavedla i u nás. Je teda pravda, že já třeba, když jdeme grilovat, nebo když je u nás nějaká větší rodinná oslava, tak obejdu sousedy zaprvé, aby se sundali prádlo. Protože to jako nechceš, když víš, že...
0: Takhle to máš, jo. U nás to bylo v obráceně. Hele, sousedka vyšší prádlo, pojďme opejkat buřty. Jo? Takhle to dělají Češi. Ne, že přijdeš, prosím vás, udejte si to. Ty jsi úplně otočena.
1: Já jsem úplně otočena.
0: Dáme si zprávy za chvilku, hrajeme o peníze po 7 hodině, přejeme hezké ráno.
1: Dobré jitro.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň.
4: Štěji mě vedro.
5: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
8: Tohle je boží.
7: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
8: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
7: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
6: 7 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno, jsou tu zprávy a má je Katka Vavřínová.
9: Pěkné ráno, dnes vyprší lhůta pro podání kandidátek do komunálních voleb. V Dublinu se koná pohřeb zpěváka Hansarda a komplikace hlásí z pražského okruhu a D1. Dnes je poslední den pro podání kandidátních listin pro podzimní komunální volby i přihlášek kandidátů do voleb do třetiny Senátu. V komunálních volbách se přitom výrazně liší situace v malých obcích a ve velkých městech. Frekvenci 1 to řekl politolog Lukáš Jelínek.
10: Hodně se liší rozhodování voličů na základě velikosti místa, ve kterém žijí. V těch nejmenších obcích většinou jsou úspěšné různé komunální sousedské kandidátky. Prostě tam se lidi znají velmi dobře, takže tam se asi žádné velké ideologické střety očekávat nedají. Ve velkých městech se zase hodně do té komunální politiky promítá politika celostátní.
9: Ve velkých městech podle něj mnohem více voliči rozhodují podle sympatií k jednotlivým stranám obecně. V Česku rostou počty zanedbaných a týraných dětí. Vyplývá to z ročního výkazu OSPOD, ale i dat policie či linky bezpečí. Odborníci mluví o tom, že systém ochrany kolabuje. Jak píší Seznam zprávy, podle dat za rok 2025 u nás přibyl i počet týrání nejmenších dětí do 3 let a stoupá i počet opakovaného týrání. V Dublinu dnes bude pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který minulý týden ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce. Smuteční obřad začne ve 14:30 našeho času a bude se konat v katedrále svatého Patrika. Tenistka Nikola Bartuňková při debutu na turnaji kategorie WTA 1000 v Torontu porazila v prvním kole 7-5 a 6-4 domácí Kanaďanku Bianku Andreskuovou. A fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc. Český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena.
5: Frekvence 1. Počasí.
9: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky a teploty opravdu vysoko, denní maxima vystoupí na 34 až 39 stupňů. Na horách teploměry ukážou teploty kolem třicítky.
5: Frekvence 1. Doprava.
9: Provoz brzdí na pražském okruhu a D1.
3: Kolona vozidel vás zdrží okolo 10 minut v omezení na pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Popojíždět budete mezi 15. a 18. kilometrem. A dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 u zúžení u mostu Šmejkalka na 22. kilometru z Prahy na Brno. Místě nehody je neprůjezdný pravý pruh a zdržení je okolo 15 minut. A s kolonou počítejte také na dálnici D7 od Slaného na letiště. Popojíždět budete mezi 4. a 2. kilometrem okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
9: A po zprávách pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilou.
0: Je tomu tak, přejeme hezké úterý s datem 4. srpna.
1: Krásné ráno, je to přesně půl století, co komisař Moulin začal stíhat pařížské zločince. Přesně 4. srpna 1976. Mimochodem, byla to jedna z mála, opravdu z mála západních detektivek, které vysílala i normalizační československá televize.
0: No ona, občas se něco jako prosáklo, to je pravda. Moulin teda šel mimo mě, trošku musím se přiznat.
1: A co šlo jako do tebe?
0: No, já v tomhle věku ještě to moc nebylo. Ale tak jako jasně, že Dempsey a Mayquisová, ty byly jasný. Potom Chobotnice, jestli si vybavuješ.
1: Komisař Katány.
0: A myslím, že to byly čtvrteční večery, jestli se nepletu. Mm-hmm. Tak to bylo taky veliký. Pak profíci, že jo, profesionálové, taky jasně. Se sem dostali. Až mě vlastně překvapilo, že to nechali.
1: Je to fakt jako zvláštní, no. Jako, ale možná si říkali, ty jo, prostě Francie, to je celkem bezpečný.
0: Byl to čtvrtek večer nebo nebyl?
1: Tyjo, dejte nám vědět.
0: No, a nejoblíbenější detektivka.
1: Za socíku.
0: A můžete napsat malý pitaval z velkého města, jo? Ale ptáme se spíš ty zahraniční.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Žijí.

0: Frekvence 1 s vámi. Pojďme hrát o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Konkrétně je to 8000, které na vás čekají na čísle 257-400-999 a nedokončená věta herečky Petry Hřebíčkové.
0: Tak uvidíme, kdo tam. Tady Míra s Lubkou. Hezké ráno. Haló?
3: Haló, haló? Kdo tam?
0: Meduza. Tak, zkusíme někoho dalšího. Kdo pak tam? Dobré ráno, tady Míra s Lubkou. Tak, počkej, tady nám něco nám tady nejede.
3: Něco nám tu nesedí.
0: Tak, to taky nejde, čověče. Já to ještě zkusím. Slyšíme se, dobrý den?
3: Haló, haló?
0: To vypadá, že nám nefungují telefony. Zkusíme do třetice, jo? Tak, koho pak tam máme? Dobrý den? Ne, tak to je jasný.
3: To je jasný.
0: Teď už je to jistý.
3: Teď už je to jistý, že nám nefungují telefony.
0: No, zkusím vypnout, zapnout, protože to mi přesně řeknou naši kolegové.
3: Přesně.
0: Zkoušel
3: tak.
0: Jsi to vypnout a zapnout.
3: Hele, on určitě přijde někdo z kolegů, tam no. Jako ze zadní kanceláře, od ajťáků, řekne, no tady tohle musíš a je to.
0: Mm-hmm. Tak, zkusíme. Haló? Ne, člověče, tady je nějaký problém.
3: No nic, tak já jdu pro ajťáky. Něco říkej.
0: Díky, fakt.
3: Ne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Pokus číslo 2.
1: Zkusíme to,
0: pojďme
1: no.
0: Na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Jako, pokud jste přišli až teď, tak je tam 8000 a nedokončená věta Petry Hřebíčkové. Jdem na to.
0: 257 403 devítky číslo, na které voláte a na kterém nám to nefungovalo.
1: Tak, ale zkusíme, jestli to funguje teď.
0: Tak, koho pak tam máme? Hezké ráno. Tak je to ale možný?
4: Dobrý den.
0: Takže srandičky, jo?
1: Jo, na srandičky na to vás užije. No dobrý, dobrý.
0: Kdo pak tam, odkud?
4: Dáša od Kroměříže?
0: Dáši, moc vás zdravím, jak jste nás zachránila, jak nám to nešlo. Podívejte se, jak jste se krásně dovolila. Tak 8000 korun a k tomu věta od Peti Hřebíčkové zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Tak co myslíte?
4: Já bych řekla deku.
1: Pojďme to prověřit.
0: Zkusme deku.
1: Vy máte dobrou náladu.
0: Tak
5: to. Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Deka to není. Děkujeme za ten pozitivní přístup. Není.
4: Nevadí. Tak přihodíme.
0: No jo, mějte se krásně,
1: Dášo,
0: naslyšenou.
1: Krásně.
4: Taky.
1: 500 navíc.
0: Takže za hodinu hrajeme.
1: O 8500.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
2: Ahoj, tady je Tomáš Klus. Jen se vám chtěl říct, že bude 7:30. Tak hezké ráno s Frekvencí 1 s Lubkou a s Mírou. A za chvíli i s jednou písničkou ode mě.

0: Komisař Mullen dneska slaví 50.
1: Půlstoletí.
0: Tak jsme řešili ty vzpomínky vlastně na ty západní seriály, které pronikly za socíku až k nám a hltali jsme vlastně plnými doušky. Mě píše Venca, já jsem se narodil trošku později, tak jsem koukal na To je vražda napsala.
1: Ale to je taky dobrý.
0: Jacka Tlusťoch, Kolombo a Kožák a Profesionálové, víc si toho teďka nevybavíme, ale i to dobrý, vlastně
1: to
0: profíci
1: dobrý.
0: Byli, že jo? Profíci přesně byli, na to tak. Jsme se shodli.
1: Moje nejdetektivka, to už je další SMSka, která dorazila na 736 300 444, bylo místo činu inspektor Šimansky. No jasně. Jasně, a tady je krásné ráno, Lubko a Míro, nebyl to můj oblíbený seriál. Byla jsem děcko, co muselo být v 8 v posteli, ale v rámci slovenských pondělků si také vybavuji, že běžel seriál Poměnková Marie. Ty to si vůbec nepamatuju. Dabovaný do slovenštiny, jen už nevím zemi původu. Ty jo, Poměnková Marie.
0: To se podívej teda.
1: To jo, už to hledám, no, ale asi to nestihnu.
0: Ty pondělky, to jsem nenáviděl, ty slovenský, musím říct, že mě to jako dítě nebavilo strašně poslouchat. A většinou to byly ještě blbý filmy.
1: Ještě, jasně. Ale nebyl tam nahoru, no jo, Poměnková Marie. Pařížská policie může v klidu spát. Vždyť její řady nedávno posílili o Poměnkovou Marie. Příslušnice ženského oddílu pomocného sboru Marie je Střeštidlo. No, má to 63 na ČSFD.
0: To zase není tak blbý.
1: Není, no.
0: No tak schválně, na co vzpomínáte a kdy dávali vlastně ty detektívky? Podle mě to byl teda čtvrtek, no. To nikdo zatím nepotvrdil.
1: Slovenský pondělky, teda to jsme už našli. A kdy běžely detektivky? No, možná to byl čtvrtek, možná máš pravdu. Dejte každopádně vědět, 736 300 444.
2: Léto v rytmu, frekvence 1.
0: Vlastně mi to připomíná a Vesničková Středisková.
1: Aha.
0: Jak oni tam koukají, že jo, na ten seriál.
1: No, oni na něco koukali, to je pravda.
0: A mladý Hrušinský říká, už nastavovali zrcadlo. Tak já přijdu, až budou nastavovat zrcadlo.
1: Jo.

0: krásnou písničku jako předvoj.
1: K tomu
0: počasí.
1: K tomu závoji, který přijde. Parnona Dominika zvěstuje tuhou zimu. Pranostika pro dnešní den, která se teda nerýmuje, ale parno být má.
0: Proč by ne? Parnona Dominika, to je dnešní pranostika.
1: Jo, která zvěstuje tuhou zimu. Na pranostiku máme sílu.
0: No tak prosím tě.
1: Tak nic, máme tady Dagmar Honcovou.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno, dnešek je nejteplejším dnem tohoto týdne. Nejvyšší odpolední teploty na jižní Moravě budou atakovat hranici 40 stupňů Celsia. A mimochodem, pokud ta 40 na jižní Moravě dneska padne, tak to bude vůbec poprvé v historii měření na území Česka, kdy jsme na Moravě naměřili 40 stupňů. Doposud nejvyšší teplota je tam z 8. srpna v roce 2013, tenkrát v Brně nad Dyjí 39,7 stupně Celsia. Uvidíme, jak to dopadne dneska. V Čechách to budou teploty také vysoko, nejčastěji mezi 33 až 38 stupni Celsia. Během odpoledních hodin se ojediněle budou vytvářet bouřky, a to zejména v Karlovarském, Ústeckém a v Libereckém kraji. Srážkové úhrny v bouřkách se zastaví až kolem 25 litrů na metr čtvereční. To na Moravě a ve Slezsku bude po celý den jasno, maximálně polojasno.
0: Teď jsou tu ale krátké zprávy, Katka Vavřínová.
4: Pěkné ráno, do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Úřady zatkly 37letého muže podezřelého ze založení jednoho z ničivých požárů v okolí města Spokane ve státě Washington. Uvedlo podle agentury AP místní šerif. Jižní Korea čelí rekordní vlně veder. Prezident vyzval úřady, aby pomohli obyvatelům postiženým horkem, které si už vyžádalo 16 obětí, píše agentura Reuters.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Provoz stále brzdí na D1 i Pražském okruhu.
5: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na 22. kilometru blokuje pravý jízdní pruh před dopravním omezením, dopravní nehoda a kolona vozidel se tvoří mezi 20. až 24. kilometrem. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte také na Pražském okruhu v obou směrech. Ve směru narození se tvoří kolona mezi 14. až 18. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. A ve směru k dálnici D1 se v koloně zdržíte okolo 10 minut mezi 23. až 17. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
0: A dobré ráno, 3 minuty po půl osmé, přejeme, moc vás zdravíme.
1: Vzpomínáme na zahraniční detektivky za Socíku. Vražedné pobřeží, Nick Slaughter, Chobotnice, Corrado Katány, no jasně.
0: Pozor, Nicka Slaughtera jsem miloval, to dávali večer, ale to už košile, bylo, to už byly teda 90. On měl na sobě tu slaughterovskou košili
1: jo.
0: A měl ten krásný jeep, že jo, kterým tam jezdil. A mimochodem Slaughter, Nick Slaughter, Slaughter znamená jatka. Jasně, taková ta porážka, masakr, takže
1: on byl jasný. Takovej prostě řezník.
0: A nikdy mu netekla krev, nikdy, nikomu nikdy? Tam, to si všimli v tom, no, vždycky se tam tloukli a nic.
1: No tak asi kostymerky pohlídali košile. Můj top seriál v dětství byl Randall a Hopkirk, nikdy nezapomenu,
0: no
1: že jako malá jsem se, a to jsem měla taky, jsem se bála jít do ložnice, jestli není pod postelí nebo ve skříni duch Iveta.
0: Nebo černobílý, myslím, ještě, nebo nebylo.
1: Myslíš,
0: už? Já nevím. No, pojďme se podívat dál. Ježišmarja, abonent na lince U.
1: Ty jo.
0: Super seriál, u kterého seděla celá republika. Tak to taky teda nevím.
1: To si nepamatuju.
0: Abonenta nemám.
1: No. Dobré ráno, co by starší ročník, moc ráda vzpomínám na Fantomase.
0: Jasný.
1: Později, jasně, Hříšní lidé města Pražského, Malý Pitaval, Alice.
0: Vzpomínám na seriál Záhadný pan Duvalier. Je to možný?
1: Asi jo, no.
0: To taky mi nic neříká. Dája nám píše, ještě přihazuje samozřejmě Chobotnici k tomu, což je základ.
1: A ještě byli, víš co? A to byli, a teďka nevím, to byl seriál nebo nebyl, Ptáci. To byl film, viď?
0: To je film, no.
1: To je film, ale taky hrozný.
0: Prosím tě.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 7 hodin 42 minut, takové seriálo-filmové ráno dnes na Frekvenci 1, ale řešili jsme ty seriály za socíku, který občas k nám pronikly, který byly nejlepší, na který vzpomínáme.
1: Jo, tak máme tady vysvětlení Poměnkové Marie, píše nám Igor, bývala v pátek večer Adamovala jí Medvecka.
0: To vůbec nemám.
1: Já taky ne.
0: Já jsem tady studoval toho Rendla a Hopkirka, a člověče 80% to má na čase.
1: To byl skvělý seriál.
0: Komplet všechny díly jsou opravdu v červeném, jako výborně hodnocený. A já si vybavu, že to bylo černobílý, ale když koukám na fotky, videa se mi nepodařilo úplně najít, tak někde je to černobílé, někde je to barevný. Tak nevím, jestli se to třeba v půlce nezměnilo.
1: A nebyl ten, co byl duch, jako černobílej,
0: no, když měl, byl... On měl bílý sáčko, takový jako.
1: Jo,
0: ale tyjo, že by zrovna, nevím, když je záběr na něj, že by se to změnilo jako na černobílou.
1: V momentě, kdy je duch.
0: To si nemyslím.
1: Hele, tady, no. Ahoj, Míro a Lubko, a co idol všech žen a dívek, Odpadlík. Zdravím to.
0: Lorenzo Lamas. Jasně.
1: A další, zdravím, pamatuju si skoro všechny jmenované, ještě seriál Derek. Nevím, jestli už nebyl jmenovaný, nebyl. Zpráva od Jarky.
0: Počkej, něco povídej.
1: Co mám povídat? Probrali jsme tady všechny detektivky, až k těm českým, Velký pitaval, nebo Malý pitaval z Velkého města a Hříšní lidé města pražského, ale vlastně takový ty zahraniční, Corrado Catani a právě komisař Mulén no a právě tady ten Derek. Komisař Rex píše teďka, přeskočila SMS-ka, Franta píše.
0: Já právě zrovna, teď jsem měl pocit, a jako nějak mi leží v hlavě, jestli tady zrovna ten Odpadlík, Lorenzo Lamas, nebyl na Comic-Conu našem loni. A úplně nechci kecat, tam mám pocit, že jo.
1: Jo, že by tam byl?
0: No.
1: Musím, můžeme zeptat kolegu.
0: No asi jo. No nic, dáme si teďka Michaela Jacksona, to je zas aktuální novinka v kinech pro změnu.
1: Přesně,
0: tak. Když už vzpomínáme, tak pojďme trošku dopředu. Tak hezké ráno.

0: 4. srpnového rána vás probouzí Frekvence 1, jsou prázdniny, výletujeme, a to velmi, a samozřejmě díky našemu kolegovi.
1: Ano, na odvýletu tady máme Tomáše. Tome, my tě zdravíme, přejeme krásné ráno, kam to dneska bude?
2: Hezké ráno přeji, tak dnes vás vezmu na sever, konkrétně na Děčínský zámek, a nevynecháme ani Růžovou zahradu. Na zámku pobývaly slavné osobnosti, mezi které patřil například hudební skladatel Frédéric Chopin nebo císař František Josef I. Můžeme si tady prohlédnout ložnici majitele zámku, zimní jídelnu, dámský a pánský salon, soukromé pokoje dalších členů rodiny, zámeckou obrazárnu a kapli svatého Jiří. K vidění je tady také sídlo někdejšího premiéra rakouské vlády a místo držícího českého království, knížete Františka Tuna. A rozhodně nevynechám ani věžový kabinet, ze kterého jsou prý úchvatné výhledy na celé město a řeku Labe. Jinak zámek v Děčíně má i spousty barokních perel, do kterých určitě patří monumentální barokní konírna. No a vydáme se i do exteriéru, tedy do Růžové zahrady. Ta byla založena na konci 17. století během velké barokní přestavby Děčínského zámku právě hrabětem Maximiliánem Tunou. V listopadu roku 2025 byla dokončena kompletní rekonstrukce a vysázelo se tady na 700 keřů růží, z toho 16 historických odrůd, dále 600 cibulovin a 1700 trvalek. Jinak celá zahrada je po rekonstrukci obohacena o více vodních prvků a fontán, které celou tu jedinečnou atmosféru ještě mají umocňovat. Už se na to moc těším. My se dnes ještě uslyšíme, no a opět se uslyšíme zítra. Tak ahoj.
0: Moc díky za tenhle tip.
1: Měj se krásně.
0: Děčín, já mám moc rád teda. A akorát na tom zámku mě naštval páv.
1: Já jsem
0: tam mají pávy.
1: No.
0: Jo, a občas tam někdo jde a krmí je nějakým zrním a tak.
1: Jo.
0: A já jsem viděl, jak tam přišel až k němu, tak jsem si s ním chtěl udělat taky fotku na Instagram, což on nechápal, že to fakt potřebuju.
1: Jo.
0: A dělal jsem tak, jako takhle jsem sáhnul do kapsy, jak na pejska. Říkám, pojď, co to tady mám, pojď, kočko, kočko. Natáhl hlavu jenom a na tu dálku poznal, že tam
1: podvodníka.
0: Nic nemám.
1: Podvodníka.
0: Říkám, ne, já tam fakt něco, pojď se podívat, pojď tady. A přišli jiní lidi, sá, udělali to samý, ale něco tam měli a šel za něma.
1: No jasně.
0: Takže on je vychytralý, bacha na něj, jo.

0: 8 po 8 hodině hrajeme o 8, no asi ne ještě, viď.
1: Počkej, já myslím, že jo, o 8 a půl.
0: Dokonce.
1: Dneska máš bordel v penězích, 8 a půl tisíce.
0: To já mám celoživotně. Takže po 8 o 8 a půl.
1: Ano, je to tak.
0: Tak, teď ale zprávy.
2: A má jak... 8 hodin.
0: Vydrž.
2: Frekvence 1
0: zprávy.
1: Já jsem si řekla, že využiju toho, že máš bordel v penězích, víš? Zprávy má Katka Vavřínová.
3: Hezké ráno, končí lhůta pro podání kandidátek do komunálních voleb. Střední Evropu opět sevřou pařáky nad 40 stupňů a doprava brzdí na D11 a na Pražském okruhu. Dnes končí lhůta pro podání kandidátních listin pro komunální volby i přihlášek kandidátů do voleb do třetiny Senátu. Politické strany i nezávislí kandidáti mají před sebou předvolební kampaně. Co čekat, řekl Frekvenci 1 politolog Lukáš Jelínek.
4: Komunální kampaně samy o sobě příliš ostré nebývají, ale vzhledem k tomu, že v řadě míst budou spojeny se senátními volbami, které už se týkají celostátní politiky a kde politickým stranám jde o hodně, tak se dá očekávat, že ten náboj těch komunálních voleb bude hodně souviset i s tím nábojem voleb senátních. A v případě senátních voleb se dá samozřejmě očekávat zvedání témat, jako je současná vládní politika, její úspěchy, neúspěchy.
3: Do Senátu ale volby budou jen ve třetině země. Kampaně do komunální politiky tak podle Jelínka stále budou hlavně o oblíbenosti aktuálního vedení obce. U Poříčí na Trutnovsku roste unikátní most. Silničáři na něm pracují už rok.
5: Tohle součást dálnice D11 do Polska bude ve svém nejvyšším bodě 30 metrů nad zemí a bez 277 metrů bude měřit rovný kilometr. Pilíře jsou roztažené od silnice v Náchodské ulici až za železniční trať. Nosná konstrukce bude hotová příští rok na podzim. Bude to největší spojitá rámová konstrukce v naší zemi, stavěná letmou betonáží. Pracuje se přímo nad hlavami řidičů, jedoucích pozdější silnici první třídy. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Střední Evropu sevřou pařáky, při kterých mohou teploty stoupat nad 40 stupňů. Na některých místech by mohlo být ještě tepleji než koncem června, kdy padaly národní rekordy. Nejhorší situace by mohla být v Maďarsku, kde modely předpovídají až 42 stupňů, píší Novinky.cz. Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Taylor Townsendovou 4-6, 5-7. Američanku ve druhém kole čeká Marie Bousková. A tenista Vít Kopřiva vyřadil na Masters v Montrealu domácího hráče 2x 6-4. A ve druhém kole ho čeká české derby s Jiřím Lehečkou.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Horké dny se nevyhnou ani nám. Pro dnešek hlásí meteorologové maxima mezi 34 až 39 stupni Celsia. Na horách teploměry ukážou v maximech i 30 a očekáváme jasno až polojasno. V Čechách odpoledne a večer může při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle zapršet nebo zabouřit.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A krátce po 8 hodině míříme na silnice.
6: Z opatrností projíždějte na dálnici D11 na trase z Prahy do Hradce Králové. Na 8. kilometru došlo k dopravní nehodě dodávky s osobním vozidlem. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu v obou směrech. Ve směru na Ruzince tvoří kolona mezi 14. a 5. až 18. kilometrem, ve které budete pojíždět okolo 20 minut. A ve směru k dálnici D1 se v koloně zdržíte také okolo 20 minut. Mezi 23. až 15. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
3: Ze zpráv je to vše, teď už mají na Frekvenci 1 slovo Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
0: A přejeme vám hezké úterý a dobré ráno.
1: Krásné ráno, řidič na Jablonecké pumpě vypil kávu a pak z auta vypustil roj včel.
0: Co? No počkej, tak to je tam u vás?
3: Tak u nás je to takový specifický.
1: Jo. No. Jako jo. Chtěl otestovat, no. Bacha, jestli se včely vrátí domů. Já jsem ještě včera koukala.
0: Takže on je naložil do auta.
1: No.
0: Přijel na benzínku, řekl si, vypustím je na benzínce.
1: Jejich orientační smysl.
0: Mm-hmm. Orientaci.
1: Včera koukala ještě na internet večer, protože to je zpráva ze včerejška. A někdo tam psal, že byl na té benzínce a že jsou všude pásky a všude včely, takže asi se domů nevrátili.
3: Netrefili chudinky.
0: To je zvláštní teda, viď? Jako to napadlo.
1: Já nevím, no. Prostě, jako, je to...
3: Jsi byl zmatený jak lesní včela.
0: Prostě jablonec.
2: Petra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: zdravíme a připomínáme zítra další radiokemp Frekvence 1.
1: Tentokrát kemp Pohoda, my dva a spolu s námi Adam Ďurica.
0: Tak, samozřejmě odpoledne plné zábavy, dobré nálady, začínáme ve 2 hodiny, vysíláme živě přímo z místa, tak se můžete přijít podívat, jak to vlastně vypadá, takové živé vysílání.
1: Začátek je ve 2 toho živého vysílání a potom v 7 startuje koncert. Do té doby toho stihneme strašně moc. Soutěže, zapalování ohně, opékání špekáčků. A vzhledem k tomu, že na jedné straně je rybník a na druhý štěrkovna nebo co?
0: Jo, a ještě je tam řeka, tak se tam dá využít
1: tak
0: opravdu
1: úplně všechno. Tak možná stihnete úplně všechno.
0: Navíc má být taký vedro, že my nebudeme ani zapalovat oheň, ty špekáčky budete opékat normálně ve vzduchu jenom.
1: Podržíme luku a ono to chytne.
0: Myslím, že to bude úplně v pohodě. Tak jo, Adam Ďurica zítra od 7 hodin, připomínáme, tahle akce zadarmo pro vás od Frekvence 1, to je důležité zmínit. Těšíme se na vás v kempu Pohoda, což je kousek pod Táborem.

0: 8 hodin 16 minut úterý s datem 4. srpna frekvence 1 s vámi.
1: 4. srpna, to je hrozně zajímavý den.
0: Čím pak?
1: Protože to je den, kdy se rodili slavní Louisové.
0: Aha.
1: Narodil se třeba francouzský brašnář. Typl by si z který?
0: No to bude Louis Vuitton.
1: Přesně tak.
0: Neblázni.
1: Je to 205 let, co se narodil tenhle ten prostě brašnář.
0: Aha.
1: No a před 105...
0: O tom si jsou rádi.
1: Ano, před 125 lety se narodil Louis Armstrong.
0: No, tak jakože tohle, jo.

0: Že se to tak sešlo, vy?
1: To se stává občas. Myslím, že je spousta slavných Miroslavů určitě.
0: No jasně, ne. No. 4. srpna, viď?
1: Proč ne?
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte

0: Frekvence 1 s vámi za 5 minut bude 8:30, tak dneska jsme tady řešili, že je to 60 let, co se objevil komisař Mullen. 50, pardon. Tak jsme se ptali na takové ty vzpomínky právě na ty seriály z dob socialismu. A člověče, přišlo mi od Davida.
1: No.
0: Ahoj Míro, když se bavíte o těch seriálech, tak jsem si vzpomněl na Dům plný strachu. Dávali to, myslím, že v Magionu nebo ve Veze.
1: Aha.
0: A pamatuju si, že jsem z něj měl jako dítě dobrou depku. To si vůbec nevybavuju, teda Dům plný strachu.
1: To já taky
0: ne. Ale píše, že to opravdu byla deprese jako blázen.
1: To já taky
0: se
1: ne.
0: Na to kouknu.
1: Koukni na to, já třeba ještě tady řeknu další, který nezazněli.
0: 73%, to není jako blbý. Fakt? Úplně, no.
1: Walker Texas Rangers, taky tady zpráva. A prosím tě, tady mi připomněla něco Petra.
0: Pozor, já ještě teda, než se vrhneš na Petru, no, tak no. Já tady přečtu popis toho seriálu, o kterém píše David, to znamená tady Dům plný strachu. 11letý chlapec se pustí do průzkumu nedávno vyhořelého domu. Co tam uvidí, ho natolik vyděsí, že omdlí a ke všemu mu druhý den vypadají všechny vlasy.
1: Ty vogo, tak to jsem neviděla.
0: Takže
1: určitě.
0: Chápu, že je to depka teda.
1: To je depka, to je depka. Hele, ještě tady jako Dempsey a Makepeaceová mluvili jsme o tom a Petra mě úplně připomněla jednu věc, která píše, dívala jsem se ve slovenštině, já si je taky pamatuju ve slovenštině.
0: Jo, to je pravda.
1: Dokonce si pamatuju jeden díl, kde mluvili o samovraždě a já jsem vlastně v tu chvíli, jak jsme tu slovenštinu jako ovládali fakt dobře, si nedokázala vzpomenout, jak se to vlastně řekne česky. Ale prosím tě, později bylo nadabováno i v češtině.
0: To je dost možný, no. A já jsem tady furt zaseklý u toho domu plného strachu.
1: Jo, jo.
0: Oni nejen, že mu vypadají vlasy.
1: Ještě něco horšího?
0: Ale on potom má nějaký neúspěšný pokusy s parukou, doktoři mu neumí pomoct, tak ho nakonec přijdou navštívit duchové dvou uhořelých bezdomovců z toho domu. Dají mu kouzelný recept, aby mu vlasy znova narostly, ale chlapec dá příliš mnoho jedné ingredience burákového másla a vlasy už mu nikdy nepřestanou růst. A má ohromný háro takový. Zní to opravdu jako to,
1: zní
0: že to...
1: Zní to jako fakt horor a sci-fi dohromady.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: Počítejte s tím, že i dnes bude pěkné vedro, možná budou další rekordy. Už včera na Moravě se to vyšplhalo k hranici rekordů.
1: Ano, 39,9 a vypadá to, že dneska by tam mělo být ještě tepleji a to znamená jednu jedinou zásadní věc. Na Moravě by úplně poprvé padla 40. Úplně poprvé by byla překonaná tahle magická teplotní hranice. Takže uvidíme.
0: Jak úplně poprvé?
1: No na Moravě.
0: No od začátku měření, ne?
1: No.
0: Jestli tam je to výbuch jenom.
1: jasně, tak no. Ano, když se na to díváš tímto pohledem, který mě teda od tebe překvapil, tak samozřejmě ano. Jinak v Čechách dneska ty nejvyšší odpolední teploty 33 až 38, na Karlovarsku, Ústecku a Liberecku hrozí bouřky.
0: Teď jsou tu ale krátké zprávy, Katka Vavřínová.
2: Pěkné ráno. V loňském roce přišlo do Česka více ukrajinských uprchlíků než uprchlic. Stalo se tak poprvé od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Podle průzkumu, který zveřejnili novinky.cz, ukrajinských mužů v produktivním věku u nás za rok přibylo více než 20 tisíc. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o situaci, která nastala minulý týden ve španělském městě Ceuta, kam nelegálně dorazily desítky tisíc lidí z Maroka. Normální mimořádné jednání na dálku začne v 10 hodin. A stovky hasičů se dnes ráno snažili uhasit lesní požár v přírodní rezervaci na jihovýchodě Nizozemska, informovala agentura AFP. Podle tamních úřadů požár, který vypukl v pondělí kolem poledne, stále není pod kontrolou a zasáhl už asi 100 hektarů.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A jak to vypadá na dálnicích, tak to ví Vlaďka.
4: S opatrností projíždějte na dálnici D11 na trase z Hradce Králové do Prahy. Na 31. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. A sklonu z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu v obou směrech. Ve směru na Ruzince tvoří kolona mezi 14.5 až 18. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. A ve směru k dálnici D1 se v koloně zdržíte také okolo 20 minut mezi 23. až 15. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Blaďka.
0: Přejeme hezké ráno, teď 4 minuty po 8:30. Dominik dneska v kalendáři.
1: Dominiku.
0: To jméno nikdy moc nelíbilo, musím přiznat. No.
1: Tatínek můj měl divadelní společnost v Plzni, která se jmenovala Dominik. A dokonce, promiň, že jsem ti skočila do řeči.
0: Ne, v pohodě.
1: Dokonce můj brácha se měl jmenovat Dominik, ještě předtím, než začal válet Dominik Hašek. Potom jako samozřejmě období Dominiků přišlo. Ale nemenoval se Dominik jenom kvůli tomu, že by byl Dominik Kout.
0: Jo, že by to šlo blbě.
1: A že by se říkalo Dominik Kout.
0: Dominik Kout, ale není špatný.
1: Dominik Kout.
0: No. Domina Koutová, Dominik Kout.
1: Dominik.
0: Já vím, že totiž tenkrát, než se narodil bratr, tak o tom máma mluvila, že se jí to jméno líbí a říkala, já bych mu říkala Domku. A říkám, no tak Domku, to je taky blbý.
1: Domčo se říká, ne?
0: No a domek, když domek je prostě malý dům.
1: No to jo,
0: no,
1: to jo.
0: No
1: to
0: tak
1: jo.
0: Mi to přišlo blbý prostě tenkrát.
1: Ale Domčo se říká, Domčo.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: A zrovna Aneta Langerová s námi byla na kempu Pohoda, kam míříme zítra.
1: To je podle mě 4 roky, no, říkám to správně,
0: je
1: 3.
0: Je to nějaký rok.
1: 3 nebo 4 roky a no. Zítra tam míříme, nebude tam s náma Aneta, bude tam s náma Adam.
0: Jurica.

0: poslední slovo.
1: Ane, řekněte to za celebritu.
2: 8,5 ještě jednou zopakuju ve hře právě teď na čísle 2574099.
3: Tak, kdo pak tam, hezké ráno?
4: Dobrý den, tady Marie z Frenštátu pod Rahaškem.
3: Maruško, moc vás zdravíme do Frenštátu. Máme tady větu, kterou nám tu nechala herečka Petra Hřebíčková. Zní takto?
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Tak, co myslíte?
4: Sůl.
2: Sůl. Prověříme sůl.
3: Jsme to 8,5 tisíce ve hře.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Ne.
2: Ani sůl to není.
3: Nevá.
2: Přidejte. Tak přidáme, jo, Maruško, přidáme.
3: Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Taky,
3: naslyšenou.
2: 500 konkrétně.
3: Tím pádem zase o krok blíže té desítce.
2: No přátelé, když to nepadne, desítka je tam zítra ráno. Každopádně dneska dopoledne hrajete u Robina o 9 tisíc.
0: Poslední slovo. Aneb, řekni.

0: srpna už je tady Miloš. Miloši, hezké ráno i tobě.
1: Hezké ráno.
0: Koukej, co mi přišlo včera. Jo?
1: Já to věděl, fotografie z Bohemky. A kdo je teda tvůj kamarád?
0: Je to Honza.
1: Je to Honza, no. Takže to bylo v pořádku.
0: Jo, říkal, takže to dorazilo.
1: Takže, už jsem si říkal, on mě bude podezřívat, že jsem si to setkání vymyslel, ale už je to spíš.
2: Počkej, a ty fandíš Bohemce?
0: Ne, ale Honza, jo. A Honza fandí mě a Bohemce.
1: Prostě fandí nám.
0: Tak se těšíme, Miloš, za chvilku.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Moje Katka Vavřínová, hezké ráno.
4: Pěkné ráno. Odboráři bijí na poplach kvůli rozšíření švart systému u dalších profesí. Máme za sebou tropickou noc a 20 minut budete popojíždět na Pražském okruhu v obou směrech. Dalším lidem v Česku hrozí švarc systém, jak píší novinky.cz, kvůli chystané změně zákoníku práce. Podle odboru hrozí, že lidé budou nuceni přejít na živnostenský list.
5: Odboráři varují, že nová pravidla přinesou rozmach takzvaného švarc systému, tedy nelegální praxe, kdy firma zaměstnává lidi na živnostenský list místo na pracovní smlouvu, a to proto, aby ušetřila na odvodech sociálního zdravotního pojištění. Název odkazuje na podnikatele Miroslava Švarce, který systém zavedl ve fotbalovém klubu FK Benešov počátkem 90. let. Změna se teď chystá jako součást nového zákona o digitálních platformách, který má především nastavit pravidla pro kurýry nebo řidiče Uberu nebo Boltu. Ministerstvo práce obavy odmítá a tvrdí, že v praxi se nic nezmění. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Česko zažilo tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem 20 stupňů, což je teplotní hranice pro tropickou noc. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Pařáky přes den budou pokračovat. Na jihu Moravy bychom dnes mohli naměřit až 40. Královedvorsko bude mít brzy novou rozhlednu. Ta bude zároveň sloužit jako vodojem a pítko pro turisty.
6: Stavba nové dominanty finišuje u Hřibojet. Už v první polovině července se montovala věž s výhlídkovou plošinou. Jeřáb usadil na místo ocelovou pozinkovanou konstrukci. První příležitost vyšlápnout na vyhlídku ve výšce 33 metrů, ke které vede 189 schodů, bude při slavnostním otevření v sobotu 19. září. Věž má celkovou výšku 38,5 metru. Rozhledná stojí na Hřibojetském vrchu v nadmořské výšce 423 metrů. Otevřena bude každoročně od 1. dubna do 31. října. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. Dnes od 20. hodiny v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů Celsia. Na horách teploměry ukážou maxima kolem 30.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Opatrní buďte na D11 a na Pražském okruhu.
7: Z opatrností projíždějte na dálnici D11 na trase z Hradce Králové do Prahy. Na 31. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. A sklonu z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu v obou směrech. Ve směru na Rozeň se tvoří kolona mezi 14. až 18. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. A ve směru k dálnici D1 se v koloně zdržíte také okolo 20 minut mezi 23. až 18. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Plačka.
4: A po zprávách už má slovo na Frekvenci 1 Miloš Pokorný.
1: Tak hezké ráno, dneska to teda opravdu bude very, very, very hot. Má být opravdu vysoká teplota, dávejte bacha, hodně pít, teda myslím ne alkohol, ale naopak hodně pít vodu, dávat pozor, protože to bude dneska extrémní. Už teď, když jsem měl ráno na mém jednostopém vozidle, tak jinde mám bundičku, ale dneska úplně v pohodě v košili, protože od rána je skutečně teplo. Myslím, že ráno, když já jsem stával, tak už hlásil nějakých 21 stupňů, což je nadstandard, takže opatrně. No a my se podíváme na pár zajímavostí nebo věcí, o kterých jsem přesvědčen, že by vás mohly zajímat. No a Dominiku, přeji všechno nejlepší k svátku. Užijte si to, hezké ráno.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Máme srpen, doba dovolených cestování, tak tady mám jednu informaci, která mi přijde zajímavá, ale jakož je tady se mnou ve studiu Lubka, tak já si ji zeptám, že taky vím, že ráda cestuje. Měla si, Lubko, někdy problém s českým pasem na vycestování někde?
1: Ne.
0: Neměla?
1: Ne, ne, ne, ne. Jakože bych měla problém, že ten pas je český a ne kanadský.
0: Mně se třeba, já jsem zapomněl v jistý době, že prostě Anglie vystoupila, takže jsem přijel na letiště, najednou jsem teda jel na občanku. No to ne, ale já říkám, Kriste, pane mě, úplně v tu chvíli jsem pas doma, takže rychle, tak si stačili jsme to, ale bylo to teda úplně o nervy, protože jsem prostě nějak žil v tom, že,
1: jasně, že, to je,
0: že jezdíme na občanku. Moje chyba samozřejmě, nicméně, tam se na to z toho důvodu, že podle průzkumu patří český cestovní pas mezi takzvaně nejsilnější na světě, což není objemem teda, když to takhle střeleženě nejsilnější, že máme nějakou bechli, ale držitelům českého pasu umožňuje bezproblémový přístup do 183 destinací, což je opravdu hodně. Jsme celkově na 7. místě na světě společně s Australany, Kanaďany, Lotyši, Malajzijci, Slováky a Slovinci. Na prvním místě opakovaně, myslím, že i loni, stojí Singapur s bezvízovým přístupem do 192 zemí. To je to důležité, že se nemusíš žádat o vízum a tak dále, takže myslím, že 7. příčka je fajn.
1: To
0: a ještě se dívám na ty další pozice. Druhá pozice je tradičně držená Japonskem a Jižní Koreou a pak Spojené arabské emiráty. Švédové jsou na třetím místě. Švédský pasy jsou třetí nejsilnější. Což je dobrá zpráva pro nás, co cestujeme. Je teda pravda, že jsou lokace, mi se stalo před mnoha a mnoha lety, jsem jel do Bolívie, nebo vlastně Jižní Ameriku jsme jeli, moje nejdelší dovolená. Přijel jsem do Bolívie, nechal jsem si, v Praze jsem si vytisk, že máme z Bolívie už taky bez, nebo máme jako bezvízový styk. Přijel jsem na hranici, hranice vyprala z Indiana Junce a celník říká pas, já jsem byl s kamarádem, to je Američan, to bylo rychlý. Na to koukal a říká, no vy s náma nemáte, jako prostě, říká, no máme, tak jsem mu ten papír, co jsem si vytisk, že teda jsem mu ukázal, on ho takhle vzal, tam je hodil zpátky a říká, nemáte. A vyřešilo to $20.
1: Jo, takhle.
0: Místo.
1: Za 20 dolarů.
0: Takže můj zkušenější kamarád, který teda je Čech, ale žije v Americe, tak vzal $20, dal to zpátky do toho českého pasu a vrátil mu to, on to rozevřel, stáhnul si bankovku a řekl, můžete jet. Takže jsou lokace, kde to funguje prostě trošičku jinak.
1: Postaru.
0: Funguje to postaru, nicméně jenom si dávejte samozřejmě pozor, stává se, že třeba dlouho necestujete a jezdíme hodně na ty naše občanské průkazy, protože vlastně ten pas nemusíme úplně tahat, ať ho nemáte propadlý.
1: Počkej, to se mě stalo. No, jela jsem do Albánie a vůbec mě nenapadlo, že Albánie není v Evropské unii.
0: To jsou ty věci
1: a teda nakonec teda došlo na to, že tam můžeme být i s tou občankou, ale nechala jsem teda vyrobit celý rodině prostě cestovní pasy, takže všechny je máme teďka s dlouhou platností.
0: Já to od té doby, ono všechno špatný pro něco dobrý a od té doby průběžně se vždycky jednou za čas podívám, dokdy ten pas jako funguje, protože jsou lokace, kde i když ještě funguje a už ti to jakoby jde do toho finále, že tě nepustí, že řeknou, máte to tip-top a to nás nezajímá, vy tady u nás zůstanete a co potom s tím. Takže dávejte si na to pozor, zkontrolovat pasy, pokud nejedete na občanský průkazy, který taky můžou být konec konců propadlý a vždycky se radši podívat, jestli s danou zemí opravdu ten bezvízový styk je, ale máme takzvaný silný pas, je to pořád. Hezké ráno.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok

0: Petra, zdravím Frekvenci 1, ahoj Miloši. Ano, měli jsme jednu nepříjemnou zkušenost na letišti, kdy pas už byl před uplynutím povolené doby, nebo respektive, aby byl použitelný na cestování, a vzalo nám to půl hodiny, než jsme se dohodli, že tedy nás ještě pustí, ale bylo to ofous. Takže, přátelé, přesně tak, dávejte si pozor na platnost pasu občanských průkazů, hlavně před speciálně teď srpnu, když budeme hodně ještě cestovat, doufáme. No a za chviličku malé zprávy s krásným hlasem.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy, Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které mění úplně všechno.
5: Naši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
4: Vetchý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
6: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
4: V kinech od 6. srpna.
7: Dobré dopoledne. Dalším lidem v Česku hrozí podle odborů Schwarz systém, tedy to, že pokud budou pracovat v tomto podnikatelském režimu, ztratí nárok na placenou dovolenou, nemocenskou a výpovědní lhůtu. Zmiňují to Novinky.cz. Kvůli chystané změně zákoníku práce podle odborů hrozí, že lidé budou nuceni přejít na živnostenský list. Silné bouřky v noci na dnešek na severozápadě Německa lámaly a vyvracely stromy. Některé z nich spadly na elektrická vedení či na železniční koleje. U města Švelm v severním Porýní ve Vestfálsku museli cestující zůstat ve stojícím vlaku 4 hodiny, informovala dnes německá média. Ruský vzdušný útok na severoukrajinské město Sumy zabil jednoho člověka a několik dalších zranil. Uvedl to velitel vojenské správy ukrajinské sumské oblasti Oleh Hryhorov. Informovala o tom v noci na dnešek agentura AFP.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: Komplikace stále hlásí z Pražského okruhu.
8: Z opatrností projíždějte na Pražském okruhu ve směru na Rození, kde na 0. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu v obou směrech. Ve směru na Rození se tvoří kolona mezi 13. až 17. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut, a ve směru k dálnici D1 se v koloně zdržíte také okolo 20 minut mezi 22. a 5. a 16. a 5. kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
2: Frekvence 1.

0: Tak já jsem na začátku vysílání říkal pitný režim dodržovat, protože dneska opravdu bude to extrémní, nicméně pro nás, ať to nezaměníme, na jihočeskou benzínku, konkrétně Lišov na Českobudějovicku, přijel řidič, natankoval, šel si koupit do toho shopu flašku alkoholu a naměřili mu a pak, když vyšel ven, tak upad a měl, Lubko, 5 promile.
1: Cože?
0: 5 promile. Dokážeš si představit, že by si z 5 promile vůbec trefila tu nádrž?
1: Natankoval předtím, ne?
0: No, ne, jako to je jako prostě 5, to je smrtelná dávka.
1: Ale pro mě je podle mě smrtelná dvojka.
0: Dvojka
1: na šíle.
0: 2,5 jako. Ale jako tohle jsem ještě neviděl, že prostě 5 promile si myslím, že fakt už jako potrava.
1: To je
0: jako
1: fakt smrtelný. Jo.
0: A ještě teda, že natankuješ, no. Dej si doplnit ještě jako do svý nádrže a když spadnul, tak teda zavolali nějak, jako, že pochopili, že to asi úplně nebude v pořádku. No a opravdu 5 promile. No takže takhle jsme to, přátelé, nemysleli. Prostě dodržovat, hodně pít a tak dále. Dneska až do večerních hodin bude opravdu jako extrémní horko. Já to třeba vidím, když jedu na skutru, tak jindy je to hrozně příjemný, jak to ovívá, ale i v těchto teplotách, i na té motorce, na tom skutru, prostě to je jak když jedeš proti peci. To jsem ještě v životě nezažil. Jako jak je i na tom vlastně jindy skvělý, vždycky říkám, že to je příjemný, jak mě to ovívá, tak tady nic neovívá. Tady proti tobě jde prostě žár a ještě když jedeš třeba tady v Praze přes jižní spojku, že jo, prostě asfalt a tam prostě je to úplně extrém, takže prostě opatrně, i kdo má prostě slabší tlaky a tak dále, je to extrémní, tak buďte hodně opatrní a s tím alkoholem velmi rozumně dneska, velmi rozumně.
2: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme. Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru. We'll be right back.

0: Já ještě upozorním na to, že zítra opět kemp Frekvence na kemp Pohoda. No, už název napovídá, že to bude fajn, kousek od Tábora. Adam Ďurica jako host o 2 hodin vysílání, Lubka, Míra budou na místě, prostě skvělý den, busty, všechno zadarmo, tak nezapomeňte, pokud nemáte program, že zítra kousek od Tábora to můžete dát společně s námi. A jinak si zkontrolujte pasy, občanky, pokud někam jedete, aby vás to, přátelé, nevypeklo. Stane se a pak je to takový, no je to nepříjemný. Hezký den, zítra opět se na vás budu těšit mezi 9 až 10 na Frekvenci 1.
1: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
2: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
3: Tohle je boží.
2: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
3: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
4: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Má je pro vás Katka Vavřínová, krásné ráno. Pěkné ráno, výškovou budovu ve Zlíně po požáru čeká demolice. V Dublinu se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Hansardem a provoz je aktuálně klidný bez komplikací. Vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně plánuje společnost Cream, která jí vlastní, předat ve středu demoliční firmě. Ta by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu.
6: Postupovat se bude od nejvyšších pater, jak nám řekl ředitel marketingu a komunikace firmy Cream. Vyhořelou a zčásti zřícenou budovu předali hasiči společnosti v pondělí 27. července. O 4 dny dřív rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt je jeho majitel povinen odstranit do letošního 15. prosince. Na zbourání zdraví a život ohrožujících částí objektu vymezil úřad firmě lhůtu 6 týdnů. Láďa Jakub, Frekvence 1.
5: U Poříčí na Trutnovsku roste unikátní most. Silničáři na něm pracují už rok.
7: Tohle součást dálnice D11 do Polska bude ve svém nejvyšším bodě 30 metrů nad zemí a bez 277 metrů bude měřit rovný kilometr. Pilíře jsou roztažené od silnice v Náchodské ulici až za železniční trať. Nosná konstrukce bude hotová příští rok na podzim. Bude to největší spojitá rámová konstrukce v naší zemi, stavěná letmou betonáží. Pracuje se přímo nad hlavami řidičů, jedoucích po zdejší silnici první třídy. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: V Dublinu se dnes uskuteční pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který minulý týden ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce. Smuteční obřad začne ve 14:30 našeho času a bude se konat v katedrále svatého Patrika. Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Američankou Taylor Townsendovou 4-6-5-7. Deblovou partnerku Kateřiny Siniakové čeká ve druhém kole další česká soupeřka. Utká se s 21. nasazenou Marií Bouskovou.
4: Frekvence 1.
8: Počasí.
5: Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle budou vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 39 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 30.
8: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A po 10. hodině míříme na silnice.
9: Dálnice v Moravskoslezském kraji jsou v tuto chvíli plynule průjezdné a bez nehod a neměli bychom se tak dočkat žádných komplikací. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
5: Ze zpráv je to vše, teď už startuje vysílání na Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
10: Ale teda, abych se přiznal jen tak tak. Bylo to o fousek. Bylo to o klub. Ještě, že je tady ranní dvojka a můžou udělat takzvaný support, takže tímto musím poděkovat. Máme 9:50, já vám přeju krásné úterní dopoledne, je toho poměrně dost, co vás čeká, ale taková ta zásadní záležitost je další rádiokem Frekvence 1, který bude zítra ve středu 5. srpna.
5: To letí, co?
10: Je to už vlastně je už srpnová jakoby tour, no. Takže letí to jako blázen, ale pár zastávek do konce vlastně srpna pro vás ještě máme. No, zásadně je ta zítřejší. A to kemp pohoda.
5: Pohoda a bude pohoda.
10: A to bude velká pohodička. I s Adamem Ďuricou řekneme si více za chviličku, do té doby 24/7, taky John Newman nebo Celine Dion. Tak pojďme hrát, co ty na to?
5: Jdeme na to, krásné úterý všem.
8: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muziky 24/7. Krásně odstartovali úterní dopoledne, na chvíli přesně máme 10:45. Nizozemská Eurodance skupina založená v roce 1989. Mně v té době bylo vlastně 10, takže já už jsem silně vnímal tyto rytmy a musel jsem si počkat ještě minimálně dalších 6 let na to, abych mohl utíkat z domu na diskotéky, které vlastně byly nedaleko našeho baráku, na hřišti pod širým nebem. No a tenhle ten hit tam samozřejmě pravidelně hrával. Is it love? Do toho na vás v té době vlastně vyskakovala skrz obrazovku Tereza Prgnerová, hlásala Čágo Belo Šílenci, tohle je hit jako blázen. A kdo tehdy nejel vlastně na její vlně, tak jakoby nebyl. Pravda je, že Stacey se rozloučil s 24/7, ale tak je pravda, že jede dál solo. Nicméně na našem zítřejším Radio Campu vystupovat nebude.
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: Tam totiž od 19 hodin bude úplně někdo jiný. Tam totiž bude Adam Ďurica. Jo, jo, a vy s ním budete tancovat až do samotného rána. Je to tak, letos Frekvenci 1 pokračuje. My máme za sebou úspěšně 4 radiokempy Frekvence 1. Ten pátý na vás čeká už zítra ve středu 5. srpna. Je to za rohem. Musím tady zaklepat do našeho dubového stolu. A před námi je kemp Pohoda. Takže se přijďte podívat zítra, jak vzniká takové živé vysílání Frekvence 1. Přijďte se podívat mým kolegům pod ruce, protože už od 2 hodin odpoledne, kdy já to vlastně tady v Praze přepojím do kempu Pohoda, tak na místě v kempu se na vás bude těšit Lubka a Míra. A večer od 19. Adam Ďurica. Ale do té doby na vás čekají soutěže o hodnotné ceny, taky táborák, špekáčky, kelímky štěstí, až koncert skončí, bude i afterparty. A mimochodem všechny zastávky našich radiokempů Frekvence 1 najdete taky na našem webu www.frekvence1.cz, tak tam mrkněte a do konce srpna za námi vyražte.

0: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: A to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl

0: Tohle byli Depešáci, Depeche Mode a jejich Personal Jesus. Máme 10.30, pojďte do mě, ať je po mně, protože včera jste posílali narozeninové SMSky o 106. Dneska vlastně pojedeme ve stejném duchu, a to v duchu oslav narozenin. Máme úterý 4. srpna, takže zkuste zapátrat v paměti, kdo z vašich přátel, lásek, příbuzných, rodiny, kamarádů, kolegů v práci, kdo slaví narozeniny. Je úplně jedno, na koho si vzpomenete, jisté je, že ho tím potěšíte, v případě, že k sobě máte hezký vztah, a stačí jenom opravdu napsat, kdo je ten dotyčný, co mu chcete vzkázat, podepsat se a poslat to na 736 300 444, anebo použít aplikaci Frekvence 1. Doufám, že už ji máte v telefonu, namluvte nám zprávu, dejte odeslat a my odvysíláme už za chviličku, jinak pár SMSek už tady vidím, to je dobře, takže se na to vrhneme za pár chvil. Do té doby Sting, Oval City, taky Sia, ale teď doprava.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Protože jak to minutu po půl 11. dopoledne vypadá v úterý, na cestách víme.
3: Z opatrností projíždějte na dálnici D2 ve směru na Slovensko, kde na 53. kilometru došlo k dopravní nehodě dvou nákladních vozidel. A sklonou z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu v obou směrech. Ve směru na Rozince tvoří kolona mezi 13. až 17. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. A ve směru k dálnici D1 se v koloně zdržíte také okolo 20 minut mezi 22. a 5. a 16. a půl tým kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky, tak tohle vynikající Sting na frekvenci 1. Fools of Gold se jmenuje hit, který hrajeme těsně před 10:45. A já jdu vytočit jedno narozeninové telefonní číslo, protože Péťa, mladá osmnáctka, Péťa dneska slaví narozeniny. Mám tady přání, jediný, tak buď ho přečteme do éteru, anebo takhle, přečteme ho určitě, ale bylo by fajn to přečíst také Péti do telefonu, v případě, že nám to zvedne, tak uvidíme. Hele, je osmnáctka, času na práci poměrně dost, jo, navíc jsou prázdniny ještě, tak třeba bude mít čas na nás. A nebo naopak chystá narozeninovou oslavu.
1: Volaný účastník není dostupný.
0: Tak pozor, má plné ruce práce. Já jsem je malinko podcenil, no nevadí. Mám tady SMSku, dobrý den. Přejeme všechno nejlepší k 18. narozeninám. Péťa Otovíze, Zálesní Lhoty. Hodně zdraví, štěstí, lásky a taky další pěkný party s tebou. Už se těšíme, Kája a Šárka. No tak jo, já doufám, že Péťa poslouchá. Přejeme všechno nejlepší. Ten věk, no tak to můžeme jenom závědět. A pak napište, holky, kde se tahle ta mladistvá holčičí party bude konat, protože strejda Robin vás přijde zkontrolovat. No, pojďme dál. Co tady máme? Dobrý den, chtěla bych poprosit o zahraní písničky k dnešním krásným narozeninám paní Evičce Petrové. Evička, pokud poslouchá, tak přejeme všechno ne.

A bylo by dobré, aby byla napřímo, protože za chvilku ji bude k narozeninám hrát a zpívat Pokáč. Co se týká těch známých osobností, tak vlastně tady můžu vypíchnout amerického herce, scénaristu, taky režiséra Billyho Boba Thorntona, ročník 1955, pokud počítám správně, má dneska 71. Mimochodem na film Bad Santa nikdy nezapomenu, nevím, jestli jste to viděli, a kdo neviděl, tak si ho o Vánocích určitě dejte, myslím, že se pobavíte. Je to film o Santovi, který vlastně nesnáší děti. on vlastně nesnáší nikoho, ani lidi, jenom flašku whisky. Je to vtipný snímek a Billy Bob Thornton je v té roli naprosto vynikající. Taky slaví dneska bývalý americký prezident Barack Obama, má 65. No a pokud i někdo z vás ostatních a neměli jste čas napsat, tak i vám budeme hrát to nejlepší z muziky za okamžik.

Kdo se kdy učil v mládí a v dětství na kytaru, tak 100% musel začínat touhletou písničkou a tímhletím vybrkáváním, které jsme si mohli dát teď díky Metallicě na frekvenci 1, taky Alex Varen.

0: Zapomeňte dneska na černý brejle, bude pařák jako blázen, za půl minuty taky další zprávy.
1: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně. Hezké dopoledne. Zprávy má Ondřej Albrecht.
5: Hezké dopoledne. Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody majitele GZ Media. Vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně plánuje společnost Kríme předat demoliční firmě 5. srpna. No a zdržíte se na dálnici D1 a také na Pražském okruhu. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody. Tu loni podle policie zavinil pod vlivem alkoholu bývalý předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc. Justice trestní stíhání zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc. Bradáčová k tomu dnes řekla.
6: Se závěry soudu nesouhlasím a obracím se na nejvyšší soud, aby jejich rozhodnutí přezkoumal. V řízení nebylo prokázáno, že by zdravotní stav obviněného zcela vylučoval jeho účast v hlavním líčení. Ve věci je také třeba akcentovat povahu a závažnost stíhaného skutku, při němž přišel o život člověk.
5: Pelcův vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Vyhořelou výškovou budovu v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně plánuje společnost Krým, která ji vlastní a měla v ní své sídlo, předat ve středu 5. srpna demoliční firmě Build Synergy. Ta by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní. Využije k tomu hlavně demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek od zhora rozebírat zničenou budovu. Celý objekt je jeho majitel povinen odstranit do letošního 15. prosince. Nejméně 5 mrtvých a 3 raněné si vyžádali povodně Asesovy půdy, které do hromadných hornatých částí Srí Lanky přinesly silné deště. Místní úřady se v postižených oblastech rozhodly uzavřít školy, informuje AP. Prudké deště zasáhly Srí Lanku v posledních 2 dnech. Způsobily povodně, které zaplavily domy, pole i silnice. Nejhůře postižené jsou hornaté oblasti v centrální části ostrova, které jsou známé pěstováním čaje. Bez zraněného trenéra Josefa Jandače zahájili v pondělí závěrečnou část přípravy na extraligu hokejisté Plzně. Bývalý reprezentační kouč sledoval trénink z tribuny. Tým měl na povel jeho asistent Jiří Weber a Václav Pletka. Jandač to ale za problém nepovažoval. Důležitější podle něj je, že zdravotně fit jsou hlavně hráči.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Dnes nás opět čekají tropické teploty. Teploměr by měl ukázat kolem 34 až 39 stupňů Celsia, na horách bude kolem 30. Má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a k večeru přechodně může zvýšit oblačnost a pouze ojediněle se vytvoří přehánky nebo bouřky.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Na D1 je menší zdržení, a to u Velkého Mezříčí ve směru na Brno. Necháte tam asi 5 až 10 minut kvůli hustému provozu. Horší situace je aktuálně na Pražském okruhu, a to ve směru k letišti. Necháte tam přes 20 až 30 minut po 20. kilometr, kde už se potom jede opět bez větších komplikací. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to, telefon v ruce a vůbec si nevšiml medvěda, který mu za zády očuchával nohy. Nevím, jestli jste zaznamenali tuhletu situaci, která se, myslím, stala někde v Rumunsku. A pokud ne, tak si o tom něco málo řekneme už za chviličku. Taky vás čeká parádní tip na výlet s Tomášem Fílou. Budu mu volat okolo 11:45, no a v půl budete volat pro změnu vy, ale jako blázni určitě, protože jde o peníze, jde o prachy, jde o 9000 korun. Tohle je aktuální bank posledního slova, o tyto peníze budeme hrát už v půl 12. na frekvenci 1, tak držím palec. Jedno Circle do té doby, tak Lara Fabian nebo Michel Talo, pojďme hrát.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Inner Circle, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, máme 11:15. Pojďme do toho Rumunska, jak jsem sliboval hned po zprávách, protože nulový půd sebezáchovy předvedl turista právě z Rumunska, když se natolik zabral do svého telefonátu, nebo možná telefonu, že si nevšiml blížícího se medvěda. Nevím, jestli jste zaznamenali tuhletu zprávu, potažmo teda virální video, které letí teď na sociálních sítích jako blázen, já se ani nedivím. Ten chlapík prostě nezaregistroval medvěda ani potom, co mu zvíře očichávalo lítko z druhé strany. Ve chvíli, kdy ho na to teda upozornil jiný řidič, který všechno natáčel, tak se ten vyděšený chlapík logicky dal na zběsilý útěk do svého vozu. Je z toho, jak říkám, virální video, které baví celý internet. Stalo se to na slavné rumunské horské silnici Transfagaraš. Myslím, že teda na krátkou přestávku s telefonem v ruce ten člověk nezapomene do konce života. Prostě taková běžná odpočinková zastávka u rumunské silnice se v momentu proměnila v potenciálně nebezpečnou situaci. Ten řidič zastavil někde u zalesněné části cesty, vystoupil ze svého auta, šel si pravděpodobně odskočit, protáhnout se. No a v ruce držel mobilní telefon, kterým byl natolik zaujatý, že si nevšiml toho medvěda, který stál za ním. No a ten si k muži vesele přeskotačil a začal mu očichávat nohy pěkně zezadu. Celou tu dramatickou, ale trošku i groteskní situaci natočil jiný řidič ze svého auta. A později se ten záznam objevil, jak říkám, na sociálních sítích, kde se teda velmi rychle rozšířil. Takže klidně mrkněte, pokud jste zvědaví. Stačí, když na internet zadáte slova, jako je turista, medvěd, telefon a to video vám tam vyskočí. Jinak je pravda, že v posledních letech došlo na téhleté trase k několika zraněním i úmrtím turistů, tak bacha na to. Oni vlastně třeba zastavili kvůli fotografování nebo kontaktu se zvířety, což je opravdu obrovská blbost. Takže tomuto bych se vyvaroval, pokud máte naplánovanou cestu směr Rumunsko například. Protahovala bych se pokud možno na jiné trase. Mimochodem, ona je vlastně tak trošku dneska jedno, kde se nacházíte. Jestli v Rumunsku nebo třeba na benzínce v Jablonci nad Nisou, protože nevím, jestli jste o tom slyšeli. V sobotu nějaký blbec vypustil na benzínce v Jablonci nad Nisou z auta svoje včely, protože ho zajímalo, jestli se vrátí domů. Takže třeba příště tam vypustí medvěda. Svět se zbáví.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěje mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Tohle je Sandra, to nejlepší z muziky. Někdo mi tady napsal ještě, že ten medvěd, o kterém jsem před chvíličkou mluvil, byl vegetarián. Ale co teprve ty včely v Jablonci na benzínce? Ty vegoši určitě nebyly, ale chápete to, chlapík řekne obsluze po zaplacení paliva, vypustím vám tady včely a jako zajímá mě, jestli se vrátí domů, otevře kufr, vyletí včely a on odjede. To prostě nepochopíte nic. Petra Hřebíčková nebyla ani v Rumunsku, ani v Jablonci na benzínce, ta byla v Dánsku a co si přivezla, to musíte trefit.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Je to tak, my si v 11:30 dáme opět poslední slovo, budeme hrát dneska o 9000 korun, tohle je aktuální bank, číslo znáte, ale přesto připomenu 257-400-999 a už se ptám rovnou, kdo je na něm. Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Ivana Bolehoř.
0: Tak, Ivano, jdeme rovnou na věc, pouštím větu Petry Hřebíčkové, která zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Tak co to může být?
3: No, když jsem byla malá, hodně dávno to je, tak babička a maminka mě říkali, že nejlepší má svoje dánský. Takže říkám máslo.
0: Wow, tak to jsem netušil, Ivanko. Děkujeme za informaci. Mimochodem, babička má vždycky pravdu.
3: Ano.
0: Takže do Dánska určitě někdy zavítám pro máslo. A teď je otázka, jestli to je případ Petry Hřebíčkové.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Ne, není.
3: Není. Tak budeme zkoušet něco jiného.
0: Tak budeme zkoušet něco jiného, přesně jak říkáte. Tak se mějte parádně a jdu rovnou přihodit 500. Naschledanou. 9500 je teď aktuální bank posledního slova. Pokračovat budeme v 16:30 odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Je to tak, teď už minutu po 12:30 se podíváme opět na cesty.
5: Pokud pojedete po pražském okruhu ve směru na letiště Ruzině, očekávejte 20-minutové zdržení od Jesenice až po sjezd na Barandovský most. Důvodem je hustý provoz. Z tohoto důvodu může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Obousměrnou kolonu také očekávejte v Praze u letiště Ruzině z důvodu hustého provozu a práce na vozovce. Zdržení je okolo 15 minut. A 20 minut budete popojíždět na silnici 1/3 mezi Senohrabě a Mračí ve směru na Benešov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No a za chviličku doufám, že nám kolega Tomáš Fíla nabídne tip na výlet, který bude stát za to, jinak bude mít máslo on. A to na hlavě, jak se říká.

0: Lešer. To Lešer, která zpestřila úterní dopoledne na Frekvenci 1. Máme 11:45, jdeme na výlet.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: Protože na telefonu v čase oběda opět připravený náš kolega Tomáš Fíla, aby nás někam pozval, někam, kde to bude opět stát za to. A jaké je to místo tentokrát, to nám prozradí právě teď. Hezké poledne, Tomé.
2: Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům z Děčína, kam jsem dnes vyrazil na místní zámek a nevynechal jsem ani růžovou zahradu. Na místním zámku pobývaly takové osobnosti jako hudební skladatel Frédéric Chopin nebo císař František Josef I. K vidění je tady třeba ložnice majitele zámku, zimní delna, dámský i pánský salon, soukromé pokoje dalších členů rodiny. Zámeckou obrazárnu jsem si také prošel, no a nevynechal jsem ani kaple svatého Jiří. Prohlédl jsem si taky sídlo někdejšího premiéra rakouské vlády a místo držícího českého království knížete Františka Tuna. A vyšel jsem i do věžového kabinetu, ze kterého jsou úchvatné výhledy na celé město Děčín a řeku Labe. Jinak mezi největší barokní perly zámku patří určitě monumentální barokní konírna a ta rozhodně také stojí za to. Ovšem, nejromantičtěji na mě působila růžová zahrada. Ta byla založena na konci 17. století. Během velké barokní přestavby děčínského zámku za hrabětem Maximiliána Tuna. V listopadu roku 2025 byla dokončena kompletní rekonstrukce a do zahrady tak přibylo 700 keřů růží, z toho 16 historických odrůd, dále 600 cibulovin a 1700 trvalek. Zahrada také byla obohacena o více vodních prvků a fontán, které jen umocňují tu jedinečnou atmosféru. Ten dnešní výlet fakt stojí za to. Fotit se tady dá úplně všude a ty fotografie jsou fakt krásné. Tak doufám, že jste si dnešní výlet užili a my se opět uslyšíme zítra. Tak ahoj.

0: To nejlepší z muziky Lana Del Rey, taky tým bude Palo Habera. A nebo starý dobrý hit od Pet Shop Boys. Ale teď už na setinu sekundy přesně 12.00.
1: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Ondřej Albrecht na mikrofonu.
2: Hezké poledne. Jeskyně po celé České republice zažívají nápor turistů. První letošní hrozny na Burčák vyrazili lidé ve Valticích sbírat už za Úsvitu a zdržíte se na dálnici D1 i Pražském okruhu. A pojďme začít v jeskyních. Ty totiž po celé České republice zažívají nápor turistů. Tyto prostory volí jako místo pro výlet, kde se schladí. A více návštěvníků zaznamenávají nejenom nejznámější punkevní nebo sloupsko-šošůvské jeskyně v Moravském Krasu na Blanensku, ale také Koněpruské na Berounsku, ale i ty méně známé například na Táborsku.
3: V jihočeské Chýnovské jeskyni na Táborsku dnes mají kolem 9 stupňů a tak nouzi o turisty nemají ani tady, jak nám potvrdil vedoucí jeskyně Luboš Hájek.
4: A zaujíme určitě barevností a tvarem na stěn, i když nemá krápníky. Trasa má přibližně 220 metrů.
3: Nečekaný nápor zažívají dnes i boskovské dolomitové jeskyně na Semilsku v Libereckém kraji. Tady mají 7 stupňů. Ale lidé je nenavštěvují jen v těchto afrických vedrech, ale i v době, kdy je venku nevlídno, jak říká vedoucí Dušan Milka.
5: My jsme v podstatě jeskyně, která sbírá lidi, když je špatný počasí.
3: Rekordní návštěvnost hlásí v těchto horkých dnech i mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku. A světelnou výstavu s názvem Pod hladinou až do konce sezony zpestří návštěvníkům z brašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečovou na Přerovsku. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: V Netolicích na Prachaticku se dnes příbuzní, známí a kolegové rozloučili s vojákyní, která zemřela před 2 týdny při pádu armádního vrtulníku Venom na základě v náměšti nad Oslavou na Třebíšťsku. Smuteční obřad v kostele svatého Václava byl na přání rodiny bez přítomnosti veřejnosti. Na místo ale dorazil ministr obrany Jaromír Zuna. Uvedl to iDnes.cz. Podle něj obřad začal v 10 a zúčastnili se ho více než 200 lidí. První letošní hrozny na Burčák vyrazili lidé z vinařství Šato Valtice vinné sklepy sbírat už za Úsvitu. Dnešní den má být nejteplejší a v současné horké vlně a vinařství tak chrání nejen své zaměstnance, ale také samotné hrozny, jak vysvětloval ředitel vinařství David Šťastný. Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Američankou Taylor Townsendovou 4-6 a 5-7. Deblovou partnerku Kateřiny Seňakové čeká ve druhém kole další česká soupeřka. Utká se s 21. nasazenou Marií Bouskovou.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teplo dnes opravdu bude podstatné, 34 až 39 stupňů Celsia, to uvidíme na teploměrech, bude jasno až polojasno. Jen v Čechách se odpoledne a k večeru může při zvětšené oblačnosti objevit ojediněle přeháňka nebo také bouřka.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na D1 je menší kolona, která se vytvořila ve směru na Brno na 160. až 165. kilometru. Zdržení je zhruba na 10 minut. No a stále se zdržíte taky v koloně na Pražském okruhu, kde houstne provoz kvůli zúžení až po 20. kilometr. Nechá to tam zhruba 10 až 15 minut. Aktuálně počítejte s tím, že se zdržíte také před Starým Městem a u Uherského Hradiště, konkrétně na silnici 50 za sjezdem z Buchlovic, anebo také ve směru na Buchlovice. Pracuje se tam totiž na silnici a je tam silnice zúžená pouze na jeden pruh. V obou dvou směrech je zdržení zhruba na 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu pokračuje Robin Sobek.
0: A je to hodně, co vás čeká. Určitě pozvánka na zítřejší Radio Camp. Ten je pro nás opravdu zásadní, protože tam budete i vy. A my se můžeme takhle společně potkat. Dokonce já už tady řeším, jak se tam co nejrychleji přesunout po tom, co vás ve 2 odpoledne přepojím přímo do kempu Pohoda. No, Jabloňák taky přijde, chcete-li Petr Jablonský, který vlastně už zase od srpna vás baví tady v našem éteru každou neděli mezi 13. a 14. Takže my si dáme to nejlepší z jeho nedělního lifeu už v 12:30 odpoledne a za chvilku k obědu opět filmového odborníka, 2 ukázky z krásných českých nebo československých filmů. Tak volejte za pár minut na 257-400-999, abychom se opět společně s krásným českým či československým filmem nebo třeba i nějakou pohádkou pobavili. YouTube, Pet Shop Boys, LP, to je to nejlepší z muziky. Tak pojďme se bavit i teď, hned.
1: Frekvence, to nejlepší z muziky a Robin Sobe.

0: Tohle jsou mi oblíbení YouTube a taky Bono Vox, to nejlepší z muziky. Koncerty, když jsem se podíval, tak ty nejbližší budou ve Francii, tam pojedou dlouhou, bych řekl, tour v březnu 2027, takže do Francie to není zas tak úplně z ruky, kdybyste chtěli na koncert kapely YouTube.
1: To je to, 16, tak jednou, víme!
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Ale my si teď na Frekvenci 1 minutu po čtvrt na jednu odpoledne dáme filmového odborníka. Dneska vás vezmu v tom prvním případě do let 70. Takže se na to psychicky připravte a volejte 257-400-999. Je tady filmový odborník a na telefonu jako první dneska kdo? Hezké odpoledne, kdo je tam?
4: Čau Robina, tady Jarda s Pepou.
0: Jarda s Pepou, a vy jedete kam? Jardo s Pepou.
4: Ale teď už jdeme na Novou Paku a zpátky do Tábora, byli jsme v Krkonoších.
0: Ježíš, tak to já tam miluju, ale já znám velmi dobře tuhle cestu přes Novou Paku a tak dále. No, takže cesta v pohodě teďkom?
4: Úplně vynikající, žádný problém.
0: Super. Tak jo, tak, kluci z Krkonoš, mám pro vás první ukázku naprosto parádní a pouště mi právě teď.
5: Martine, ty za to přece nemůžeš. To jsi neuhnal od toho nastuzení. To je turecká nemoc.
6: Držte si klobouky, jedeme z kopce!
7: Všecky nás zabiješ! Sedí se nám krásně.
8: Jak dlouho tam budu, tati?
5: Chvilku, párkrát se tam vyspíš. Musíš pospíchat, abys byl zdravej, máme přece fůru práce.
0: No, taky se vraceli z Krkonoš, ale ne autákem, ale kočárem.
4: No, to jsme slyšeli, to byl kočár, ale netušíme vůbec ani jeden. Hele, no to je nějaký starší film, ale viď?
0: No, 1970.
4: 1970. Prdě. No. Nejsme si úplně vůbec jistí, nenapadá nás vůbec nic, no.
0: No, tururutu.
4: Tururutu.
0: Jardo a Pepino, Karel Kachyňa natáčel tenhle ten snímek v roce 1970, československé rodinné drama, a určitě budete znát ten název, protože v tom filmu si mimochodem zahrál za svých mladých let pan Vladimír Dlouhý, za mě jeden z nejlepších českých herců, když opomenu samozřejmě ty ostatní, jako pana Hrušinského a tak dále, ale tady byl Vladimír Dlouhý vlastně ještě dítě. To znamená, no, že ten snímek se jmenoval Už zase skáču...
4: Přes kaluže.
0: Přes kaluže, kluci.
4: No, tak to víš, no.
0: Taky jste skákali, ne, kdysi?
4: To už je díl, ale.
0: No. To mohlo být taky v 70. letech, ne? Nebo ne?
4: No, to jsme ještě chodili po houbách v 70. ale...
0: tak v 80.
4: No, to skoro.
0: No, skoro. Dobře, no tak nic, tak pojďme dál, dáme si teda něco mladšího, přemluvili jste mě, já vám dám takovou mladistvou ukázku, která zní takto.
9: Podle stanov musí být pozvánka na schůzi SVJ doručena nejméně 15 dní před konáním schůze SVJ všem členům SVJ.
10: Ano, a proto je to dole na nástěnce vyvěšeno už nejméně měsíc.
11: No přesně 38 dní.
10: 38 dní.
11: Přesně.
12: No, tak jsem si toho nevšimla, no.
11: Ale to je vaše chyba, paní Horvátová.
12: Nemůžu za to, že je ta nástěnka tak hnusná. V tý by se nevyznalo ani prase.
0: No, ani prase by se v tom nevyznalo. Tak co víte?
4: Dneska se nás Robine vůbec nepotěšil, teda.
0: Kluci, vy nevíte ani tu ukázku.
4: To vůbec nejsou prázdninové ukázky, tohleto. Tam jí takový lehký, my to po každý víme a teď nevíme nic. Ale to je utrpení mladého boháčka, to?
0: To je vůbec. Vůbec, to je úplně vedle. Kluci, to je úplně vedle. Tohle je film, který režíroval Jirka Havelka v roce 2019. Já jsem říkal mladší ukázka, no tak je vlastně mladší, že jo? 6, 7 let stará asi. Je to taková komedie, trošku drama, a ono se to víceméně odehrává jenom v jedné místnosti. V takové bytové jednotce. Takže to...
4: To jsou ty nájemníci, jo?
0: No, skoro, jsou to vlastníci.
4: Vlastníci, tak to neviděl.
0: Vlastníci. Hele, nevadí, já vám stejně za odvahu budu hrát to nejlepší z muziky na cestu, ať se vám dobře dojede. Komu to dáme?
4: Ale prosím tě, posíláme to určitě Mamutovi na firmu, on nás poslouchá.
0: No tak to je nadšenej teda.
4: A bude říkat, zase jste to nedali.
0: On už teď si říká, kluci, ani nejezděte radši, to je ostuda tohleto.
4: Ale my to dáme, Robine, my to dáme příště.
0: Tak jo, domluveno, mějte se, pozdravujte Mamuta, dobře dojďte a zase zavolejte příště, jo? Tak čau.
4: Díky, čau.
13: Už tam budem,
14: nech toho.
15: Už tam budem.
16: Přestaň,
17: chtěl mě
13: pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
16: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: To nejlepší z muziky Maroon 5, ty bych si dal naživo a rád bych vás pozval na jejich koncert, ale bohužel teď srpen, září jedou tour po Jižní Americe, srpen Kolumbie, Ekvádor, taky Peru, září Argentina, Brazílie, no tak vás pozvu aspoň na zítřejší Rádio Kam Frekvence 1, sice tam nebudou Maroon 5, ale bude tam Adam Ďurica a to bude stát za to, takže se tam podíváme už za chviličku, do té doby Jam & Spoon Team, taky Alvaro Soler, aktuální doprava, anebo to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského už je zpátky.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je tam?
2: U telefonu Tomáš Werner.
1: Tomáši, s kým bys si rád dneska promluvil?
2: Prosím tě, rád bych si popovídal s bývalým prezidentem Milošem Zemanem.
3: Ano, já tě zdravím, Tomáši, můžu tykat, jo?
2: Jo, můžete.
3: No, tak Tomáši, povídej, co bys si rád ode mne věděl, jsem jedno velké ucho.
2: Mě by zajímalo, jak snášíte ty příšerný vedra.
3: Podívej se, Tomáši, já jsem odcestoval, jak je mým zvykem, na mou oblíbenou Vysočinu, kde možná, jak víš, jsem vytáhl svůj člun Challenger. Možná si to viděl ve zprávách, jo? Jo, viděl? Ne? Tomáši, haló? Tak Tomáš se mi ztratil. No, abych mu odpověděl, samozřejmě vlezu si do Challengeru, namažu se buď opalovacím krémem, to je do těch 30 stupňů, když je víc, namažu se rovnou grilovacím kořením. No a pak objedu rybníček sem a tam. Na Vysočině nakoupím několik suvenýrů, no nakoupil jsem jich letos hodně. Chtěl jsem si je přivést do svého skromného srubu v Lánech, ale bohužel jsem všechny suvenýry cestou vypil. No a ještě jednu radu, když se ptal na to šílené počasí, tak je potřeba dovolenou vždycky rozdělit podle druhu počasí. Podívej se, když je chladno, pobývej v teplicích, když je vedro, odjeď do lednice. Každopádně, Tomáši, hezký zbytek prázdnin a užívej, jo?
2: Vám taky hezký zbytek prázdnin a mějte se.
3: Ahoj.
2: Nashledanou, pane prezidente.
4: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
5: Vedchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které míní všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
6: Dostaneš do držky.
5: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
7: I letos v létě jedeme za vámi.
8: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
7: Radio Kempy, Frekvence 1.
8: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
7: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
8: Frekvence 1.
7: Doprava.
9: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Brno-Praha, zpozorněte na 7. kilometru, kde se v pravém jízdním pruhu vyšetřuje dopravní nehoda 3 nákladních vozidel. V místě počítejte s pomalu se tvořící kolonou a se zdržením. Na dálnici D10 ve směru na Turnov zpozorněte na 40. kilometru, zde nám také havarovala 2 osobní vozidla. Zdržení je okolo 10 minut. A 15 minut budete popojíždět na dálnici D1 ve směru do Brna u Velké Býteše. Důvodem je dopravní omezení a kolona se tvoří od 159. po 162. kilometr. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
7: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvence 1.
1: Je to tak, pojďme na to, minutu po 12:15 odpoledne vás vezmu na další rádiokem Frekvence 1. My totiž jedeme směle dál a budeme pokračovat zítra. To znamená ve středu 5. srpna v kempu Pohoda. Už ten název zní, že to bude velká pohoda. Doufám, že vyrazíte se podívat, jak vzniká živé vysílání Frekvence 1. O 2 odpoledne se na vás bude těšit naše ranní dvojka Lubka Ponížilová, Míra Michálek. Budu vás provázet v našem éteru v průběhu celého odpoledne. A večer od 19. pak rozezní kemp oblíbený zpěvák Adam Ďurica se svými největšími hity. Takže čekejte, Zatancuj si so mnou, Mandolína, Nelutujem a tak dále a tak dále. Bude hrát hodinu mezi 19. a 20. Předtím na vás čekají i soutěže o hodnotné ceny, tak se můžete pobavit, třeba něco vyhrát. Těsně před koncertem taky Táborák, Špekáčky, Kelímky štěstí, no a až to všechno skončí, ta jeho velká show, tak bude i závěrečná afterparty. Taky na ní samozřejmě můžete být, vydržet, zůstat, zatrsat si a tak dále. Jinak, kdyby vás zajímaly i ostatní zastávky do konce srpna, to znamená do konce prázdnin, tak mrkněte na web frekvence1.cz, protože máme před sebou ještě návštěvu kempingu Vranovská pláž, koupaliště a kemp Podbořany, taky kemp Kristýna, tam to všechno zakončíme, ale důležitý je zítřek, středa 5. srpna a kemp Pohoda, tak doufám, že se uvidíme.
0: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
2: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
3: Tohle je boží.
2: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
3: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
4: Come on, yeah.

0: Gala, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, taky Bon Jovi budou. A nebo je Číren. Za půl minuty si dáme další zprávy.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
2: A věm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Připravil je Ondřej Albrecht.
3: Já přeju hezké odpoledne. V Čechách se dnes objeví silné bouřky. Budou postupovat od jihu k severu. Slovenský fotbalista Lavrinčík se po jedné sezóně v Jablonci vrací zpět do Ružomberku. A zdržíte se na pražském okruhu. V Čechách se dnes objeví silné bouřky. Ty budou postupovat od jihu k severu Čech. Zítra se potom rozšíří i do dalších míst v Česku. Teploty to ale příliš nesníží. Dál bude na většině území platit výstraha před vznikem požárů. Pokračuje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Během odpoledne a večera budou vznikat velmi silné bouřky, nejprve izolovaně v oblasti jihozápadních Čech pod Šumavou. Pozvolna se budou bouře přesouvat k severovýchodu a tvořit nové v širokém pásu přes střední až po severní Čechy. Mohou se v nich vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
3: Kde přesně, tak to meteorologové upřesní až později. Neskončí lhůta pro podání kandidátních listin pro komunální volby i přihlášek kandidátů do voleb do třetiny Senátu. Politické strany i nezávislí kandidáti mají tak před sebou předvolební kampaně. Co čekat, řekl Frekvenci 1 politolog Lukáš Jelínek.
5: Komunální kampaně samy o sobě příliš ostré nebývají, ale vzhledem k tomu, že v řadě míst budou spojeny se senátními volbami, které už se týkají celostátní politiky a kde politickým stranám jde o hodně, tak se dá očekávat, že ten náboj těch komunálních voleb bude hodně souviset i s tím nábojem voleb senátních. A v případě senátních voleb se dá samozřejmě očekávat vydání témat, jako je současná vládní politika, její úspěchy, neúspěchy.
3: Do Senátu ale volby budou jen ve třetině země. Kampaně do komunální politiky tak podle Jelínka stále budou hlavně o oblíbenosti aktuálního vedení obcí. Při rekonstrukci objektu Ústavního soudu v Brně se našla skorodovaná munice, patrně z druhé světové války. Policie proto dopoledne budovu preventivně evakuovala. Na místě byl také pyrotechnik. Kolem 3:15 na jednu policie na X-ku informovala, že opatření je u konce. Munice byla odvezena a zaměstnanci se vrátili do budovy. Ústavní soud sídlí v bývalé zemské sněmovně v Joštově ulici v centru Brna. Slovenský fotbalista Samuel Lavrinčík se po jedné sezóně v Jablonci vrací do Ružomberku. 25-letý střední záložník bude v mužstvu českého trenéra Jaroslava Kestla půl roku hostovat. Součástí dohody je opce na přestup, jak Severočeši uvedli na klubovém webu.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Kromě bouřek ale dnes se opět bude velké horko. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia, na horách kolem 30. Bude jasno až polojasno. V noci už potom počítáme s tím, že teploty budou kolem 24 až 19 stupňů, a to v minimech. A má být také jasno až polojasno v Čechách, ale čekáme doznívání bouřek.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Stále se zdržíte na pražském okruhu ve směru k letišti. Je tam zdržení zhruba na 10 až 15 minut. Od 20. kilometru už se potom jede bez větších komplikací. Kolony na dálnici D2 při příjezdu do Brna od 5. kilometru asi na 10 minut, podobně jako na dálnici D1 na 156. až 162. kilometru. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, parní vlaky, čtyřikrát týdně, taky kino pod širým nebem, prohlídka deb, výstavy, koncerty ve vlaku, to všechno bude nabízet v srpnu Jindřicho-Hradecká úzkokolejka, tak já vás na tuhletu parádu vezmu už za chviličku. Počkejte si, do té doby Bon Jovi, Atomic Kitten, tak je slza, pojďme si zahrát 4 minuty po 13. hodině na Frekvenci 1, to nejlepší z muziky.
2: Frekvence, to nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: je velká hitovka Keep the Faith, taky Bon Jovi na frekvenci 1 ve čtvrt na 2 odpoledne a teď už je nejvyšší čas usednout do parního vlaku a pěkně se projet. Co vy na to? Pojďme na to. A už jedeme. Ale proč vás vlastně zvu takhle do parního vlaku? Protože parní vlaky čtyřikrát týdně, kino pod širým nebem, prohlídka deb, výstava, koncerty ve vlaku, to všechno teď budou nabízet v srpnu na Jindřichohradecké úzkokolejce. Mimochodem každý čtvrtek výjíždí parní jízdy také do Kamenice nad Lipou a vy můžete vyrazit jak bysmet. Ve středu, v pátek a taky v sobotu mohou vlastně všichni turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. Od obnovení provozu letos v dubnu svezli vlaky na úzko rozchodných tratích přes 60 tisíc cestujících. Je to neuvěřitelné číslo. Číslo mimochodem v sobotu, 15. srpna, si budete moct taky užít speciální letní kino. Co budou dávat? Tak to mimo jiné prozradí mluvčí provozovatele Gepard Express Markéta Bočková.
1: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky na nádraží v Jindřichově Hradci. Myslím si, že tenhle zážitek určitě stojí za to. Kdo je víc technicky zaměřený, tak už teď v neděli 9. srpna se může podívat do několika našich dep úzkokolejky.
0: Ano, tak jak bylo řečeno, v neděli 9. srpna mimochodem taky pojede speciální jízda historickými vozy s exkurzí a odborným komentářem po depech v Kamenici nad Lipou, v Lovětíně, Jindřichově Hradci a Nové Bystřici. Tak vyražte.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz
3: a už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl

0: nejlepší z muziky, tohle je Rick Astley na frekvenci, a taky Venga Boys budou Beyoncé, Sendel X, který nás vezme na dovolenou, ale já vás vezmu za dopravou.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Aby jsme se podívali, jak to přesně v půl druhého odpoledne v úterý 4. srpna vypadá také na silnicích.
3: Pokud budete přijíždět do Prahy po dálnici D1, zpozorněte na 7. kilometru, kde se došetřuje dopravní nehoda 3 nákladních vozidel. V místě se tvoří kolona, zdržení je okolo 15 minut. 15 minut také naberete na dálnici D1 ve směru do Brna u Velké Výteše. Důvodem jsou práce na vozovce a kolona se tvoří od 158. po 162. kilometr. Na silnici 1/7 u obce Slany s opatrností projíždějte, zde se také vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním a v místě se tvoří kolona a zdržení okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Venga Boys, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, za chviličku 3:15 odpoledne. Pojďme do jeskyně, pojďme se trošku schladit. Boskovské dolomitové jeskyně na Semilsku zažívají opravdu nečekaný nápor i za současných tropických teplot. Protože jde sice o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji, to je pravda, které má stálou teplotu asi mezi, řekněme, 7,5 stupni až 9 stupni Celsia. Přesto v minulosti, podle vedoucího boskovských jeskyní Dušana Milky, k nim lidé vlastně přicházeli spíše v době, když bylo za okny nevlídno. To nám může potvrdit.
1: My jsme v podstatě jeskyně, která sbírá lidi, když je špatný počasí. Jo? Když začne lejt, tak my máme návštěvnost prostě úžasnou, protože se nedá nikam chodit, že jo, tady na žádný vejlety a lidi jdou do jeskyní. To my víme, to jak to je tady prostě narváno. Ale teď je tady opravdu plno, přestože neprší a je krásný počasí. Může to být i tím, že se už nedá koupat, já nevím.
0: No já bych věděl. Já bych věděl, Dušané, jako, když se podívejte za okny, je prostě vedro jako blázen, když jsou tady tropy. To jsme tady ještě neměli, jen tak, určitě. Kde jinde se vlastně schladit, než na koupáku, anebo v jeskyni? No a teď teprve čekejte ten nápor. Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, do the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1, jsme se trošku zasněli, podívali do Afriky, vrátíme se zpátky do Česka, za chviličku 14. hodina zprávy a pak odpolední vysílání Vojta s Janou, nazdar.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Byli jste někdy v Africe?
2: Já teda myslím, že jak v Africe, tak v Česku dneska. Teda.
0: Ty jo, ale to máš pravdu.
1: No. Já jsem byla v Keni.
0: Je, vidíš.
2: Já byl v Tunisku. A to už vlastně je Afrika,
0: někde.
2: No.
0: Jo, já jsem taky byl vlastně někde. Jo, Africká republika.
2: Jo, a kde jsi byl v jeho Africké republice?
0: No já jsem byl...
1: Na návštěvě u Krejčíře. To... Pro autogram.
2: U Strejdy.
0: Já nemusím podpis, spíš naopak, ale...
1: Jo, takhle.
0: Prachy.
1: Vydělávat.
0: Bych potřeboval, takže já jsem byl pro kapesné, jako.
1: To mě zajímalo, co jsi dělal v Africké republice.
0: Já jsem tam byl vlastně pracovně, já jsem tam byl točit nějakou reklamu, ale byl jsem se podívat v tom, tam je totiž kousíček od toho hlavního města, tak tam je ten zvířecí park, to safari.
2: Jako u Pretorie jsi byl někde, jo? Nebo u Johannesburg?
0: To by si chtěl motet.
2: Johannesburg, kapský město.
0: Ano, Johannesburg. Ano. No,
2: to není hlavní město.
1: To není hlavní město.
0: Ne, já jsem řekl hlavní.
1: Ale já jsem byla taky v safari. V Keni jsem byla v safari.
2: Jo,
1: no,
2: jo.
1: Jezdili jsme tam safari. Normálně sloni kolem nás.
0: No,
1: fakt?
0: Úplně stejně vlastně.
1: Super.
0: Jo, ne, to byla velká paráda. To auto vlastně bylo otevřené takhle.
1: No.
0: A teď tam jezdíš.
1: Jezdíš tím jeepem, že jo?
0: Všechno
1: to máš kolem sebe.
0: No a všechno, jako tam máš prostě.
1: Musíš spolíhat na to, že ten tvůj průvodce jako fakt to zná, že jo, tu divočinu. No, a přesně ví, jak blízko se může k tomu zvířeti. Nám se totiž jednou stalo, že jsme tam přijeli a on se najednou otočil a že musíme odjet. A my nemáme ještě žádný obrázky. Teď nefuďte. Oni jsou strašně naštvaný.
0: Jasně, no.
2: Tě auto zrychlilo, no, v tu chvíli, co se dalo
1: tak
2: dělat.
1: Nechci, že by tě polechtal chobot, že?
0: No tak chobot ještě, ty jo, dobrý, no. Jako byly tam horší věci, jo.
2: Dobře, tak k tomu už bych se jako nějak
1: nedostal. Já nevím, že to vždycky sklouzme, prosím, ke zvířátkům. Tak čau zítra.
0: Čau. Ale vím, to jsou nějaký dvojsmysly, já vás nechápu.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
6: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Lobista Roman Janoušek nemá podle soudu nárok na milionové odškodnění. Írán chce mít kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem a zdržíte se na Pražském okruhu. Podnikatel Roman Janoušek nemá nárok na 155 milionů korun, které žádal od státu jako ušlý zisk kvůli jeho stíhání v kauze Šambon. Zamítl to i ústavní soud, u kterého si stěžoval na pošlapání svých práv, píšou o tom Novinky.cz. Podle verdiktu se neprokázalo, že by lobista Janoušek nemohl hradit své životní náklady.
8: A o co vlastně v kauze šlo? Janoušek byl spolu s dalšími lidmi souzený kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun a o dalších 77 milionů korun usilovali. To sice soudy neprokázali, ale Janoušek se stěžoval, že během stíhání policie zabavila Janouškovi peníze a zlato a tvrdil, že majetek byl znehodnocený inflací a taky tím, že téměř 10 let ležely peníze bez jakéhokoliv zhodnocení. Láďa Jakub, Frekvence 1.
7: Ve vlacích Českých drah nás budou snímat další kamery za 88 milionů korun. Tentokrát budou v 55 soupravách City Elephant. Jde o příměstské linky v Praze a Středočeském kraji. Cílem je prevence kriminality, omezení vandalismu a bezpečnost cestujících. Mluvčí drah Nikola Moravcová k tomu doplnila.
9: České dráhy instalují do příměstských vlakových jednotek 471 City Elephant moderní kamerový systém, který má zvýšit bezpečnost cestujících, pomoci s prevencí kriminality a omezit vandalismus. Jde o další krok ve společném úsilí Českých drah, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, které dlouhodobě usilují o čisté a bezpečné příměstské vlaky. Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami.
7: Írán chce mít kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a také přehled o lodích mířících odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout. Vyplývá to z dočasného plánu na znovu otevření strategické námořní trasy, o kterém Írán v současné době jedná s Ománem. Informuje o tom Reuters s odvoláním na vysoce postavený íránský zdroj. Bez zraněného trenéra Josefa Jandače zahájili v pondělí závěrečnou část přípravy na extraligu hokejisté Plzně. Bývalý reprezentační kouč sledoval trénink z tribuny. Tým měli na povel jeho asistenti Jiří Weber a Václav Pletka. Jandač to ale za problém nepovažuje. Důležitější pro něj je, že zdravotně fit jsou hráči.
3: Frekvence 1. Počasí.
7: Dnes bude 34 až 39 stupňů Celsia, místy na horách to bude kolem 30. Čekáme, že bude spíše jasno a slunečno, maximálně v Čechách se můžou ojediněle objevit přehánky nebo také bouřky. V noci potom teploměr klesne na minima kolem 24 až 19 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno, v Čechách ještě budou v noci doznívat bouřky.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
7: Na Pražském okruhu je stále hustý provoz ve směru k letišti až po 23. kilometr. Zdržíte se zhruba 5 až 10 minut. Větší zdržení vás ale čeká na dálnici D1. Od Vyškova na 213. kilometru směrem do Brna je to zhruba na 20 minut v koloně. Je to taky kvůli dopravní nehodě. A na dálnici D1 v opačném směru, tedy od Prahy, se zastavíte už na 182. kilometru a po pojížděti v koloně budete na 185. kilometr asi 15 minut. Tak pevné nervy, pokračují Jana s Vojtou.
1: A my vás zdravíme, přátelé, krátce po 14. hodině. Dneska už je úterý, Dominikové mají svátek.
2: Ano.
1: My máme doma jednoho Dominika.
2: A taky Dominiky. Dominik, Dominika. My to tam nemáme napsaný, ale i když se dneska dívka jmenuje Dominika, tak má také jméně.
1: Fakt?
2: Ano,
1: jo, ano. Vidíš, ano. To mají blbý, vy.
2: Dcera našich přátel.
0: To je blbý, jo.
2: Dcera našich přátel má dneska svátek, my jsme jí psali ráno, takže jsem poučen.
1: Myslíte, že jsou třeba lidi, kteří mají děti a jmenuje se to jedno, třeba mají holku a kluka, jmenuje se Dominik a Dominika, nebo se jmenuje Petr a Petra, nebo se jmenuje Jan a Jana.
2: Nebo František a František mladší.
1: To nemůže, nebo může.
2: Já nevím, jestli můžou mít jako dva syny třeba se stejným jménem.
0: Já si myslím, že můžou.
1: Jako můžou, viď, proč by nemohli.
0: Třikrát Jana ušetří, jeden svátek, jeden den to.
1: No, ale asi můžou. Tyhle dejte nám vědět, jestli to je možný, třeba nás někdo poslouchá.
2: Třeba na matrice, jestli
1: nás někdo poslouchá. Třeba nás poslouchá nějaký Pavel, co má bráchu Pavla.
0: Já si myslím, že jestli můžu dneska děti jmenovat Esmeralda Vinetu, tak je to úplně v pohodě s Janou a Janou.
1: No, ty jo, hele, jako aby jsme nešířili nějakou, víš, jako aby zrovna třeba teď nebyla nějaká v očekávání a říkala si, hele, když ta moje malá, co už mám.
0: Teď to říkají na frekvenci 1 a můžu.
1: Ne, tak to zjistíme a dáme vám to za chvilku vědět. Teď
2: tak jo, jdeme na to.

0: Robbie Williams a Supreme na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut, úterý 4. srpna, 40 stupňů bylo pokořeno už dneska ve Strážnici, tam, kde byl radiokem.
1: Jo. Stoupá to, stoupá. No. Každopádně my jsme naše vysílání otevřeli takovou otázkou, jestli je možný, aby jedni rodiče, stejná máma, stejný táta, měli dvě děti, holku a kluka, a nebo naopak, nebo ne naopak, a měli třeba dva kluky a oba se jmenovali třeba Petrové, nebo Vojtové, nebo
0: Františkové,
1: Michalové, prostě.
0: Celestíni,
1: no,
0: Sulpíciové.
1: A já si teda myslím, nebo měla jsem prostě jako myšlenku, že to asi není úplně možný.
0: No a není to možný.
1: A není to možný.
0: Takhle, jediné, co je možné, že se otec a syn jmenuje stejně.
1: No, ale to je jiná situace, že? No, bavíme se o sourozencích.
0: No, tak prostě. To možné není. Je to možné pouze v jednom případě, a to je ve chvíli, kdy prostě máte potomka a tomu potomkovi se bohužel něco stane.
1: Jo, že dáš,
0: vy máte dalšího a to samý jméno můžete dát. Jo.
1: Vy nám to i píšete, tady píše. Peťa, děti stejných rodičů nesmí mít stejné křestní jméno. Měla jsem ale na Gimplu profesora hudby, který se jmenoval Teodor a měl 4 syny. Všechna také se jménem Teodor. Jenom jim pan profesor pořídil jiné, maminky.
0: Jo, takhle.
1: Svoje studentky. A to je řešení.

0: Texas na frekvenci 1, 14 hodin 17 minut k tomu.
1: Texasu je taky vedro. Všude je dneska vedro.
0: Všude je vedro.
1: No, a já jsem prohodil jingle.
0: To nevadí, no, toho by si nikdo nevšiml.
1: Ne, já jsem tady zmiňoval Strážnici, kde byl minulý týden radiokem. Dneska tam padnul teplotní rekord.
0: Tam je kolik? 39, ne?
1: 40,3 stupně Celsia.
0: To je prostě šílený.
1: Tady v Praze to asi bude možná ještě místy daleko horší, třeba na Žižkově. Já jsem byl dneska svědkem jedné situace, která jasně ilustruje, že to opravdu není sranda, tyhle horka, jo? A že používat argumenty typu v zimě je zima, v létě je horko a v noci je tma je úplně scestný. Hmm. Já jsem dneska byl svědkem toho, jak poměrně zdravý mladý muž omdlel v tramvaji.
0: No.
1: Takže jsme zastavili tramvajový provoz u Viktorky Žižkov, jako fakt? Směrem nahoru na Žižkov, musela přijet záchranka, museli ho ošetřit chudáka, byl úplně zmatený, sotva koukal, bylo mu hrozně zlé, takže jsme tam všichni stáli venku ve stínu a drželi jsme mu pěsti.
0: Ty bláho. No, jako není to legrace, myslím si, že z tohohle si dělat srandu už opravdu není na místě. Já jsem třeba včera přijela domů, bylo asi 7:30, a tak jsem si tak jako zajela do stínu, říkala jsem si, tak dám auto do stínu, bude to lepší. A jsem vylezla z toho auta a měla jsem pocit, jako že...
1: Že ti dal někdo facku,
0: že mi dal někdo prostě přes čunu, jako tím teplem, no. A vyplo se to třeba až tak kolem 9:30. No. Až kolem 9:30 jsem jako měla pocit, že... A poznala jsem to na psovi, že zatáhl jazyk do zpátky do pusy.
1: V klidu usnula.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty hlavy.

0: klasiše Deutsche Tanzmusik neboli Modern Talking na frekvenci 1 v půl třetí přesně.
1: Ondra má pro nás zprávy tady a my mu předáváme slovo právě teď.
2: Hezké odpoledne. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dosáhla krátce před druhou hodinou hodnoty 40,3 stupně Celsia. Poprvé v historii tak na Moravě naměřili více než 40 stupňů. Dosavadní rekord byl 39,9 stupně, a to ze včerejška. Rozhodnutí Rady Evropské unie omezuje udělování dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny, kteří podléhají branné povinnosti. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara to sníží počet nově příchozích uprchlíků před válkou o desítky procent. A kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu dnes meteorologové vyhlásili v Praze smogovou situaci. Platí až do odvolání. Český hydrometeorologický ústav doporučuje omezit zvýšenou fyzickou aktivitu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona je stále před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova na Brno na 216. kilometru, aktuálně asi na 10 minut. V opačném směru se stojí od 186. kilometru zhruba čtvrt hodiny a kolona ještě stále také na Pražském okruhu směrem k letišti mezi 20. a 24. kilometrem na 5 minut, v opačném směru až po 16. kilometr asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu!
1: My pro vás máme příběh. V tomhle příběhu bude hrát hlavní roli led balónem.
0: Led balónem?
1: Led balónem. Něco, co by mě třeba lákalo.
0: Něco, co mě vůbec neláká.
1: Ne. Tak my spolu rozhodně nepoletíme.
0: Já bych seděl v rohu toho koše a brečel bych. A nemám prostě to. No dobře.
1: No kdyby si jenom brečel, tak je to v pohodě.
0: Možná bych jednou...

0: Její Danánku toto uteklo.
1: Pravda nebo blábo? Tak přátelé, pojďme na to. Je tady příběh, který se stal nebo nestal, to se uvidí.
0: Ano.
1: Ale je to něco, co zažít určitě nechceš.
0: Let balónem.
1: 11-letý kluk, kterého balón vynesl do výšky 900 metrů, ale jak? Mm-hmm. Jo. Představte si 11-letýho klučinu, který pomáhal při startu horkovzdušného balónu. Před vzletem držel spolu s dalšími dětmi lano, jenže přes hluk hořáků neslyšel pokyn, aby ho pustil. Takže když se balón náhle vznesl, lano se mu omotalo kolem jeho ruky. No. Jeden z mužů, co tam byli, se ho ještě pokusili zachytit za nohy, ale marně. A tenhle človíček 11-letý nastoupal do výšky 900 metrů.
0: A v tom balónu nikdo nebyl, jo?
1: Byl tam pilot, ten vůbec nevěděl strašně dlouho, že pod jeho balónem visí dítě. Teprve v momentě, kdy vypnul hořák, tak uslyšel volání a všiml si ho. Ten balón začal klesat. Po zhruba 10 minutách přistál někde v nějakém městečku a tenhle malý 11-letý chlapec vlastně skončil ve stromě švestky a přežil to. Měl jenom nějaký lehčí zranění ruky. Hmm. Jenom zranění ruky.
0: 900 metrů nad zemí.
1: 900 metrů nad zemí.
0: Kilometr nad zemí balón.
1: Ovázaná pacinka, balón, přeživší, švestkový zázrak.
0: A od té doby ten chlapec slope slivovici, jako výraz vdíku.
1: Byl švestkový knelíky s mákem.
0: Jasně. Hele, já bych tomu věřil, kdyby to nebylo 900 metrů. Podle mě takhle vysoko balóny nelítají.
1: No tak uvidíme.
0: Schválně.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: Rok 1964. Ne. Dan Noel. Stalo se to v kalifornském Mill Valley. A skutečně se to stalo. Dokonce ten příběh se dostal do amerických médií a z 11-letého chlapce se stal Balloon May. Teda Balloon Boy, pardon.
0: Balloon Boy.
1: Balloon Boy mu začali
0: říkat. Povolání Balloon Boy.
1: Takže je to skutečný příběh a je prý velmi dobře doložený. Dokonce existuje dobová fotografie, kde je právě Dan zachycený, jak je zavěšený pod balónem.
0: A je to autentická fotografie, nebo jí třeba nalíčili? Teď bylo výročí Báby pod kořenem, že jo? Tam ta dáma taky.
1: Tam jí nalíčili.
0: No, jasně, to, co natočili, tak to bylo jako nahraný.
1: Ale tady myslím, že to je autentický.
0: Jo.
1: No a je to teda šílený, úplně z toho mrazí. Ale přátelé, tohle se skutečně stalo.
0: Fuj.
1: Jenom jsem chtěla říct, ta fotka je černobílá, takže nevidíš, jak se tváří ten člověk.
0: To už asi dosedá. Dovede představit.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé, teď přidáme slovo našemu kolegovi Tomášovi Fílovi.
1: Tomáš Fíla pro vás i dnes má tip na nějaký hezký zajímavý výlet, zajímá nás, kam nás dneska vezme.
0: Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne Jani, ahoj Vojto. Tak dnes jsem vyrazil na děčínský zámek a nevynechal jsem ani místní růžovou zahradu. Na místním zámku pobývaly takové osobnosti jako hudební skladatel Frédéric Chopin nebo císař František Josef I. K vidění je tady třeba ložnice majitele zámku, zimní delna, dámský i pánský salon, soukromé pokoje dalších členů rodiny. Zámeckou obrazárnu jsem si také prošel, no a nevynechal jsem ani kaple svatého Jiří. Prohlédl jsem si taky sídlo někdejšího premiéra rakouské vlády a místo držícího českého království knížete Františka Tuna. A vyšel jsem i do věžového kabinetu, ze kterého jsou úchvatné výhledy na celé město Děčín a řeku Labe. Jinak mezi největší barokní perly zámku patří určitě monumentální barokní konírna a ta rozhodně také stojí za to. Ovšem, nejromantičtěji na mě působila růžová zahrada. Ta byla založena na konci 17. století. Během velké barokní přestavby děčínského zámku za hrabětem Maximiliána Tuna. V listopadu roku 2025 byla dokončena kompletní rekonstrukce a do zahrady tak přibylo 700 keřů růží, z toho 16 historických odrůd, dále 600 cibulovin a 1700 trvalek. Zahrada také byla obohacena o více vodních prvků a fontán, které jen umocňují tu jedinečnou atmosféru. Ten dnešní výlet fakt stojí za to. Fotit se tady dá úplně všude a ty fotografie jsou fakt krásné. Tak doufám, že jste si dnešní výlet užili a my se opět uslyšíme zítra. Tak ahoj!

0: 15. hodina je tady, muzika připravená a my vám teď prozradíme, cože po 15. hodině uslyšíte.
1: Máme pro vás třeba Alefáby.
0: Jo, to je hezký, taky no. Lady Gaga bude.
1: Samá ženská, Eva Farná taky.
0: Tak aby to nebylo úplně o ženských.
2: 15 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Taky to jeden mužský hlas, Ondra Albrecht.
3: Dobré odpoledne. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů.
1: Ano.
3: Na Moravě poprvé naměřili teploty přes 40 stupňů Celsia a zdržíte se na dálnici D1. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů. Většina zaměstnanců se kvůli ní cítí vyčerpaně. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM.
4: Podle průzkumu označilo svou práci za stresující 72% lidí a 76% zaměstnanců se z ní alespoň občas cítí vyčerpaných. Zhruba polovina dotázaných uvedla, že jim pracovní povinnosti zasahují do soukromého života. Nejčastěji jde o mladé lidi a rodiče s dětmi. Třetina Čechů navíc při práci používá vlastní telefon, notebook nebo auto a ve většině případů si náklady na jejich používání hradí sama. Ladě Jakub, Frekvence 1.
3: Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dosáhla podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes ve 13.40 hodnoty 40,3 stupně Celsia. Jde o první zaznamenaný den na Moravě s teplotou nad 40 stupňů Celsia. Dosavadní rekord byl 39,9 stupně, a to ze včerejška. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Dnes ale nejen na Moravě vrcholí další vlna veder, při které teploty i na horách přesahují 30 stupňů a v nížinách se blíží ke 40 stupňům Celsia. Dnes je poslední den pro podání kandidátních listin pro podzimní komunální volby i přihlášek kandidátů do voleb do třetiny Senátu. V komunálních volbách se přitom výrazně liší situace v malých obcích a velkých městech. Frekvence 1 to řekl politolog Lukáš Jelínek.
5: Hodně se liší rozhodování voličů na základě velikosti místa, ve kterém žijí. V těch nejmenších obcích většinou jsou úspěšné různé komunální sousedské kandidátky. Prostě tam se lidi znají velmi dobře. Takže tam se asi žádné velké ideologické střety očekávat nedají. Ve velkých městech se zase hodně do té komunální politiky promítá politika celostátní.
3: Ve velkých městech podle něj mnohem více voliči rozhodují podle sympatií k jednotlivým stranám obecně. Tenistka Daria Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. V novém vydání pořadí WTA poskočila o 22 pozic na 92. místo a stala se 10. Češkou v top 100. Domácí jedničkou je i dál wimbledonská finalistka Karolína Muchová na 6. místě hned před šampionkou z All England Clubu Lindou Noskovou.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Teploty dnes v noci klesnou na 24 až 19 stupňů Celsia v minimech. Místy můžou ještě stále zůstávat kolem 30, protože i v noci bude jasno až polojasno. V Čechách ještě místy můžou v noci doznívat bouřky, které by mohly dorazit odpoledne a na večer, ale spíše ojediněle.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se stále na Pražském okruhu, a to ve směru k D1 od sjezdu z dálnice D5, asi na 10 minut v koloně. A zdrží vás kolona taky u Brna na dálnici D1. Ve směru z Prahy dál na Brno a na Vyškov, do ní vjedete už na 186. kilometru, vypletete se z ní až zhruba na 203. kilometru. No a v opačném směru je tam zdržení zhruba na 15 minut od 204. kilometru dál směrem na Prahu až po 190. Aktuálně je kolona zhruba na 10 až 15 minut, tak je při příjezdu do Brna po dálnici D2 na posledních 5 kilometrech. Tak pevné nervy a k tomu vám muziku opět bude pouštět Jana s Vojtou.
1: A než se vrátíme do hudební kuchyně Frekvence 1, která vysílá do celého světa, tak vám popřejeme hezké odpoledne, jsou 3 minuty po 15.
0: Ale mě zaujala zpráva o tom stresu z práce.
1: No jasně, no. Mm-hmm.
0: Práce stresuje 3/4 Čechů.
1: Mm-hmm.
0: To je docela dost,
3: jo. No jo, bude se jak se klepu.
0: Jseš ve stresu?
1: Jsi ve stresu.
0: Tak si jdi dělat cigáru.
3: Ne, počkej, 1, 2, 3, tak ten čtvrtý je vystresovaný, my 3 jsme v pohodě.
0: To je pravda.
1: No počkej, 3/4 jsou vystresovaný.
0: Mm-hmm. No,
1: to znamená,
3: jo, počkej,
1: to znamená, že kdyby tady byl někdo čtvrtý, tak ten bude
3: v pohodě
1: a my jsme úplně zničení.
3: A taky to je milo, že se tady zastavil do těch dveří, tak vypadalo tak jako vyčilovaně, že?
0: No. Vyčilovaný. Jenom, že je vyčilovaný Miloš.

0: dopoledne na Frekvenci 1. A my jdeme proplácet účtenku.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Tak, komu a kam dneska voláme?
0: Dneska budeme volat, respektive dneska zavoláme Marcele.
3: Marcele.
0: Voláme do Přerova. A Marcela je taková prosíravá, napsala: milé rádio, milí moderátoři dopoledního i odpoledního vysílání.
3: Takže to je pro Miloše a pro Robina. Dopolední.
0: No, to je pravda. No, tak.
3: A tak dobře.
0: Jak se to bere?
3: Nejapný žert vůči našim raním kolegům.
0: Ale mohla by to vzít.
3: Mohla by to vzít, tak protože... jako, když to má posichrovaný po celý den, tak by ten telefon mohla...
0: A hlavně, jo, píše, poslala jsem řadu účtenek za doladění zrekonstruovaného bytu, ale to bych nebyla správná ženská, kdybych si nepořídila i něco na sebe, tedy na nožičky. Takže ona poslala řadu účtenek a pak to nebere. Marcelko, co děláte? Chápeš
3: tak
0: to?
3: Tak kolik dáme Marcelce?
0: Tak ještě 3 zatůtnutí.
3: Tak ještě 3 zatůtnutí. A zvedněte to, jinak vám ty punčocháče neproplatíme.
0: Ne,
3: že?
0: To nejsou punčocháče. To nebyly, to byly botičky na nožičky.
3: Jo, botičky, jejde, a botičky.
0: Já, ty tam hned vidíš podvazečky. Ty jo, ale to by byla škoda.
3: No tak víš, co zrekonstruovaný byteček, to chce něco hezkého na sebe. A...
0: Tak tady to nevyšlo.
3: Je, a to nás mrzí.
0: Necelá tisícovka, mrzí. Marcelko, moc nás mrzí. Do Přerova tyhle peníze bohužel nepoputují.
3: No, no, to se nedá, nedá se nic dělat. Tak snad zítra, no takhle zítra v kempu, že?
0: Ráno,
3: no.
0: Jo, ale ráno
3: a
0: ještě.
3: A ráno ještě, u Lubky a Míry.
1: Léto.
2: V rytmu Frekvence 1.

0: to někdo řekne komu, na druhý na to Jojo.
1: A stačí to, vidíš co?
0: Ani, že si rozumějš.
1: Postavili na tom kariéru.
0: Furt je hrajeme.
1: Jsi nenáročný prostě, chápeš, konzumenti.
0: No jasně, samozřejmě. 15 hodin 17 minut je úterý 4. srpna. Já jsem tady narazil, my se o tom tady bavíme dost často, jo, ale na článek mě zaujal titulek. Chtěla chatu za Prahou, koupila dům na Sicílii.
1: Zase to je tvoje téma, viď?
0: No, mě to jako hrozně baví, ale jako... To
1: baví tě co, jako o tom vůbec uvažovat?
0: No, mě o tom baví uvažovat, mě hlavně hrozně baví číst ty příběhy těch lidí, jo. Ale mě spíš jako zaujalo jednak to, že člověk aniž by to hledal, a já to fakt jako aktivně nehledám, že ty věci ke mně jako přicházejí sami, jako, že jsou...
1: Tam všech funguje prostě... ten internet, jo.
0: No jasně,
1: podíváš se jednou.
0: Kontextová reklama, jasně.
1: Tak když kupuješ Robertka, tak ti to tam taky furt skáče pak.
0: Jo.
1: Ne, to je jako, že... to je příběh mý kamarádky.
0: Mami na počítači se podívej. No, dobře, tak mě spíš jako zaujalo, že ta dáma chtěla chatu za Prahou a pak jela na dovolenou na Sicílii a zjistila, že tam chce zůstat, jo. A že si ještě vybrala barák, který je vysekaný ve skále a byl hrozný problém to vysušit a dát to nějak dokupy.
1: Že do toho šla.
0: No, no.
1: Jenomže to ti prostě nějak v tom životě musí přijít ty podmínky, že?
0: No jasně, jasně.
1: Jakože evidentně tady nejsi úplně šťastný, hledáš to někde jinde, možná tam potkáš nějaký přátelé, nebo naopak, ještě tam vůbec nikoho nepotkáš a říkáš si, že tam začneš nově. Musíš na to mít ty prostředky finanční.
0: Ale já jsem se teď bavil o víkendu s jednou mojí kolegyní herečkou, známou. Ona má přítele Itala. Oni se vídají opravdu jako jeden týden v měsíci, že ona buď letí tam, nebo on přiletí sem.
1: Takže vztah na dálku.
0: Vztah na dálku, ale který začal tím, že spolu intenzivně byli skoro 3/4 roku a zjistili, že se mají tak rádi, že to chtějí prostě zkusit a už jim to funguje přes 3 roky. Super, jo.
1: To je skvělý.
0: A já jsem se jí ptal právě, jako jestli třeba neplánujou, že by se přesunuli jako oba dva do té Itálie, nebo oba dva sem do Česka. A ona mi na to řekla, že o přesunu do Česka nemůže být ani řeč.
1: Z jeho strany, proč?
0: No, jako z její strany.
1: Ona ho sem nechce.
0: Ona chce tam.
1: Jo, takhle.
0: Protože ona říkala, oni třeba jako se nemají tak dobře jako my třeba v té Itálii a to přitom žijou na severu, kousek od Milána, vlastně jako bohatý region. Ale ty lidi tam jsou tak strašně v pohodě.
1: Hmm. A proč už tam dávno není teda?
0: Protože tady má práce, ještě musí dostudovat.
1: Jo, ještě
0: co,
1: musí dostudovat. No. Hmm. Nějak tě to láká jako... Myslím, že na to někdy dojde asi.
0: No.
1: Víš, jako z tvý strany, myslím, že si tam nějakou chatičku pořídíte prostě víkendovou. Jo. Myslíš, že ne?
0: No hele, jako budeš zvána.
1: Potřebuješ uklízečku.
0: No ne, to potřebuju, aby mi to někdo zaplatil.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každé

0: Lady Gagaová. Já vždycky to slyším, jak mám chuť na kakou.
1: Gagaová. Abych si dal kachnu.
0: Fakt. A když už mluvím o tom kakao, mám takovou hlášku, když jsme byli s našima na dovolený, tak vždycky táta ráno vstal a bude, že bude dělat snídaní a vždycky se ptal, kolik si dáte kakají? Rozumíte všichni, co jsme si dávali.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity.

0: i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. I letos v létě jedeme za vámi.
0: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
0: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
3: 4 otcové, jeden problém. A 6 gramů, které mění úplně všechno.
4: Vaši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Vetchý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
5: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
3: V kinech od 6. srpna.
6: Hezké odpoledne, město Zlín pošle přes 2 miliony korun dobrovolným hasičům, kteří se v červenci podíleli na likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. V katedrále svatého Patrika v Dublinu začal pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Obřad je vysílán živě na internetu, tam ho sledují desítky tisíc diváků. Opilý cyklista narazil v Chomutově do zaparkovaného auta. 61letý muž spadl i s kolem na přední část a poté na silnici. Policisté mu naměřili téměř 3 promile alkoholu v dechu. Alkohol nepatření za řidítka, muži hrozí pokuta až 25 000 korun.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Stále hlášená kolona u Brna na dálnici D1. Ve směru od Vyškova na Brno na 201. kilometru necháte asi 10 minut. V opačném směru se zbrzdíte už na 183. kilometru až po 206. kilometr. Je to zhruba taky na 10 minut. Podobně jako na Pražském okruhu za sjezdem z D5 ve směru k D1 až po 16. kilometr. Tak šťastnou cestu.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
7: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Středa rozdělí Česko, zatímco v Čechách už místy očekáváme bouřky, které mohou být ojediněle i silné, doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě kolem 35 litrů na metr čtvereční a také silným větrem, tak na Moravě a ve Slezsku bude stále ještě převládat jen malá oblačnost a teploty budou opět atakovat hranici 40 stupňů Celsia. S tím, že pocitová teplota bude velmi výrazně zvyšována vlhkostí vzduchu, takže na Moravě a ve Slezsku se budete cítit jako v prádelně, kde je 44 stupňů, zatímco v Čechách nás parádně ochladí bouřky, které mohou z těch odpoledních maxim, která budou vystupovat k 32 až 37 stupňů Celsia, během několika málo desítek minut udělat teploty jen kolem 20 stupňů Celsia.
8: No, tak dramaticky.
9: No, ta naléhavost v tom hlase jako byla znát. To znamená, že to opravdu bude hodně nepříjemný.
8: Ale pozor.
9: Teda pravda, že to ochlazení po té bouřce by mohlo být pak docela fajn, no. Rozhodně když se ta bouřka teda nenapáchá.
8: Ale já se koukám tak jako z okna tady a vypadá to, že někde, a pozor, pod Prahou směrem na Příbram a na České Budějovice už jsou bouřky.
9: Jo, prší už.
8: Že už to jako a jde to sem na Prahu a počítám, že před 17. hodinou, to znamená přesně ve chvíli, kdy já půjdu na tramvaj, to sem přijde.
9: Ale mohli byste nám napsat, jestli tam u vás už bouří, jestli je bouřička, dejte nám
8: vědět. A jak to vypadá? No, já vím, že v noci byly bouřky, že se jako blejskalo.
9: A dejte nám vědět, o kolik to kleslo.

0: Přátelé, já jsem se dočetla o skvělých účincích věci, která by mě absolutně nepřekvapila, že by něco takového jako mohlo být fajn.
1: No.
0: A to je lák od okurek.
1: To je nejlepší vyprošťovák.
0: No pozor, to není jenom nejlepší vyprošťovák. Tady o láku od okurek prostě téměř pějí jako ódy. Protože lák od okurek prý může pomáhat sportovcům, když mají křeče.
1: No.
0: Může pomáhat s dehydratací, nebo respektive s hydratací.
1: Ano, ano.
0: Přispívá a prospívá metabolismu. Hmm. A dokonce, když máš problémy s trávením, což je jako vlastně ruka v ruce, že? No. Tak prostě když ti to jako špatně tráví, tak prý ti pomáhá lák z okurek. Kocovina, přesně jak říkáš. No prostě to je úplný zázrak.
1: Hele, a mě by zajímalo, jestli je to tím, že je to vlastně jako dohromady ten ocet s tím kořením a vodou, že prostě dohromady s tou vyvařenou zeleninou, že jako to dává dohromady ten komplex těch věcí, které ti jakoby dávají to potřebný. A jestli to musí být jako ještě s těma okurkama, jako vyvařený z těch okurek, nebo se to můžu namíchat někde mimo?
0: No to nevím, ty jo. To je otázka.
1: Já si myslím, že ty okurky tam budou hrát poměrně zásadní roli, jo.
0: Já si to teda myslím taky. No. Že to musíš vyloženě prostě udělat tady tu dlouhodobou proceduru, která mě absolutně nebaví. Já jsem se nikdy nezavařovala v okurky.
1: Ne.
0: Ne.
1: A moje ségra, jo, člověče.
0: To jsem nečekala, myslela, že můžu mluvit po sobě.
1: Ne, mě tahle činnost taky jako nebaví, nebo dělání marmelát a podobné věci. Já obdivuju všechny, kteří to jako dělali.
0: No, ale já třeba můj táta z toho má absolutní potěšení. On, no. Pro něj je to úplně jako svátek, on si to rád, on má rád všechno, on jako je trošku jako, že asi trošku je autistický, protože všechno musí být připravený, každá okurka má svoje místo, musí být téměř stejně veliký.
1: Musí
0: jako,
1: do sebe krásně zapadat,
0: že jo, teď tam nesmí prostě být jako škvírečka, aby tam bylo málo toho láku, nebo naopak, aby to bylo moc toho láku. A vlastně jako on si vypěstuje nějaký okurky, jenom maličko, třeba jenom na jednu sklenici a jde si to zavařit.
1: No a to je hezký přece.
0: Jo, to je
1: přece. Mě by zajímalo, že se vrátím k tvýmu tatínkovi, mě to jako zajímá tady to, jo.
0: No.
1: Jako, jestli třeba nechytá jako paniku, když vidí nějakou chaotickou zeleninu, jako třeba brokolice nebo květák. Protože tam je každá růžička jinak velká.
0: Ale zas tak takhle to nemá.
1: Ne.
0: No prostě jako někde si přečet, že prostě květák je chaotik, tak je s tím jako dobrý.
1: Tak mu to domů nesmí.

0: Týma reklama na ticho. Rozhodně na jihozápad od Prahy teďko ticho není. Jsou tam pěkné bouřky a jde to sem.
1: Píše někdo, jo?
0: No,
1: nebo si to sleduješ?
0: Jednak přišla zpráva, ano, tady u nás bouří a je to... Počkej, odkud to bylo? Od Rakovníka.
1: Rakovník, tak já tady mám taky zprávu. Píše nám Pavel, před 20 minutami bouřilo, spadlo pár kapek. Vítr, teplota spadla o 3 stupně, pěkný den, Rokycany, Pavel. A pak je tady vtipná zpráva od Igora.
0: Ano.
1: Tak tady na Jižní Moravě stále Sahara a tady asi nikdy pršet nebude.
0: A už vylejzej štíři z toho písku. Jako
1: a dokonce nám tady posílá Igor i to obrázek. To je podle mě palubovka z auta 40 stupňů.
0: No tak jako víme, slyšeli jsme ve zprávách, i my jsme to říkali, že ve Strážnici dneska padnul historický teplotní rekord, že poprvé na Moravě přes 40 stupňů. No ale vypadá to, že třeba v Příbrami teďko neprožívají úplně jednoduché chvilky.
1: Taky prší.
0: Tak tam jako vypadá ta bouřka dost silně. Mimochodem to jsem si všiml, že poslední dobou, kdykoliv se ženou nějaké ty jako silnější bouřky, tak to většinou schytá Příbram.
1: Jo.
0: A zajímalo by mě, co Příbram jako přírodě udělala.
1: Co provedli, viď?
0: No.
1: Nevím, no. Máš rád bouřky?
0: Hele, mám rád bouřky.
1: Jako já nemám ráda bouřky třeba ve stanu.
0: No, ve stanu ne, ale když je člověk doma a kouká z okna a vidí, jak se blejská a počítá, já vždycky počítám, jak daleko je bouřka.
1: Já to dělám taky.
0: No.
1: Já to dělám taky. Ale mám nějak jako zakódováno, nebo vlastně takhle, takový ty rozporuplný informace, když je bouřka, co máš vlastně jako dělat, jo.
0: Ano.
1: Jako děti nás hnali, schovejte se pod strom, že jo.
0: No, teď pod strom ne.
1: Teď si pod strom nesmíš schovávat.
0: Nebo když jste třeba na poli, tak odhodit všechno kovový, třeba
1: jo.
0: Pluh,
1: no.
0: Že jo. No,
1: no. Na ušice, prostě vyndat piercing z pupíku.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem

0: Vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
1: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů ihned k odběru.
2: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
3: Tohle je boží.
2: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
3: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.

0: Annie Lennox na frekvenci 1, krátce před 16.
1: A po 16. třeba Richard Miller.
0: Taky bude Michael Jackson.
1: A nebo Ed Sheeran.
0: Teďka hledala, jsem dávala nějaký příspěvky z Barcelony, nějaký fotky a já jsem zjistila, že Ed Sheeran má písničku, která se jmenuje Barcelona.
1: No vidíš.
0: Vůbec jsem to nevěděla, věděl jsi to?
1: Ne.
0: Tak teď už to taky víš.
1: Já znám akorát písničku Barcelona od Freddieho Mercuryho a Moncia Cabalé.
0: No ale jako o Barceloně zpívá jako vlastně docela dost lidí, třeba Ed Sheeran.
1: No vidíš.
2: Asi je tam hezky, že jo? Co ty, kdy uděláš písničku?
1: Zřejmě ho to inspirovalo. Tak pojďme udělat třeba, já nevím, písničku Hulím.
0: Plzeň!
3: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Nebo kouřím.
2: Uhlí nepřímo dle mě.
1: Ondra Albrecht se zprávami.
2: A teď seriózně, samozřejmě, přátelé. Dobré odpoledne. Desítky hasičů likvidují požár lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Dálnice D8 z Prahy na sever Čech bude mít nejnovější technologie. A zdržíte se na dálnici D1. Desítky hasičů likvidují požár lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Je vyhlášen 3. ze 4 stupňů poplachu. Velitel zásahu si postupně vyžádal další jednotky i letecké hašení. Na místo směřuje vrtulník Black Hawk, pro který hasiči zajišťují čerpací stanoviště na podhrázském Dražovickém rybníku. Další zdroje vody jsou připravovány i na koupališti v Ostružné. V Čechách se dnes objeví silné bouřky, budou postupovat od jihu na sever Čech. Zítra se pak rozšíří i do dalších míst v České republice. Teploty to ale příliš nesníží. Dál bude na většině území platit výstraha před vznikem požárů. Více řekne Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Během odpoledne a večera budou vznikat velmi silné bouřky, nejprve izolovaně v oblasti jihozápadních Čech pod Šumavou. Pozvolna se budou bouře přesouvat k severovýchodu a tvořit nové v širokém pásu přes střední až po severní Čechy. Mohou se v nich vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
2: Kde přesně, tak to meteorologové upřesní až později. Dálnice D8 z Prahy na sever Čech bude mít nejnovější technologie. Zatím jen v úseku mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku. Ty ale zásadně urychlí informovanost řidičů, nejen v případě nehod, ale také například o stavu dálnice nebo počasí. Hotovo má být nejpozději na začátku října, jak přidává mluvčí ŘSD Jan Riedl.
5: V tuto chvíli pokládáme na 30 kilometrech mezi Prahou a Lovosicemi optická vlákna, optická vedení a veškerou datovou infrastrukturu tak, abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak k liniovému řízení, stejně tak k například k informačním systémům směrem k řidičům a zároveň do budoucna budujeme vedení a infrastrukturu, která dopraví nejdůležitější informace směrem k řidičům, ale především k jejich vozidlům.
2: Silničáři mění také středová svodidla a podzem ukládají technologie. Náklady na úsek mezi Novou Vsí a Lovosicemi dosáhnou téměř 400 milionů korun. Utkáním Českých Budějovic a prvoligovým Táborem začnou ve středu přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající 2 utkání v evropské soutěži se hrají až v říjnu.
3: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak už bylo řečeno, do Česka míří bouřky, které se postupně přesunou od jihu na sever a také na západ. Počítáme s tím, že teploty ale i tak v noci zůstanou kolem 24 až 19 stupňů Celsia. V noci budou postupně v Čechách slábnout bouřky. Zítra by potom teploměr opět měl ukazovat teploty nad 30 stupňů Celsia. Bude to zhruba místy až kolem 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. A bude jasno až polojasno. Zpočátku dnes zítra čekáme při zvětšené oblačnosti opět ojediněle i přeháňky.
0: Frekvence 1.
3: Doprava.
2: Menší kolona je stále na Pražském okruhu směrem k letišti od 14. po 20. kilometr. Je tam zdržení asi na 10 minut. V opačném směru je provoz o něco hustější, a to ve směru k D1. Tam se právě po nějaký ten 19. kilometr zdržíte zhruba asi 20 minut a stále platí, že je kolona taky na dálnici D1. A to před Brnem ve směru od Vyškova aktuálně na 5 minut od 213. kilometru. V opačném směru při příjezdu od Prahy se zastavíte už na 184. kilometru a popojížet budete až po 200. kilometr. Zhruba 10 minut. Tak šťastnou cestu. Slovo mají opět Jani s Vojtou.
0: Krátce po 16. hodině máme slovo. Víte, co je nejhorší, když vám nefunguje myš?
1: Jo, došla baterka.
0: No já nevím, co dělá tam myš, jako chvilku to funguje, chvilku to nefunguje.
2: Možná třeba zavoláme Jerryho, ne? To Toma, tak Toma zavoláme. Ona se rozjede.
1: Honí pro ženy a bude to dobrý. Jo.
0: To je nějaký ten for, ne? Znáte ten for, jak přijede chlap do hotelu?
2: Jo.
0: A neumí anglicky.
2: Ano.
0: Neumí anglicky a má v pokoji myš.
2: Ano.
0: A volá na recepci a říká, hello, do you know Tom? Yes, I know. Jerry is here.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Byl jsem se teďko podívat tady u nás na terase. Mít tady hrnčířskou hlínu a uplácat si hrneček, tak vám ho to venku vypálí.
1: No, to je přesně ten stav, který je podle mě úplně nejvíc nepříjemný.
0: A do toho je zataženo a blíží se podle všeho bouřka. A vy nám taky píšete, jak je u vás počasí. Tak třeba Třebíč za Slaným, píše Láďa, právě teď pršelo asi 5 minut, hřmí někde z dálky a trochu se ochladilo.
1: To je tam kousek od nás, nebo takhle, to je ve směru k nám.
0: A naopak Blanka z Trutnova píše Krkonoše 39 stupňů. Trutnově 39 stupňů. Je teda fakt, že já jsem byl o víkendu ve Vlčicích na Hrádečku a vlastně jsem tam byl už v pátek, protože v pátek jsme měli volno. A já tam jezdím pravidelně každý rok a tak horký ráno a horký den, jako tam jsem opravdu jako nezažil.
1: To je vlastně podhůří, to je jako plázná.
0: Ale hlavně to je kotlina, jako chladová, tam vždycky v noci byly 4-5 stupňů, že jo, a teď se tam prostě chodilo jenom v trenkách a bylo horko, že jo.
1: My jsme každopádně zmiňovali chování v bouřce, jak jsme z toho takový zmatený, že chvilku platí to, chvilku platí něco jiného. To je vlastně jako s vyndáváním klíštěte, že jo.
0: No, buď ho vytáhnete.
1: Nebo vykroužíte.
0: A dejte na něj volej a nedávejte na něj volej.
1: Přesně. Ale pojďme se věnovat té bouřce, jak to teda je. Jak se máme chovat, pokud jsme ve volné přírodě a je bouřka?
0: Ano, tak vhodný úkryt, jo, co jsem tak jako vypozoroval z těch článků, který se dají vygooglovat. Hustý les. Mm-hmm. Jako ne na kraji lesa, to je špatně, ale v hustém porostu uvnitř lesa je to celkem bezpečné.
1: To bych jako ještě pochopila, ale co když jsem někde prostě na nějakým poli?
0: No, sednout na bobek, nohy ruce k sobě, krejt si hlavu.
1: Uzemnit se
0: a co nejmenší plochou se dotýkat země. A prostě počkat, až to přijde. Takže vy jste uprostřed pole, přijde bouřka, že jo, leje jako z konve, vy tam sedíte na bobku.
1: Na bobku, ještě na špičkách, že jo.
0: Teď začnou padat ty kroupy.
1: No a vy čekáte. Ale pozor, zrovna tohle je naprosto ideální pohyb. My jsme se teď o tom bavili zrovna v té Barceloně, jsem byla. My, když jsme byli na jogínský seanci, tak jsme každý ráno chodili káčátka třeba 5 minut v kuse.
0: Ty jsi chodila na jogínský seance.
1: Ne, já jsem byla na jedný v tom Tajsku. A tam každý ráno se chodilo tady v tom podřepu, třeba v téháním 5 minut, tak třeba minutu a půl, ono to rozbolí. Že?
0: No,
1: a je to nejlepší na kyčle, takže jako nejenom, že se zachráníte, ale ještě budete mít super kyčle.
0: No, skvělý. A pozor, čemu se vyhnout? Osamělec.
1: Skvělý. Dobrý. No, tak jako zdravý kyčle je důležitý.
0: Já jsem si představil, jak chodím doma po baráku jako káčátko, víš, jako. A když se mě někdo zeptá, proč to dělám, tak abych měl zdravý kyčle.
1: Oni na frekvenci 1 říkali.
0: No právě.
2: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku.

0: Naprosto fenomenální Michael Jackson krátce před půl pátou. My jsme si povídali o chování v bouřce a nějak jsme to nedojeli do konce.
1: Ano, my jsme se zapomněli říct, jak se nechovat v bouřce.
0: My jsme zatím řekli jenom, jak se chovat.
1: No, takhle tam byla ještě důležitá věc, když jste někde ve volné přírodě, je dobré se běhnout z kopce, případně vyhledat nějakou budovu, ale ne polorozbořenou nebo osamělou, bez hromosvodu, a nebo vlíz do auta, protože auto funguje jako takzvaná Faradayova klec.
0: Aha,
1: že?
0: Jo.
1: Ale jak se nechovat při bouřce? Osamělé stromy, víme, u vodních ploch to není úplně dobré, nebo být ve stanu. To znamená, že jste-li v kempu, někde u vodní plochy a přijde bouřka, nic moc teda.
2: Vedle toho strom třeba.
0: To musíte překřížit prsty, co je to dnes štěstí, že jo?
1: No jasně, no. Odhodíte...
0: A pak taky nohy možná.
1: Kovové předměty, odložit batohy s kovovou konstrukcí, holé, brýle, další kovy dal od sebe, takže dámy podprsenky s těma kosticema, že jo?
0: Ty
1: jsou drátěný taky. A nelehat si na zem, protože když si lehnete na zem, tak vlastně zvyšujete dotykovou plochu se zemí a plochu, kterou do vás může proudit prout.
2: Já teda se přiznám, že by mě fakt nenapadlo, by se přes mě hnala jaká bouřka, že bys tam lehl na zem, člověče.
0: No ale víš, jak jsou lidi z toho zmatený, jako něco se má, něco se nemá, prostě po každou chvilku je to trochu jinak.
2: A moc, že se nemá běhat rychle.
0: A musíte kličkovat mezi kapkama.
2: Co vás tenhle totiž všimne?
1: Tak pojďme opět trošku zeserióznět. Co je nového, Ondro?
2: Hezké odpoledne. Teplo. Všechny stanice v České republice dnes překonaly teplotní rekordy pro čtvrtý stupeň. Přes 40 stupňů se teploto zatím dostala na 10 místech. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, a to konečných 40,9 stupně Celsia. Ministr školství Robert Plaga chce zachovat přípravné třídy základních škol. Nachystal změnu zákona, aby mohli pokračovat i po roce 2029, napsal dnes na síti X. Miliardář Daniel Křetinský odprodal více než 2% svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Havrlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále je menší kolona před Brnem na dálnici D1 ve směru od Prahy. Se zdržíte až po nějaký 203. kilometr, pojedete v ní asi od 184. kilometru 10 minut. V opačném směru budete popojížet až po 187. kilometr asi 10 minut. No a aktuálně je kolona také na dálnici D8 mezi 11. a 15. kilometrem ve směru z Prahy zhruba na čtvrt hodiny. Tak šťastnou cestu.
0: My budeme soutěžit o peníze už za malou chvilku.
1: A ne málo, už tam je 9,5 tisíce korun v posledním slově.
0: Takže volejte právě teď 257 409 99.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Halo. Dobrý den, tady Marek Opatko.
0: Dobrý den, Marek. Marku. Tak Marku, jak je u vás dneska?
2: Horko. Už prší, už vám tam prší?
3: No, ne, je tady 40.
0: My to ještě trošičku jako rozpumpujeme tím, že vám nabídneme peníze, 9,5 tisíce, říkám správně částku, 9,5 tam je, že jo?
2: Je tam 9,5 tisíce, no.
0: Ale je tam ta jednoduchá podmínka.
2: Potřebujeme jedno jediné slovo, jdeme na to?
3: Budem.
0: Tak tohle nám řekla herečka Petra Hřebíčková.
4: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla,
2: tak tipněte si.
3: Tak já bych zkusil Lego.
0: Lego?
2: Lego?
0: Tak zkusme Lego.
2: Tak zkusit.
4: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: To není to slovo, bohužel, bohužel.
2: Bohužel, děkujeme za pokus a zdravíme, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
3: Jo, děkujeme.
2: Naslyšenou. Takže zítra ráno s Lukou a Smírou budete hrát o rovných 10 000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Richard Miller na frekvenci 1. Za minutu bude 4:45. Zítra se neuslyšíme, ale má to velmi dobrý důvod. Radio Campy,
1: frekvence 1. Ani se neuvidíme, protože my tam nebudeme.
0: No, přesně tak. No takhle, kdybychom se viděli, tak se i slyšíme.
1: To je pravda. Radio Camp Frekvence 1 další před námi a vy jste zváni. Tentokrát se společně s kolegy a s celým naším týmem uvidíte v kempu Pohoda.
0: Ano, Pohoda u Tábora, v Roudné u Tábora konkrétně. Tam to vypukne všechno ve 14:00 od 2:00 živé vysílání přímo z kempu, soutěže na místě, proplácení účtenek z kempu, hádání posledního slova.
1: A jo, všechno to vlastně, to, co se dělá tady během vysílání, se překlopí ven, takže tam vás čeká všechno, na co jste zvyklí, ale trochu jinak.
0: No a ještě se tam jakoby na Radio Campy vrací vtipy do odpoledního vysílání.
1: Ale aby to bylo trošku vtipný.
0: No samozřejmě, prostě, že jinak je to hrozná nuda, že? Ale...
1: Tak ještě, že hrajeme muziku. No, ale co?
0: Ale důležité je, že to samozřejmě není jenom o vysílání, ale je to třeba i o tom, že uvidíte úplně zdarma koncert jedné z velkých hvězd československé pop music.
1: A to je správně řečeno. Adam Ďurica zítra dorazí na Radio Camp do kempu Pohoda u Roudné u Tábora, takže vy jste zváni po 19. hodině koncert zdarma, což je docela důležitý. No a když tam nebudete moc být, tak máme takový řešení.
0: Můžete si pustit rádio a vlastně to, co byste tam viděli a slyšeli naživu, naživu.
1: Když budete naživu, tak to i uslyšíte.
0: Tak uslyšíte z rádia, alespoň takto zprostředkovaně. Co ale už neuslyšíte, je afterparty Ondře Albrechta a Ondra to umí rozjet.
1: Ano, to už musíte jenom zažít.
0: No jasně.
1: Proto si tam musíte přijet.
0: Já mám takový podezření a chci se o tom přesvědčit příští týden na Vranově, kam jedeme my, že on si jako nacvičil nějakou novou taneční sestavu za DJský pult, takže tam vlastně jakoby předcvičuje těm tančícím.
1: No,
0: jo?
1: To už jsme říkali, no. To je prostě, musí to být show, to je jasný. Takže show je připravena zítra ve 14, to vypukne, jste zvání, pokud dorazíte, vězte, že to bude pecka.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Bohemec na frekvenci 1, Bill Medley, Jennifer Warnes, za malou chvíli bude 17 hodin.
1: Po 17. hodině velké hlavy, asi by se měli avizovat, že zítra skutečně naše dva hlasy neuslyšíte.
0: No a to je dobře.
1: Jo, my si odpočineme taky.
0: Vy si odpočinete, to je důležité. Hele, zase ve čtvrtek nás bude víc než potřeba, jo?
1: Jo, pozor, ve čtvrtek to bude přeháníka, no. Protože ráno tady budeme spolu, no. Odpoledne tady budeme spolu a večer má ještě Vojta místo Kubaly.
0: Ondry. No přesně tak, takže Effler 1 to bude ve čtvrtek.
1: Tak se na to těšte.
0: A taky na Kylie Minogue.
1: Po 17. hodině Sixpence Non The Richer.
0: A ještě bude Miley Cyrus.
1: A taky budou zprávy.
0: A užijte si zítra Radio Camp ve čtvrtek ráno v 6.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy.
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr.
4: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu Radioterminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Všude padaly teplotní rekordy. Na Šumavě hoří a začalo rozloučení s Glennem Hansardem. Všechny stanice v České republice překonaly teplotní rekordy pro dnešek, tedy 4. srpen. Řekl Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu, přes 40 stupňů se teplota dostala na 10 místech. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, a to 40,9 stupňů Celsia. Desítky hasičů likvidují požár lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžkopřístupném terénu. Je vyhlášena 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Letí tam vrtulník s bambivakem. Okresní soud pro Prahu Západ znovu osvobodil oba jednatele společnosti Chod, obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách z roku 2022, při kterém zemřely dvě ženy. Případ obžalovaného svářiče a společnosti Chod předal do přestupkového řízení středočeským hasičům a podle soudu se nepodařilo zjistit příčinu požáru. Státní zástupce si ponechalo lhůtu pro případ, kdyby chtěl podat odvolání. Rozsudek tak není pravomocný. Obhájce Chotových Radek Šmerda říká.
7: Ve chvíli, kdy jsme se seznámili s těmi závěry, tak jsme to předpokládali, že to takto dopadne. Samozřejmě ty životy těm lidem, kteří tam zemřeli, to nikdo nevrátí. To znamená samozřejmě za moje klienty, jako vyslovujeme velikou lítost, ale potvrdila se naše verze obhajoby, kterou jsme říkali na začátku, že ta příčina není naprosto zřejmá. Já jsem na tom místě nebyl, to znamená samozřejmě máme jenom zprostředkované informace. Myslím si, že to neštěstí je vlastně výsledkem celé řady příčin.
6: V katedrále svatého Patrika v Dublinu začal pohřeb irského hudebníka Glenna Hansarda, který zemřel minulou středu při dopravní nehodě ve věku 650 let. Smuteční obřad je otevřen veřejnosti. Přístup do chrámu je kvůli velkému počtu truchlících omezen. Celá událost je vysílána živě také na internetu, kde ji sleduje přes 40 000 diváků. Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po elitní deblise Kateřině Siňakové přihlásil také český pár Karolína Muchová Jakub Penčík. Dalších 13 párů, mezi nimi je i manželská dvojice Jelina Svitolinová a Gael Monfils, či 46-letá Venus Williamsová s Alexandrem Bublikem zveřejnili pořadatelé závěrečného letošního Grand Slamu.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přeháňky a bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku ke 40 stupňům.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
1: Hromadná nehoda 5 osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D5 na 44. a 5. kilometru ve směru na Prahu u Mýta. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D4 na 26. a 5. kilometru ve směru na Prahu, kde se srazily 2 osobní vozidla a nákladní. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Tolik zprávy po 17. hodině na frekvenci 1 velké hlavy.
8: Big Head 4 are here.
9: Tak jo, velký hlavy tady jsou. S váma.
8: Čau.
9: Vedeli ste, že vlajka Belize má najviac farieb zo všetkých vlajok na svete? Má ich 12. Jak sa ti na vlajku vojde 12 farieb?
10: Ja vôbec neviem, jak vypadá vlajka Belize.
8: Jako 12 barev, tak to znamená odstíny.
9: To je cirkus.
8: Tak, přátelé, co dnes budeme v našem cirkuse řešit?
10: Máme tady vodící psy.
9: A poviem vám, koľko menšin žije na Slovensku.
2: Velké hlavy.
8: A na úplném úvodu se podíváme do dálky.
10: No, říká krátkozraká Jani.
9: Povedzte mi, ktorý astronóm ako prvý použil ďalekohľad na rozpoznávanie vesmírnych telies?
10: Byl to ten, nebyl to...
9: Giordano Bruno.
10: Giordano
9: Bruno, Da Vinci, Koperník alebo Galileo?
8: Galileo.
9: Vidíš, jak rýchlo zvedel názor?
8: No, protože... No, že to Galileo,
9: je to Galileo.
10: Když on má dvě G v méně a to si nedá zapomenout.
8: Řekni to hlavně po pěti pivech. Řekni Galileo, po pěti pivech.
10: Kyžička.

0: Hele, já musím říct, že ty psy, co vodějí ty slepce, že jsou fakt frajeři teda.
1: A většinou jsou to ty labradoři nebo ty...
0: Je to tak, no.
1: Jsou to čekulky.
0: A dneska máme jejich den.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Vodiací pes funguje na principe takzvanej inteligentnej neposlušnosti. Kdo mi to vysvětlí? Co to znamená inteligentná neposlušnost u psa?
0: No musí to dělat všechno v obráceně, ne?
1: To
3: je tisíci to... blízko.
1: Jako fakt?
3: Já to vysvětlím, ale zkus vysvětlí. Ještě, nechcete...
0: Počkej, takže musí jako... Když, on by na to dobre, skočil, ale on musí naopak...
3: Situácia, hej? No. Ten vodiací pes ide s tým člověkom, hej?
0: Slovákom.
3: Vodiací pes a slepec. Vojdu do ulice a ten pán zahlásí, že ideme na červenou.
0: A on musí
1: říct, že ne. Jakože neposlušně řekne.
3: Ano. Pokiaľ dá nevidiaci povel, ktorý by psa alebo jeho pána ohrozil, tak pes ho odmietne splniť. A to je inteligentná neposlušnosť.
1: Aha,
0: a víte, že i mezi psama se najdou takový lotři. Ja som niekde četl kdysi článek, že schválně. Naopak je chlap, že pes vodící byl naučený a schválně ty lidi tahal do křižovat, když jelo auto, aby se jich zbavil. Doma. A když to potom, no, když asi dvakrát se mu to stalo, tak ho museli zbavit toho vodičského průkazu.
1: No, tak mu pili krev, že jo?
0: To je pravda. No asi jo, nebo to byl takový, víš, jako mezi lidma jsou taky takový.
1: No a ne každýho psa to baví, že jo?
0: Přesně.
1: Máš jiný zájmy, prostě. Třeba paštěku.
0: No.

0: Jestli pak víte, komu se říkalo sečmo?
1: Louisovi Armstrongovi.
2: Velké hlavy, frekvence jedna.
3: A on by mal dneska 125 rokov.
4: No,
3: a my víme, že on v roku 65 vystupoval vo vypredanej pražskej lucerně. A která známa dvojica ho na pódiu uviedla?
1: Eva a Vašek.
4: Šlitr.
3: Mikeš, výborně, za jedna.
1: Ty jsi dobrý.
0: A já vím dokonce, že byl i v baráku, kde bydlel Jan Hamr starší, což je tatínek Hamra, byl teda pan doktor, a normálně byl i v té jejich vile a hráli tam.
1: Normálně. Ty jo, dobrý.
0: No, tak dobrý. To sečmo. Sečmo.
5: Už tam budem?
1: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
1: Přestaň, štíl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: Dokážete si tipnúť, koľko menšín žije na Slovensku? Je to také neobvyklé.
1: Ale... strašne.
2: Ja si také myslím, že hodne.
1: Ale to sú
2: Rusíni, menšín...
1: Romové, Maďaři, Slováci.
2: Bobáci.
1: 14.
0: A v minulom roku jedna pribudla. Za chvíľku vám poviem viac. Frekvence 1.
3: Doprava. Hromadná nehoda 5 osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D5 na 44. a 5. kilometru ve směru na Prahu u Mýta. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D4 na 26. a 5. kilometru ve směru na Prahu, kde se srazily 2 osobní vozidla a nákladní. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Velké hlavy Frekvence 1. Ale ještě si tipněte, nejpočetnější a menšina na Slovensku.
1: Maďaři.
0: Je na druhém místě.
1: Romové.
0: A na třetím?
2: Rusíni.
0: Česká.
2: Češi jsou.
1: Fakt, jo.
0: A v minulém roku byla
2: jako uznána... teď, jo, to jsou vaší garniturou tam.
0: No. Furt tam jsou, drží se.
1: Neučíkaj, teď už zase.
2: Zase není kam. No, ne. Ale je to na stejnou.
0: Která nová menšina byla uznaná za menšinu? Je jich tam 2700. Chcete pomůcky?
1: No, no, no, pomůcky.
0: Vietnam, Bulhár, Rumun.
2: Rumun.
0: Vietnam.
2: Vietnam.
0: Vietnamci byli uznaní.
2: Takže tam máte taky všude večerky.
0: No.
2: A mají dobrý rohlíky.
0: Mají.
2: Ze Žatce.

0: Europe mají jedno pěkné výročí.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: 40 rokov, čo vznikla pesnička The Final Countdown.
3: Jo.
2: Odkiaľ je kapela Europe?
3: Z Evropy. No, Švajčárska.
2: A to druhé?
0: Švédska.
3: A je to taký odšivý.
2: No, a viete, aký príbeh stojí za tým vznikom tej skladby, lebo to ma celkom prekvapilo, lebo tak úplne, koho napadne rytmus?
0: Všichni byli na vojně prostě.
3: No, ve Švédsku.
0: Takže konečný součet, jo.
2: Zpěvák kapely Europe, Joy Tempest, chodil do jedného klubu, kde si pri zdvíhaní opony vždycky púšťali tento hudobný riff.
0: Aha.
2: On povedal, ja z toho robím pesničku, to bude hit. A vyšlo to.
3: A povedla se. I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Ale Barack Obama, víte, kdo to je, všichni to víme, prezident bývalý.
1: Happy birthday.
0: Má narozeniny.
2: Mohli se potkat.
3: Je starší Barack Obama, alebo nejvyšší barák v Česku, teda první mrakodrap.
1: Na pankráci.
0: Starší nebo vyšší?
1: Na pankráci. Starší.
3: Jani, nemáš pravdu.
1: A kde je?
3: On je to dům Radost, stojí na pražském Žižkově.
0: Radosti, jo.
3: Má 52 metrů a je považovaný za první československý mrakodrap.
1: Jako tady ta hacienda malinká.
3: No.
0: To není to malý.
1: Tak.
0: A proč se tomu říká mrakodrap? Skyscraper, jakože se drape do mraku.
1: Podle mě je starší.
3: Ten mrakodrap?
1: Ne on.
3: Barák.
0: Já si taky myslím, že Barák je starší.
3: Barák má 65 rokov a ten mrakodrap na Žižkově dům Radosti má už 94 roku. Neuhádli jste. No.
1: Takže Barák je mladší. Nebo Barák.

0: tři.
1: Tak teď jdeme do finále. No, Donald tam bude, Donald.
2: Tak poslouchejte, jo.
3: Trump říká, že jeho život prejo byl lepší, než se stal prezidentem. Já teda si myslím, že životy všech lidí byly lepší, než se stal prezidentem.
0: No, to sedí.
1: Jak presné.
0: To sedí. Mějte se krásně, ahoj.
1: Dobrý.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 18 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Slovo dostává Honza.
3: Hezký podvečer. Hasiči zasahují na několika místech. Čechy stresuje práce a na WhatsAppu mizí lidé. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky. Na místo letí vrtulník Black Hawk s bambivakem, který předtím pomáhal s požárem na Šumavě. Uvedli hasiči na síti X. Záchranná služba nezasahuje. Nikdo není zraněný. A hasiči zasahují také u požáru skládky na Litoměřicku. Tam vyhlásili třetí stupeň. Na místě jsou desítky hasičů. Situaci komplikuje vítr. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů a většina zaměstnanců se kvůli ní cítí vyčerpaná. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM.
4: Podle průzkumu označilo svou práci za stresující 72% lidí a 76% zaměstnanců se z ní alespoň občas cítí vyčerpaných. Zhruba polovina dotázaných uvedla, že jim pracovní povinnosti zasahují do soukromého života. Nejčastěji jde o mladé lidi a rodiče s dětmi. Třetina Čechů navíc při práci používá vlastní telefon, notebook nebo auto a ve většině případů si náklady na jejich používání hradí sama. Ladě Jakub, Frekvence 1.
3: Někteří uživatelé WhatsAppu v tomto týdnu zažili nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně totiž místo konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a přezkoumává jej společnost Meta. A nikdo neví proč, píší Novinky.cz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce prodávajícího zeleninu v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto safari, které denně pořádají ruští vojáci. Ti podle Zelenského útočí za pomoci dronů na civilisty ve městě, odděleném jen řekou od frontové linie. Řada bývalých spoluhráčů i soupeřů se v Miláně rozloučila s italskou fotbalovou legendou Frankem Baresim, který minulý týden zemřel ve věku 66 let po dlouhé nemoci. U baziliky svatého Ambrože se sešlo i množství fanoušků s transparenty a červeno-černými dresy AC, s nímž někdejší obránce spojil celou 20-letou kariéru a byl jeho dlouholetým kapitánem.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, ojedinělé a hlavně k večeru přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě ke 40.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Aktuální informace z hlavních tahů od Petry.
5: Dopravní nehoda dvou osobní vozidel komplikuje provoz na dálnici D1 na 20. a 5. kilometru ve směru na Prahu u Mirošovic. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení je tam okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také stále došetřuje na dálnici D5, kde se srazilo 5 osobních vozidel na 43. kilometru ve směru na Prahu u Mýta. V místě dopravní nehody komplikuje se pravý jízdní pruh. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Tolik zprávy, teď s vámi napochodovaný po 18. hodině Milan Bílek.
2: Ano.
3: A snad to řekneme nějak kulantně, ale tebe nestresuje práce, ne?
2: Mě vůbec ne, když se tady podívám takhle potom, když se podíváš tady, tak tady nikdo nemůže být vystresovaný přeci. V rádiu tady je to úplně...
3: Nevypadá to.
2: Tady je to úplně v pohodě přeci. I dneska.
3: Takže snad těch 72% se to někdy jako zlepší, ne?
2: Já pevně doufám. Nebo víš co, pojďme to zlepšit dneska večer. My tím, že nejsme stresovaní a budeme hezky hrát, i budeme hezký zprávy.
3: Tak to zlepšíme. Jo. Jdeme to lepšovat.
2: Jdeme to lepšit. Hezký večer vám přeji, tak dneska pařák, opět padaly všechny možné rekordy a doufám, že vy jste to všechno zdárně překonali někde ve stínu, někde u vody. Tak o víkendu prý má být už burčák, jsem slyšel. Tak za chvilku více, plus také zítra touto dobou pojede Radio Camp, kde nás najdete a hlavně s kým, už za pár minut. Teď Jelen, klidná jako voda. Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

0: Love is a Shield, 15 minut máme po 18. hodině. Doufám, že vám v těch prvních srpnových dnech taky všechno běží podle plánu. A jak se dívám, tak na jižní Moravě také, protože tam de facto odstartovala ta burčáková sezóna, takže kvůli těm tropickým teplotám vinaři vyrazili do vinic už před rozedněním. No a hlavně proto, aby ochránili hrozny a aby se sklízelo před tím obrovským vedrem, které bylo právě dnes na jižní Moravě, protože tam se teploty překonávaly, anebo vlastně překonávají, protože tam se dneska dostávaly běžně na 40 stupňů Celsia. Takže první burčák, a bavíme se o Moravě, by měl být k mání už o tom následujícím víkendu. Takže pokud si říkáte, že si dáte třeba Doň, Dunajovice a Mikulov a další hezká místa na jižní Moravě, tak už tam někde by mohl být k mání burčák. Cena mi přijde skvělá, za litr 90 až 100 korun. Tak uvidíte přímo na místě, ať vám chutná. Za chvilku Eurythmics, anebo Martin Garrix a Chiren, Repeaty.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybírá

Sweet Dreams a to byly Eurythmics, vykoukli na nás 80. let se svým stěžejním hitem. Dnes po 20. hodině společně budeme přes frekvenci nasledovat taky, myslím, velmi důležitý mač Sparta Olympique Lyon. Hraje se právě dnes od 20. hodiny. Tak Olympique Lyon přiveze jako zásadní zbraní křídelní hráče, letenští se na tomto postupu potřebují vyladit. Jejich útočníci v sezóně zatím nenaplňují parametry, nebodují, a to ani kapitán Lukáš Haraslín, je psáno na esports.blesk.cz. Tak počkáme si, jak se to nakonec vyvine, každopádně i přes zpravodajství budeme sledovat tenhle velmi zajímavý mač. Už za chviličku Robert Miles, taky Kelly Clarkson, teď Anna K.

Children, a to byl Robert Miles. Tady je večerní frekvence jedna, zítra touto dobou naplno pojede Radiokemp i na vaší vlně, samozřejmě na vysílání nebo ve vysílání frekvence jedna. Máme nabito a jsme nachystáni a připraveni. Takže čeká nás zítra další Radiokemp v kempu Pohoda, takže máte-li chuť, přijďte osobně, přijďte se podívat na živé vysílání o 14. se na vás těší Lubka Ponížilová, Míra Michálek a večer od 19. hodiny rozezníkem oblíbený zpěvák Adam Ďurica se svými největšími hity. Jinak na Radiokempu je celé léto s námi také OMV a jejich letní sezóna. Ochutnejte ledové kávy Viva a další občerstvení, užijte si soutěže, dětský koutek i program pro celou rodinu. A u pódia s našimi moderátory můžete navíc vyhrát kupony do aplikace MyStation v hodnotě až 3000 korun. Tak se za námi zastavte. Zítra další Radiokemp a teď čas před 19. hodinou. Honza přidá za chvilku nové zprávy. To znamená, co dalo to rozhicované, rozpečené úterý s datem 4. je to tak. Ale teď pojďme hrát v naší ulici. Tady je Voxel.

0: Radio Play a byli to Savage Garden, 19. hodina, příjemný večer. Kap dál, Brian Adams bude po zprávách. A dále ten Sharpie. A nebo Krištof, život je krásný.
1: Život je krásný, je na konci světa, vesmírce básní, ta nejhezčí věta máš.
2: 19 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer, padaly teplotní rekordy, na Benešovsku hoří a ve vlacích bude více kamer. Polovina stanic, které fungují alespoň až 30 let, překonala či dorovnala absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají 3/4 stanic a všech 171 stanic zapsalo nový denní rekord. Nejvíce za mě naměřili v Plzni Bolevci. Tam odpoledne bylo 41,5 stupně, přes 40 se teplota dostala na 12 místech, informuje Český hydrometeorologický ústav. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. 4 zasahující museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a jednoho z nich převezli do benešovské nemocnice. Velitel vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu. Před 18. hodinou jej snížil na 3. ze 4 možných. Prostor požáru rozdělil na 3 úseky. Ve vlacích Českých drah nás budou snímat další kamery za 88 milionů. Tentokrát budou v 55 soupravách City Elephant. Jde o příměstské linky v Praze a Středočeském kraji. Cílem je prevence kriminality, omezení vandalismu a bezpečnost cestujících. Mluvčí drah Nikola Moravcová k tomu doplňuje.
4: České dráhy instalují do příměstských vlakových jednotek 471 City Elephant moderní kamerový systém, který má zvýšit bezpečnost cestujících, pomoci s prevencí kriminality a omezit vandalismus. Jde o další krok ve společném úsilí Českých drah, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, které dlouhodobě usilují o čisté a bezpečné příměstské vlaky. Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami.
3: V katedrále svatého Patrika v Dublinu se konal pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který ve věku 56 let zemřel minulou středu při dopravní nehodě. Smuteční obřad byl otevřen veřejnosti, ale přístup do chrámu byl kvůli velkému počtu truchlících omezen. Celá událost byla vysílána živě na internetu. V jednu chvíli ji sledovalo přes 40 tisíc diváků. Hostitelská americká města nedávného mistrovství světa ve fotbale si stěžují, že jim Mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. Uvádí to The Athletic, jenž pod podmínkou anonymity mluvil s představiteli 4 měst. Ti řekli, že každému městu vysocí funkcionáři slíbili milion dolarů v rámci fondu odkazu na stavbu minihřiště a podporu sociálních projektů.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ke 40.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
6: Z opatrností projíždějte na dálnici D10, kde ve směru na Turnov na 33. kilometru došlo k dopravní nehodě, kde se srazilo osobní vozidlo s nákladním. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. A opatrně také na D1, kde ve směru na Prahu na 20. kilometru u Mirošovic se srazily 3 osobní vozidla. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi na Frekvenci 1 i dál. Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji, no a pozveme taky Petra Jablonského, který se navrátil a je tady, dal si měsíční volno, ale teď už každou neděli má svůj live, kde vás baví, tak sahneme do toho posledního. Teď I'm in, don't be so shy.
2: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Please Forgive Me, a to byl specialista na songy pomalé, ba nejpomalejší. Brian Adams 18 minut po 19. hodině. Tak jestli vás čeká nějaké to grilování dneska večer, případně nějaký letní prázdninový mejdan, ať vám vyjde počasí. Máme tady takové přehánky, které prochází Českem. No a teď se přesouváme do neděle, protože tam byl Petr Jablonský ve svém lifeu vždy po 13. hodině. A koho chtěl slyšet? Tomáš, s kým si chtěl povídat?
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je tam?
2: U telefonu Tomáš Werner.
1: Tomáši, s kým bys si rád dneska promluvil?
2: Prosím tě, rád bych si popovídal s bývalým prezidentem Milošem Zemanem.
3: Ano, já tě zdravím, Tomáši, můžu tykat, jo?
2: Jo, můžete.
3: No, tak Tomáši, povídej, co bys si rád ode mne věděl. Jsem jedno velké ucho.
2: Mě by zajímalo, jak snášíte ty příšerný vedra.
3: Podívej se, Tomáši, já jsem odcestoval, jak je mým zvykem, na mou oblíbenou Vysočinu, kde možná, jak víš, jsem vytáhl svůj člun Challenger. Možná si to viděl ve zprávách, jo? Jo, viděl? Ne? Tomáši, haló? Tak Tomáš se mi ztratil. No, abych mu odpověděl, samozřejmě vlezu si do Challengeru, namažu se buď opalovacím krémem, to je do těch 30 stupňů, když je víc, namažu se rovnou grilovacím kořením. No a pak objedu rybníček sem a tam. Na Vysočině nakoupím několik suvenýrů, no nakoupil jsem jich letos hodně. Chtěl jsem si je přivést do svého skromného slubu v Lánech, ale bohužel jsem všechny suvenýry cestou vypil. No a ještě jednu radu, když se ptal na to šílené počasí, tak je potřeba dovolenou vždycky rozdělit podle druhu počasí. Podívej se, když je chladno, pobývej v teplicích, když je vedro, odjeď do lednice. Každopádně, Tomáši, hezký zbytek prázdnin a užívej, jo?
2: Vám taky hezký zbytek prázdnin a mějte se.
3: Ahoj.
2: Naschledanou, pane prezidente.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Power of Love, to byla ta síla lásky a Jennifer s námi po půl osmé máme. Právě teď 4. srpna je to tak, svátek má Dominik, přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku pro vás mám výročí, která padají právě na ten 4. srpen a projedeme to napříč dekádami už za malou chvíli. Tak lehce po půl osmé za chviličku a je tady kapela Guns N' Roses, Static Eye Go a Save My Love.

Don't cry, to byly Guns and Roses. Tak na co je dobré vzpomenout pro ten 4. červenec v pop music? No tak v různých časech a v různých dekádách a dobách se děly věci třeba

0: prvním místě americké chart, no a celosvětový trhák, protože deska Purple Rain se prodalo více jak 20 milionů kopií. Skvělá vzpomínka a dnešku samozřejmě neskutečné číslo. Jeden z nejtalentovanějších lidí všech dob, Mr. Prince, který už není mezi námi, ale dal dohromady spoustu muziky a jsem moc rád, že ho máme docela často v našem playlistu a nejen večer. Tak do 20. hodiny pro vás má Backstreet Boys, tak Ellen Walker, Fade It a teď opět a Radeček a Hory.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop

0: Blašer, 20. hodina, příjemný večer. Tam řejmě v úterý, no a co dal den, s tím dorazil Honza.
1: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo má Honza Homolka.
2: Hezký večer. Na jezeře pátrají po dvou pohřešovaných. Čechy stresuje práce a Sparta jde na Lyon bez Haraslína. Na jezeře Most pátrají policisté po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu, informovala mluvčí krajské policie Veronika Hišplerová. Policisté prohledávají břehy jezera a okolí. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů a většina zaměstnanců se kvůli ní cítí vyčerpána. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM.
3: Podle průzkumu označilo svou práci za stresující 72% lidí a 76% zaměstnanců se z ní alespoň občas cítí vyčerpaných. Zhruba polovina dotázaných uvedla, že jim pracovní povinnosti zasahují do soukromého života. Nejčastěji jde o mladé lidi a rodiče s dětmi. Třetina Čechů navíc při práci používá vlastní telefon, notebook nebo auto a ve většině případů si náklady na jejich používání hradí sama. Ladě Jakub, Frekvence 1.
2: Někteří uživatelé WhatsAppu v tomto týdnu zažili nepříjemné překvapení po otevření aplikace. Na ně místo konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a je přezkoumáván společností Meta. A nikdo neví proč, píší Novinky.cz. Ukrajinský prezident Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce prodávajícího zeleninu v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto safari, které denně pořádají ruští vojáci. Ti podle Zelenského útočí za pomoci dronů na civilisty ve městě, odděleném jen řekou od frontové linie. Sparta vykračuje do boje o účast v Lize mistrů. Jejím soupeřem v prvním utkání třetího předkola je právě v těchto chvílích Lyon. Ten se musí obejít bez zraněného Pavla Šulce. Ze sestavy domácích vypadl Lukáš Haraslín. Slovenský kapitán začíná pouze mezi náhradníky.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, ojedinělé se vyskytnou přeháňky a bouřky, hlavně k večeru. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
4: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu. Na 20,5 kilometru došetřuje policie nehodu dvou vozidel. Nehoda blokuje levý jízdní pruh, do Kolny se brzdí na 24. kilometru a zdržení 15 minut. Bourou se také obousměrně na dálnici D10. Na 33. kilometru ve směru na Prahu bourala dodávka s osobním autem. Ve směru na Turnov se stala nehoda osobáku s nákladním autem. Počítejte tady se zdržení. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství Silnic a dálnic Petra.
2: Tolik zprávy. Po 20. hodině s vámi Milan Bílek, který vás bude pravidelně informovat o tom, co se děje na Letné. Milane?
0: Ano, a já se tebe chci zeptat, no. Protože není zkušenějšího sportovního komentátora než tebe. Podaří se tentokrát Spartě podařit Lyon? Protože vím, že Spartě se to nikdy nepodařilo ještě.
2: Nikdy Lyon neporazila. Možná, že teď má největší šanci, na druhou stranu má taky svých starostí dost, protože první dvě kola v lize žádná hitparáda, prohrála v Brně, a navíc jsou tam problémy, protože Haraslín nemá lauf, proto je mezi náhradníky, Sparta je zranitelná vzadu, na druhé straně Lyon nehrál soutěžní zápas, před třemi týdny hrál proti Slavii přípravou, Slavia byla jednoznačně lepší než Lyon, taky má zraněné a pozor, Lyon je v těžké situaci, co se týká ne franků, ale eur.
0: Ano.
2: Nemají prachy prostě, Lyon. A nechybilo moc a ten tým by jako zbankrotoval. Takže on nutně potřebuje hrát Ligu mistrů. Jsem zvědavý, jestli...
0: Ano.
2: To může být, uvidíme už dneska.
0: No, jsi nejlepší, to jsme všichni slyšeli. No, tak uvidíme, jestli je dneska den D. Ale určitě další den prázdnin, let a za chviličku Verona Endless Day Passenger a teď Shakira, we never, wherever.
1: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: Máme pro vás po 20. hodině ten další, dáme si hit Endless Day. Endless Day je úspěšný anglicky zpívaný taneční hit české skupiny Verona, který vyšel na konci roku 2015 a tuhle skladbu složilo stabilní a velmi dobré autorské duo Petr Fieder a Viktor Dyk, přičemž text napsala Markéta Jakšlová. Tak co si dáme? No, dáme si samozřejmě takový jako uvolněný letní pop, vlastně moderní taneční muzika, to pořád platí, a velmi pozitivní reakce svého času za takový světový zvuk. Tak Endless Day a Verona.

0: Lil Free pro každé léto a prázdniny, je to to nejdůležitější. To byla Verona. Už za chvíli Pet Shop Boys, Enigma, Miles Smith. Nice to meet you.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Barbie a to byly Pet Shop Boys. Kouzelný hit téhle slavné britské dvojice lehce před 9:30. Do dnešního večera dorazily zprávy, které se týkají různých rekordů. Já myslím, že už to nemá cenu ani připomínat, že v Plzni bylo skoro 42, ve Vídni 41 stupňů, 40 bylo na Moravě, tam byl asi nejteplejší den v roce a tak dál. A v kontrastu, a musím říct docela úsměvném, je tady článek, který jsem tady našel a je ze 26. července. Ze 26. července je článek na iDnes, který má ve svém názvu Čeká nás poslední týden léta. A předpověď na první srpnové dny vypadá takto. Srpen dostojí jedné z nejznámějších pranostik. Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. Teploty budou podle meteorologů podprůměrné. Neboli v první polovině srpna by měl převládat chladnější ráz počasí s teplotami na rozhraní průměrných a velmi podprůměrných hodnot, uvádí Český hydrometeorologický ústav ve své měsíční prognoze. A vidíte, že všechno je vlastně úplně jinak. To znamená, předpovědi jako neberte vždycky úplně vážně, protože tato předpověď je stará nějakých 8 dnů a vidíte, že je úplně vedle. Tak dáme si Cranberries do dnešního tropického večera Mandraže a teď J. Lo, David Guetta, tady je velký hit Save Me Tonight.

You're Gone, to byly Cranberries na frekvenci 1, 4. srpen, a jinak je to, myslím, velký fotbalový večer, protože třetí český tým vstupuje do kvalifikací evropských pohárů a v tom úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty na svém stadionu soupeří s francouzským Lyonem. Stav Sparta Lyon 0-0, Brunesov gol neplatil, Ševinský hlavičku je nad bránu a hraje se po několika desítkách minut a hraje se finále té první půle. Tak počkáme si na další výsledek, samozřejmě jsme přitom na frekvenci 1 a zároveň vám posílám další hity před 21. Chesney Oaks, One and Only, taky Gabriel a teď Drahokami, jsou tu Mirai.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, padaly teplotní rekordy. V Brně netekla voda a hasiči zasahují na Litoměřicku. Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají 3/4 stanic a všech 171 stanic zapsalo nový rekord pro dnešek. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, tam bylo odpoledne 41,5 stupně. Hasiči zasahují rozsáhlého požáru skládky na Litoměřicku. Vyhlásili 3. ze 4 stupňů poplachu. Na místě je 70 hasičů a vrtulník Black Hawk situaci komplikuje silný vítr. V Domašově, Rudce a Říčkách na Brděnsku dočasně netekla z kohoutku voda. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba vody. Ač dobrovolný svazek obcí Domašovsko, který vodovod provozuje, před týdnem vyzval k šetření vodou, spotřeba stoupla a lidé tak v pondělí vodojem vyčerpali. Dálnice D8 z Prahy na sever Čech bude mít nejnovější technologie, zatím jen v úseku mezi Novou Vsí, na Mělnicku a Lovosicemi. Ty zásadně urychlí informovanost řidičů nejen v případě nehod. Další informace od mluvčího ředitelství Jana Rýdla.
3: V tuto chvíli pokládáme na 30 kilometrech mezi Prahou a Lovosicemi optická vlákna, optická vedení a veškerou datovou infrastrukturu tak, abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak k liniovému řízení, stejně tak k například k informačním systémům směrem k řidičům a zároveň do budoucna budujeme vedení a infrastrukturu, která dopraví nejdůležitější informace směrem k řidičům, ale především k jejich vozidlům.
2: Silničáři vyměňují středová svodidla a pod zem ukládají potřebné technologie. Náklady na úsek dosáhnou téměř 400 milionů korun. Vyšetřovatelé vážně zvažují možnost, že lesní požár ve francouzském departmánu VAR, který začal minulý pátek, byl založen úmyslně. S odkazem na státní zastupitelství o tom informuje agentura AFP. Česká tenistka Sára Bejlek podlehla ve druhém kole turnaje v Torontu 0-6-3-6 bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Také zítra bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a také bouřky, nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A informace z hlavních tahů má po 21. hodině na frekvenci 1 také Petra.
4: Stále se došetřuje dopravní nehoda dvou vozidel na dálnici D1 ve směru na Prahu na kilometru 20,5. Nehoda blokuje dva jízdní pruhy, projíždíte tady opatrně. A bourala se také na dálnici D10 ve směru na Prahu. Na 13,5 kilometru se střetla dodávka s osobákem. I tady jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Tolik zprávy, Milan Bílek s vámi po 21. hodině i dál. Příjemný večer.
1: Je to tak, díky, my jedeme dál. Spolu ještě doplníme info, fotbalové info, které se týká samozřejmě zápasu Sparta-Lyon. Tak Sparta odehrál velmi dobrý první poločas, ale s nešťastným koncem. Zápětí po největší šance, kterou zhodil Mercado Simic do vlastní sítě, srazil na druhé straně Suchomel. A Lyon úplně zaslouženě odešel do šaten s náskokem Sparta-Lyon po první půli 0-1. Tak za chviličku velký letní hit od Fodkos, Stand By Me a teď Nightwork, čekám na signál.
0: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: léto to letní hit.
1: Právě teď vyrážíme do končících 90. let. CDčka dál byly fenomén, MTV byla pořád v dobré kondici a dorazili fotoko Stand By Me. A to je ten oblíbený hip-hopový cover z roku 1998, který se stal taky velkým evropským hitem. A tahle moderní verze klasiky od Ben E. Kinga pochází od rodinné skupiny ze Spojených států. Udělali to skvěle. Stand By Me a fotoko.

Great Commandment, jeden ze dvou největších hitů senzační německé kapely Kamufláž před půl desátou. Tak senzačně, že Sparta vyrovnala v zápase s Olympikem Lyon. Matěj Ryneš před okamžikem při vozeném autu narazil krásně do trojúhelníku servingem a mackem. Jehož dlobáček si nechal v souboji tělo na tělo dvakrát skočit o trávník a ranou na bližší teč překonal Greifa. Takže 63. minuta, Sparta Lyon 1-1. Za chviličku OMD, Lee Goulding a teď Mika.

Walking on the Milky Way, a to byly OMD a 5:05, tak včera jsem informovala o tom a ono se na to jako čeká a bude to pro spoustu lidí velký zážitek, zatmění slunce 12. srpna. To už je za pár dnů, nejlépe viditelné bude ve Valenci, ve španělské Valenci. A co jsem zachytil, tak data 12. srpna se na sociálních sítích taky stala terčem virální plané poplachy a vlastně jako takových fiktivních proroctví, co jsem čet, které jsou samozřejmě spojovány s mým v uvozovkách oblíbeným Nostradámem. No a podle těchto proroctví by měla Země ztratit na 7 sekund gravitaci 12. srpna. Samozřejmě je to blábol, samozřejmě jde o internetový výmysl a podvrh, no a ve skutečnosti se v tento den odehraje pouze skutečné astronomické zatmění slunce, které bude velmi dobře viditelné v Evropě, tudíž i u nás v Česku. No a navíc nejlépe, jak jsem říkal, ve Valenci. Tak si to užijte, ať vám tenhle vesmírný úkaz, nebo tenhle úkaz obecně, přinese štěstí a zážitek. A Nostradáma dejme stranou. Za chvilku Killers, anebo teď Araka na malou chvíli.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hasiči zasahovali na několika místech. Čechy stresuje práce. A Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Na jezeře Most policisté pátrali večer po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu, informovala mluvčí krajské policie Veronika Hišplerová. Policisté prohledávají břehy jezera a okolí. Velitel hasičů snížil u požáru v Křečovicích poplachový stupeň na druhý ze čtyř možných. Pokračuje dohašování. Část hasičů hledá skrytá ohniska. Hasiči bojovali s požárem a také u skládky odpadů Utisové na Sokolovsku. Na místě jich zasahovalo několik desítek s technikou. Na večer bouřky v Libereckém kraji vyvraceli stromy. Hasiči jich odstraňovali desítky. Měli okolo 60 výjezdů a ty stále přibývaly. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů a většina zaměstnanců se kvůli ní cítí vyčerpána. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM.
2: Podle průzkumu označilo svou práci za stresující 72% lidí a 76% zaměstnanců se z ní alespoň občas cítí vyčerpaných. Zhruba polovina dotázaných uvedla, že jim pracovní povinnosti zasahují do soukromého života. Nejčastěji jde o mladé lidi a rodiče s dětmi. Třetina Čechů navíc při práci používá vlastní telefon, notebook nebo auto a ve většině případů se náklady na jejich používání radí sama. Ladě Jakub, Frekvence 1.
1: Někteří uživatelé WhatsAppu v tomto týdnu zažili nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a nyní je přezkoumáván. A nikdo nevěděl proč, píší novinky.cz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce prodávajícího zeleninu v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto safari, které denně pořádají ruští vojáci. Ti podle Zelenského útočí za pomoci dronů na civilisty ve městě, odděleném jen řekou od frontové linie. Hostitelská americká města nedávného mistrovství světa ve fotbale si stěžují, že jim Mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. Uvádí je The Athletic, jenž pod podmínkou anonymity mluvil s představiteli čtyř měst.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také ve středu bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou hlavně večer přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty opět tropické 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Příjemný poslech, Frekvence 1.
3: Hezký večer vám přeji po zprávách po 22. hodině. Máme tady náznak takové fotbalové euforie, protože velkolepý večer na Letné skončil zaslouženým úspěchem pro bojovnou a dobře hrající Spartu, kterou nezlomil nešťastný okamžik na sklonku první půle. Takže AC Sparta Praha, Olympic Lyon 2-1, Spartička to dala. Tak blahopřejeme za chvilku Bonnie Tyler, Madonna, teď Tomáš Kus, Anina.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý svět, plátno třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nedá.

Don't like Lips of the Heart, to byla Bonnie Tyler, nezapomenutelná se svým hitem z let 80. Tak máme srpen na startu, co nás čeká. Do soboty 8. srpna probíhá v historické pevnosti gigantický festival extrémní alternativní hudby s kapelami jako Bodycam, to znamená Brutal Assault. Josefovku Jaroměře, to je dobrá adresa. No a dál festivaly Hrady.cz, to znamená Hrad ve Veří v pátek 7. a sobotu 8. srpna. Tady pokračuje putovní festival s předními jmény české a slovenské hudební scény. Tak kam to natočíte vy o tom nadcházejícím víkendu? Užijte si to. Posílám Roje Orbisna, ten bude zpívat You Got It. A teď Cheer and Bad Habits.

You got it, to byl Roy Orbison, který nám tu zpíval o tom, že pro svoji milovanou dělá cokoliv, když ona něco chce, něco potřebuje, stačí říct a dostane to. Tak to byl úžasný Roy Orbison, který vlastně tuhle píseň zaspíval na veřejnosti 19. listopadu v roce 1988 v Belgii a bohužel o necelé 3 týdny zemřel nečekaně na infarkt. Každopádně záběry z tohoto koncertu byly taky následně použity v tom oficiálním klipu. Už za chvíli další velikán Paul McCartney, divokej byl a teď píseň, kterou asi budu mít spojenou s letošním létem, s letošními pařáky. Je tady Holly Humberstone a skvělé tu Love Somebody.

0: Hope of Deliverance, a to byl fantastický Paul McCartney na Frekvenci 1. Jaké byly velké hlavy, tak pojďme vyrazit do dnešního odpoledne po 17. hodině.
1: Europe mají jedno pěkné výročí.
2: Velké hlavy Frekvence 1.
3: 40 rokov, čo vznikla pesnička The Final Countdown.
4: Jo.
3: Odkiaľ je kapela Europe?
4: Z Evropy. No, Švajčárska.
3: A to druhé?
1: Švédska.
4: A je to taký odšilý.
3: No, a viete, aký príbeh stojí za tým vznikom tej skladby, lebo to ma celkom prekvapilo, lebo tak úplne, koho napadne rytmus?
4: To je jasný.
1: Všichni byli na vojně prostě.
4: No, ve Švédsku.
1: Takže konečný součet, jo.
3: Zpěvák kapely Europe, Joy Tempest, chodil do jedného klubu, kde si pri zdvíhaní opony vždycky púšťali tento hudobný riff. A on povedal, ja z toho robím pesničku, to bude hit. A vyšlo to.
4: A povedla se.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Padaly teplotní rekordy. Na Brněnsku neteklá voda a ve vlacích bude více kamer. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají 3/4 stanic a všech 171 stanic zapsalo nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech. Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. 4 zasahující je museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a jednoho z nich převezli do benešovské nemocnice. Velitel vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, pak jej snížil na 3. ze 4 možných a prostor požáru rozdělil na 3 úseky. V Domašově, Rudce a Říčkách na Brněnsku dočasně netekla z kohoutků voda. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba vody, ač dobrovolný svazek obcí Domašovsko, který vodovod provozuje, před týdnem vyzval k šetření vodou, spotřeba stoupla a lidé vodojem vyčerpali. Ve vlacích Českých drah nás budou snímat další kamery za 88 milionů. Tentokrát budou v 55 soupravách City Elephant. Jde o příměstské linky v Praze a Středočeském kraji. Cílem je prevence kriminality, omezení vandalismu a bezpečnost cestujících. Mluvčí drah Nikola Moravcová k tomu doplňuje.
2: České dráhy instalují do příměstských vlakových jednotek 471 City Elephant moderní kamerový systém, který má zvýšit bezpečnost cestujících, pomoci s prevencí kriminality a omezit vandalismus. Jde o další krok ve společném úsilí Českých drah, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, které dlouhodobě usilují o čisté a bezpečné příměstské vlaky. Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami.
1: V katedrále svatého Patrika v Dublinu se konal pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který ve věku 56 let zemřel minulou středu při dopravní nehodě. Smuteční obřad byl otevřen veřejnosti, ale přístup do chrámu byl kvůli velkému počtu truchlících omezen. Celá událost byla vysílána živě na internetu, kde ji v jednu chvíli sledovalo přes 40 000 diváků. Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po letní deblisce Kateřiny Siniakové přihlásil také český pár Karolína Muchová, Jakub Menšík. Dalších 13 párů, mezi nimi Mišej, manželská dvojice Jelena Svitolinová a Gael Monfils či 46-letá Vína Williamsová s Alexandrem Bublikem zveřejnili pořadatelé závěrečného letošního Grand Slamu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také ve středu bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů na Moravě a ve Slezsku ke 40. Příjemný poslech. Frekvence 1.
3: Příjemný večer vám přeji do dnešní tropické noci. Přehánky a případné bouřky máme už teď jenom na severu Čech. Já vám přeji klidnou noc, spolu jedeme dál. Za chvilku Espen Lind, Lady Gaga a posílám taky pokoj v duši spolu s Janou Kerštou.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

To byl norský zpěvák a skladatel Espen Lind, který prorazil právě touhle jemnou klavírní baladou a píseň je vyprávěla o muži, který odchází od ženy jménem Susan a uvědomuje si tu bolest, kterou i svým rozhodnutím způsobil. A vlastně to byla taková zpověď na frekvenci jedna plná výčitek, lítosti i bezmoci. Tak snad už veselej, za chvilku Marek Ztracený, Jusine Dura, teď Kiss Me a tady je Dermot Kennedy.

0: ty hledáme signál.
1: Do originála to byl Marek Ztracený, který se chystá na svůj den D. Tento pátek 7. srpna na Letné bude mít svůj největší koncert. Tak držíme palce za chvilku. One More Time, teď je Mel C a First Day of My Life.

Miluju, že to byl Jelen a Hradišťan na Frekvenci 1. Zítra nás čeká další radiokemp v kempu Pohoda na jihu Čech. A já se na vás budu těšit tedy po 20. hodině, po té, co skončí živý přenos tohohle báječného místa. Tak dobrou noc až do rána, teď Robert Miles a One and One.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Hasiči zasahovali na několika místech. Čechy stresuje práce. A Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Na jezeře Most policisté pátrali večer po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu, informovala mluvčí krajské policie Veronika Hišplerová. Policisté prohledávají břehy jezera a okolí. Velitel hasičů snížil u požáru v Křečovicích poplachový stupeň na druhý ze čtyř možných. Pokračuje dohašování. Část hasičů hledá skrytá ohniska. Hasiči bojovali s požárem a také u skládky odpadů u Tisové na Sokolovsku. Na místě jich zasahovalo několik desítek s technikou. Na večer bouřky v Libereckém kraji vyvraceli stromy. Hasiči jich odstraňovali desítky. Měli okolo 60 výjezdů a ty stále přibývaly. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů a většina zaměstnanců se kvůli ní cítí vyčerpána. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEMA.
2: Podle průzkumu označilo svou práci za stresující 72% lidí a 76% zaměstnanců se z ní alespoň občas cítí vyčerpaných. Zhruba polovina dotázaných uvedla, že jim pracovní povinnosti zasahují do soukromého života. Nejčastěji jde o mladé lidi a rodiče s dětmi. Třetina Čechů navíc při práci používá vlastní telefon, notebook nebo auto a ve většině případů se náklady na jejich používání radí sama. Ladě Jakub, Frekvence 1.
1: Někteří uživatelé WhatsAppu v tomto týdnu zažili nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a nyní je přezkoumáván a nikdo nevěděl proč, píší Novinky.cz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce prodávajícího zeleninu v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto safari, které denně pořádají ruští vojáci. Ti podle Zelenského útočí za pomoci dronů na civilisty ve městě, odděleném jen řekou od frontové linie. Hostitelská americká města nedávného mistrovství světa ve fotbale si stěžují, že jim Mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. Uvádí je The Athletic, jenž pod podmínkou anonymity mluvil s představiteli čtyř měst.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také ve středu bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou hlavně večer přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty opět tropické 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence jedna zprávy.
1: Padaly teplotní rekordy. Na Brněnsku netekla voda a ve vlacích bude více kamer. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají 3/4 stanic a všech 171 stanic zapsalo nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech. Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. 4 zasahující je museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a jednoho z nich převezli do benešovské nemocnice. Velitel vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, pak jej snížil na 3. ze 4 možných a prostor požáru rozdělil na 3 úseky. V Domašově, Rudce a Říčkách na Brněnsku dočasně netekla z kohoutků voda. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba vody, ač dobrovolný svazek obcí Domašovsko, který vodovod provozuje, před týdnem vyzval k šetření vodou, spotřeba stoupla a lidé vodojem vyčerpali. Ve vlacích Českých drah nás budou snímat další kamery za 88 milionů. Tentokrát budou v 55 soupravách City Elephant. Jde o příměstské linky v Praze a Středočeském kraji. Cílem je prevence kriminality, omezení vandalismu a bezpečnost cestujících. Mluvčí drah Nikola Moravcová k tomu doplňuje.
2: České dráhy instalují do příměstských vlakových jednotek 471 City Elephant moderní kamerový systém, který má zvýšit bezpečnost cestujících, pomoci s prevencí kriminality a omezit vandalismus. Jde o další krok ve společném úsilí Českých drah, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, které dlouhodobě usilují o čisté a bezpečné příměstské vlaky. Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami.
1: V katedrále svatého Patrika v Dublinu se konal pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který ve věku 56 let zemřel minulou středu při dopravní nehodě. Smuteční obřad byl otevřen veřejnosti, ale přístup do chrámu byl kvůli velkému počtu truchlících omezen. Celá událost byla vysílána živě na internetu, kde ji v jednu chvíli sledovalo přes 40 000 diváků. Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po letní deblisce Kateřině Siniakové přihlásil také český pár Karolína Muchová, Jakub Menšík. Dalších 13 párů, mezi nimi Mišej, manželská dvojice Jelena Svitolinová a Gael Monfils či 46-letá Vína Williamsová s Alexandrem Bublikem zveřejnili pořadatelé závěrečného letošního Grand Slamu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také ve středu bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ke 40. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Vy na frekvenci 1?
1: No jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Můj doktor se mě pýtá, kovy špony broky v těle máte?
3: Kovy špony broky?
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Keď je tam nějaká žena, jako jak broky? Vás někdo nepostřelil, ne?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké

k tobě, luzerny září, už se smívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.